Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 4:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker z Křivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu vstanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. To když, ty, rychle
2: a
1: jsem to spočítal.
2: A pak se objevím, jakože vzniknu a začnu přemýšlet teprve.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: jo, jo, jo, jo.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako.
2: Že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zkracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat
2: výsledku. A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
1: Co je decentní?
0: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
1: A to bych měl, to zas jo.
2: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj bídňaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, čtvrteční s datem 10. září 2026. První dnešní varování z provozu je z D5 z Plzně na Prahu. Pozor za loděnicí na 9. kilometru, stojí na začátku stoupacího pruhu porouchané auto. Nový den začíná i s novinkou na 35. u Svitav. Od půlnoci u Koclířova zavřeli 34, tedy z toho kruháku tam nejde najet na Svitavy. Pokud jedete dál jako na Litomyšl a Hradec Králové, tak se tam jezdí Kyvadlově podle semaforu a už teď jsou tam obousměrně kolony do 10 minut. Za 3 minuty bude 6, dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 na jihu Moravy 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: 21-letý britský cyklista Brennan vyhrál na Vuelte už pátou etapu. V čele závodu je ale dál Španěl Mas. Jan Hirt dojel 79. a celkově zůstává 19. Hokejisté Hradce Králové by mohli zhruba za 7 let hrát v nové aréně. Kapacitou by se měla blížit současné hale, která pojmene celých 7 000 diváků. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Prý přinese rychlejší a jednodušší povolování staveb, podle kritiků nahrává developerům a oslabuje obce. Aby zákon platil, musí ho podepsat prezident. Dva lidé čelí obžalobě kvůli tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě. Státní zástupci je viní z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou až 10 let za mřížemi. Po pádu plynového topidla zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. A nakonec letecké muzeum Metoděje Vlacha zítra opět nabídne malý letecký den jako symbolický závěr sezony v Mladé Boleslavi.
2: Piloti nadačního fondu Metoděje Vlacha a Aeroklub Mladá Boleslav připravili od 16:30 zhruba hodinu a půl dlouhý program. V sobotu je vystřídají letečtí plastikoví modeláři při nejstarší soutěži v České republice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Classic rock.

S Kysáky na beatu začínáme čtvrtek 10. září 2026. Pokračovat budeme na trhu ve Scarborough. Tam nakoupíme snídani s Paulem Simonem a Artem Garfunklem. A až si spolu dáme kafe a taky zjistíme třeba, kdo má dneska narozeniny ze slavných rockerů, tak dorazí vejvoďák. A od 9. hodiny nás čeká rocková detektivka a v ní dneska můžete vyhrát knížku Marie Škrdlíkové. Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje? Tak to vám řeknu přesně, protože momentálně mi to doma kvete a budík mi dneska zvonil ve 3.45. Teď máme 6.06, vejvoďák bude mít dneska službu do 14. hodiny, kdy ho tady vystřídá Jirka Rogl, který bude dneska pouštět tupláky. Od 19. hodiny přijde Dave Gore a čeká nás American Rock Show. Od 20. můžete rozprávět u repráků s Otou Semanem. No a na závěr dne si dát jednu z nejslavnějších a taky nejúspěšnějších sólovek Aleše Brechty, co by půlnoční album Růže pro Algernon.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Bee.

Je čtvrt na sedm, před námi čtvrtek 10. září 2026. Teď je venku mezi 8 až 15 stupni, odpoledne má být oblačno, místy i polojasno, přehánky nemoc četné, teploty 16 až 21, na horách kolem 13. Zítra zpočátku více srážek, k večeru projasňování oblohy, teploty opět 16 až 21, na severovýchodě a východě republiky tam bude trošku chladněji kolem 15. A o víkendu klesnou noční teploty k 7 stupňům, kdybyste se někde v sobotu a v neděli přes noc sourali, přes den bude až 24 a převážně slunečno.

Já už jsem to říkala, že dneska na závěr dne si vychutnáme první solovku Aleše Brichty. Před půlnocí si pustíme celou desku Růže pro Algernon. No a vy si můžete užít koncert projektu Aleše Brichty zítra na Šternberských slavnostech. No a do téhleté oblasti na Honou, na Olomoucko se teď taky vypravíme kvůli fotbalu. Hanácké derby v rámci třetího kola, tedy našeho poháru, bylo včera parádním dramatem s překvapivým koncem. Druholigový Prostějov totiž vyřadil Olomouc po penaltách. A já si myslím, že domácí vyhráli právem, protože celý zápas byli o krok, nebo přesněji o gól napřed. Sigma si dokonce vynutila ten rozhodující rozstřel až vyrovnávací brankou, která padla snad v poslední minutě nastavení. Jasně 5-0 se na hřišti Žižkovské Viktorky blízkla Sparta. Malý souboj o Prahu rozhodl především hattrick Matyáše Vojty. O 5 gólů taky vyhrála Paříž s bratislavským Slovanem. Tady třikrát skóroval Ferran Torres. Ten před měsícem přišel do klubu dvojnásobných obhájců vítězství v Lize mistrů z Barcelony. A ta nový ročník v Champions League začala taky tučnou výhrou 5-1 nad Rotterdamem. No a dneska bude na scéně už i pražská Slávie, která hostí francouzské vicemistry z Lens. Včera v dohrávce naší první ligy hrál Baník v Jablonci a prohrál 0-3 a Hradec ten se z Plzní rozešel bez gólu. Takže tolik od fotbalu, se vracíme zase na beatu k muzice. Zvala jsem vás na zítřejší šternberské slavnosti, kde na hlavním šternberském náměstí bude i Aleš Brichta. Tak si ho dáme i teď na beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6:30 a jestli teď vyrážíte na snídani do Rakouska po trojce od Budějic, tak pozor, za na židli je nehoda se zraněním a zasahují tam záchranáři. Kolem srážky nákladňáku a osobáku se jezdí kyvadlově. Nehodu hlásíte taky z 23 za náměstí nad Oslavou na výjezdu na Třebíč. Pozor taky na ústecké dálnici na 52. kilometru, to znamená kousíček za Lovosicemi směrem, tedy z Prahy na Ústí, stojí při krajnici porouchaná dodávka, no a stále platí porouchané auto na dálnici z Plzně na Prahu za Loděnicí na začátku stoupacího pruhu. To je 9. kilometr, takže pozor i tu. Pohov a pojďme si spolu dát kafíčko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21, na jihu Moravy 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval kvůli časové náročnosti funkce. Ve vedení skončí 30. listopadu, kdy ho nahradí místopředseda Petr Pála. Ministr životního prostředí chce zakázku na sanaci chemikálií na Šumavě zadat bez soutěže přímo firmě Dekonta. V ní má podíl Klára Sovová, kandidátka motoristů na pražskou primátorku. Práce na rekonstrukci Smíchovského nádraží probíhá podle plánů.
2: Modernizace stanice má skončit na konci roku 2028 a poté bude následovat oprava samotné nádražní budovy, která by měla být hotová o 2 roky později. Aktuálně se pracuje na 3. a 4. nástupišti, kde se instalují eskalátory, přístřežky a také čekárny. Cestující se sem přesunou v říjnu. Honza Navrátil, Praha.
1: Na brněnském výstavišti má vzniknout akvárium za zhruba 700 milionů korun. V pavilonu C bude od roku 2028 asi 100 nádrží s přibližně 400 tisíci živočichy a 55 metrů dlouhým podmořským tunelem. A nakonec telefony Redmi Note 17 míří do Česka, předobjednávky začínají dnes a prodej 17. září. Nejvyšší model nabídne kapacitu baterie přes 9000 mAh, rychlé nabíjení a odolnost proti vodě a prachu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Sting na beatu If I Ever Lose My Faith in You. Od ztráty důvěry přejdeme ke ztracené kytaře, ale pěkně po pořádku. Je 10. září, za 2 minuty bude 6:45 a jako vždycky nebo většinou k naší společné kávě býťáků prozradím, kdo z muzikantů má dneska narozeniny. Tak je to třeba panáček, který tu v neděli hrál v Praze s hollywoodskými vampíry, kytarista Aerosmith Joe Perry. Taky bubeník Jethro Tull ze 70. let Barrymore Barlow a kulatiny 80. má dneska Don Powell, bubeník a zakládající člen kapely Slade. K hudbě se dostal v 11 letech, když se přidal ke skautské kapele, kde po něm chtěli, aby hrál na polnici. To je taková ta signální trubka bez klapek. No a Sedge prý do toho foukal, co to šlo, tak to zvuk nevydalo a tak mu dali pochodový buben. A když jednou přidělené paličky ztratil, tak si vyrobil náhradní ze stonku umělého vánočního stromku. Ano, je to kluk vynalézavá a když jednou jeho kolegovi Daveovi Hillovi kvůli zimní vánici nedorazila včas do studia kytara, tak si ji vypůjčil od Petra Framptona, který zrovna nahrával vedle. A slyšet je v nahrávce Look Won't You Down a tu si teď dáme na beatu.

To mohutné doprovodné funění v tom refrénu, to byla taky práce dnešního oslavence 80-letého bubeníka Dona Pavela. Ten jako někdejší atlet, především běžec a taky boxer, pracovat s dechem umí. Umí i Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou. Nejenom, že v cestě za posledním společným kariérním Grand Slamem procházejí na US Open bez ztráty setu, ale včera v semifinále nadělili soupeřkám Schneiderové s Mertensovou dokonce i Kanára. Po výhře 6-0 a 7-6 je čeká zítra v New Yorku finále proti domácím Krugové s Montgomeryovou. Khachanov si zahraje o finále se Zverevem a Goffová proti Rybakinové. I to se včera, případně v noci našeho času, rozhodlo ve Flushing Meadows. Bohužel taky tam došlo k ukončení jízdy soutěží čtyřhry juniorek Jany Kovačkové s Kateřinou Zajíčkovou, ale první jmenovaná už je v osmifinále dívčího singlu, takže i dále ji budeme sledovat.

0: píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Tak co, taky plánujete nějaký dlouhý výlet, tak k tomu by se vám možná hodila poukázka ve výši 20 000 korun na nákup letenky nebo letenek. Záleží, jak moc daleko ta vaše cesta povede. Tak vy se podívejte k nám na naše webové stránky radiobeat.cz, kde je možnost pořídit si aplikaci Beatu. Pokud už jste tak pilní, že už ji ve svém třeba mobilním zařízení máte, tak zajeďte do nahrávátka a tam je možnost nahrát vzkaz pilotovi. Vymyslete nějaký originální požadavek, kvůli kterému by byl pilot vašeho éra ochoten se pro vás vrátit. Ten požadavek nahrejte, samozřejmě správně udejte i kontaktní údaje, protože kdyby se stalo, že by vám dneska po deváté vejvodák chtěl dát tu poukázku ve výši 20 000 korun, tak aby byl schopen se s vámi spojiti. No a mám tady zase pár tipů těch, kteří už se do soutěže zapojili.
1: Pane kapitáne, jestli chcete, abych vám zítra obložil koupelnu a kuchyni ve vaší nové vile na Mlávrce, tak se pro mě vraťte. Pokud se nevrátíte, další volný termín mám až příští rok v únoru.
2: Hej pilote, nechal si na zemi anděla Big Beatu, vrať se pro mě.
3: Kapitáne, tady dispečink, návrat na stojánku. Kolega mechanik teď však mě zjistil, že jste se do termosky místo mátového če nebo jeho silný odvar z vysluhávek. Nečekejte na letovou hodinu, za chvíli jeho mraky začnou dávat hádanky a radar se promění v kaleidoskop. Okamžitě jdou, než v tom kokpitu začnete levitovat.
0: Jste inspirativní.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: 7 hodin se na příjezdu do Brna po D1 od Prahy v kamionem zaseknete za Domašovem na 176. kilometru. Osobní auta ty brzdí u Rosic. U Popůvek bylo porouchané auto, to už je pryč, takže snad se to trošku ještě dá do pohybu. Jestliže jedete z Olomouce anebo z Mohelnice na Svitavy, tak jak tam byla uzavřená u Koclířova 35, tak dneska je tam změna, pozor. Jezdí se tam směrem na Litomyšl a Hradec Kyvadlově, ale teď zase zavřeli tu 43 u toho kruháku, to je ten přivaděč jako na Svitavy. Takže tady počítejte s kolonou, koukám, že teď od Moravské Třebové je fronta začínající kousíček za Koclířovem, z opačné strany je to zdržení o něco kratší, asi na 10 minut. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Obhájci titulu fotbalisté PSG vstoupili do Ligy mistrů vysokou výhrou 6-1 nad Slovanem Bratislava. Tři góly zaznamenal Torres. Barcelona, Feyenoord 5-1, Arsenal, Neapoli 1-0, Liverpool, Atletico Madrid 2-1, Sporting Lisabon, Galatasaray 3-1 a Stuttgart, Viking, Stavanger 3-1. Vstup do Ligy mistrů dnes čeká Slavii a bude u toho i sporták Petr Plintovič.
2: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. kola první ligy Ostravu 3-0, Hradec Králové remizoval s Plzní 0-0, v Molkapu vypadla Olomouc, která po remíze 2-2 podlehla Prostějovu 3-4 na penalty. Sparta vstoupila do poháru výhrou 5-0 nad Žižkovem. Policie vyzývá ke kontrole zabezpečení účtu ve školní aplikaci Bakaláři. Neznámý pachatel zřejmě prolomil účet studenta a jeho jménem poslal pražské škole výhružnou zprávu. Až třetinu úspor Čechů tvoří investiční byty, odhaduje to alespoň společnost KPMG. Celková hodnota českých nemovitostí určených k bydlení přesahuje 20 bilionů korun. A nakonec astronaut Aleš Svoboda zahajuje přípravu na první českou misi na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Čeká ho výcvik v Evropě i USA zaměřený na pilotování lodi Dragon, start rakety Falcon 9 a návrat na Zemi. Mise je plánovaná na příští rok. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.

Je čtvrtek 10. září 2026 a jak už bylo řečeno i na beatu, Slavia dneska vstoupí do Ligy mistrů. Pardubice už čeká třetí kolo, ale Champions League hokejové. Český mistr je po dvou domácích výhrách v soutěži teď ve Finsku a večer nastoupí i proti Čechům Fridrichovi a Trejbalovi v Lapé.

0: Hradě a v sobotu je čeká vicemistrskou voli. Teď už nabítu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Ve druhém kole první ligy národní házené zvítězili mistři z Příchovic nad Nýřany 24-19. Svinov porazil Studenku 13-12 a Krčín zdolal Čakovice 28-20. Příchovice, Svinov a Krčín zůstávají bez porážky, naopak Nýřany, Tymákov a Čakovice jsou bez bodu. Slovenský MMA bojovník Martin Kozák získal smlouvu v UFC. V show Dana White's Contender Series v Las Vegas porazil Američana Eccolse technickým knockoutem ve druhém kole. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Předevčírem jsme přáli k narozeninám Honzovi Macku. Proteus měl narozeniny a nejbližší koncert, jak na to teď koukám, bude mít již v sobotu na letním parketu ve Víravě. Já mám teď nachystaného Protea pro všechny Irmy, protože ty mají dneska svátek, stejně jako Krasavy. Vy, jestli máte nějaké informace pro řidiče, vemte to nejlépe přes linku 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, nabíto rozdáváme poukázky na letenky. Podrobnosti na našem webu na stránce radiobeat.cz. Samozřejmě až dojedete do cíle. Pokud je to Praha a jedete-li po plzeňské dálnici, tak kolona začíná před nájezdem na Velký pražský okruh na 9. kilometru a ztratíte tam až po Ořech nějakých 25 minut. Se zásekem určitě taky počítáte na Slánské dálnici směrem na Prahu v okolí letiště. Ano, jest tak. Vrátíme se na D5. Opatrně, ale tentokrát na Plzeň před sjezdem na Mýto. Na 49. kilometru nabouraný kamion stojí v odbočovacím pruhu. A v připojovacím pruhu na brněnskou dálnici na 210. kilometru z Vyškova, tedy směrem, to je připojení u Slavkova, tak tam zase stojí porouchaná dodávka na blikačkách. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Mission sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Sidney Crosby chce pokračovat v kariéře i po příští sezóně. 39-letý kapitán Pittsburghu se tak chystá na 22. sezonu v dresu Penguins. Léčba rakoviny slinivky u bývalého premiéra Mirka Topolánka nejde tím nejlepším směrem. V podcastu Filipa Titlbacha řekl.
2: Myslel jsem si někdy na jaře, že už jsem v pořádku, mám metastáze na plících, chodím na chemoterapie, včera jsem byl v gymu, hrál jsem odpoledne tenis, dneska na fyzio, v sobotu budu hrát golf, dobrý. Je to takový, jako že když se nic nestane a když prostě neskusíme něco, tak to není na dlouho, ale nějaký rok to ještě možná vydrží.
1: Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonína Nedvězí. Stavba za 14,5 milionu má být hotova příští rok v květnu. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským při odletu z Moldavska údajně málem zasáhl dron. Podle Ukrajinců šlo ale pouze o poplach kvůli dronu v moldavském vzdušném prostoru. A nakonec Apple má ohebný telefon iPhone Duo. Podporuje Apple Pencil, Touch ID, odolnost IP68 a čip A20 Pro. Telefon se začne prodávat 23. října. Česká cena začíná na 55 tisících korunách. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik.

0: Vánoce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu B.
1: Kapitola 30. Rande s panem Bendou. Rok 2004. Čte Matěj.
2: Z důvodu omezeného rozpočtu jsme přemýšleli, jak ve studiu za míň peněz pořídit hodně muziky. A tenkrát jsme poprvé okusili slast domácího nahrávání. Ten princip je jednoduchý. Ve studiu se totiž většinou platí za den, popřípadě hodiny, takže si to člověk z principu hlídá, aby tam nemusel dávat peníze za čas navíc. Ale když si to nahraješ sám doma, máš to zadarmo a můžeš si to nahrávat, kolik dní chceš. Háček je v tom, jak dosáhnout doma studiový kvality. Dlouho to nebylo možné bastlit nějak jednoduše doma na koleni, protože ty cajky potřební na nahrávání byly drahý a velký a složitý a tak dále. Ale doba poskočila a v novém tisíciletí na scénu vtrhly ve velkým digitální technologie a zpřístupnili nahrávání prostýmu lidu natolik, že se nám vyplatilo koupit si náš první notebook, půjčit si mikrofony, šňůry a různý krabice a jet k našemu manažerovi Danovi Petříkovi na chatu za Prahou. Tam jsme udělali z jednoho pokoje nahrávací místnost a z druhého režii, do ní posadili zvukaře ze studia Sono Andyho a byli jsme pány svýho času. Stala se z toho super dovolená, kterou jen lehce narušoval Danův pitbull Eda, když chtěl furt házet jeho voslintanou gumovou slepici. A taky to bylo naše první seznamování s nahráváním do počítače a editováním v hudebních programech, což už je teď pro každýho z nás rutina. Na naší čtvrtou desku jsme v té chatě nahráli 13 věcí a bylo to zase pestrý. Asi největší hitovka z alba byla písnička Rajda, kterou si vydavatelství vybralo jako single. Na textu se podílel fanánek ze Tří sester a tu věc naspívala Lenka Dusilová, která za náma dorazila na chatu.

Na Raidu natočil klip Jakub Kohák, ktorý si tú písničku vyložil ale trošku inak, pretože zatímco My sme ťama Raidama mysleli prostopášnice, on to pojal tak, že vedci vymysleli a uvařili speciálne rajskou polívku neboli Raidu, ktorá omladí ženy o desítky let, což sa v tom klipu deje. Starší pani lezou do kádě s červenou barvou a ven vylejzají asi 18-letý holky nebo kolik těm komparzistkám tenkrát bylo. Natáčelo se to v pronátejch prostorách bývalý nemocnice, na place bylo několik kamer, všude běhali osvětlovači, vizážisti a klapky a hlavně v tom klipu hrajou kromě nás desítky najatých komparzistů. Nikdy předtím ani nikdy potom jsme neměli tak drahej klip. A ve stejnou dobu vzniklo video na Psí píseň, který bylo naopak úplně nejlevnější, protože jsme si ho udělali sami. Je postavený na tom, že jezdím po Praze na skejtu a tahám za sebou na vodítku bráchu převlečenýho za psa, který taky jede na skejtu. Zaplatili jsme za všechno jenom 5280 korun, z čehož 5000 stál na zakázku ušitej psí oblek a zbytek padnul na obojek s vodítkem. V tom klipu hraje i Alice Bendová, tenkrát vycházející hvězda, která nechtěla nic, protože má ráda psa.

Další klip máme na písničku Vrátnej. V hlavní roli v něm exceluje Matěj Rupert z kapely Monkey Business a vzniknul v režii Markéty Bencové v prostorách kladenských hutí. Při natáčení v tom sci-fi prostředí se stala nehoda, která málem skončila tragicky, protože jeden člověk ze štábu dostal nešťastnou náhodou zásah vysokým proudem, no, bylo to tenkrát docela vofous.

Na téhle desce je i písnička Durová kovbojka, ve který zpíváme o jedný naší srdcovce a kultovní štaci hospodě na Mariánce, která stojí na břehu řeky Sázavy u Stříbrný Skalice. Jedná se o historickou stavbu s rustikálním interiérem a zahrádkou, kterou stíní kaštany, a taky je to legendární a magický místo pro vodáky, trampy, cyklisty, motorkáře a vůbec všechny lidi, kteří projdou, projedou anebo proplujou vokolo. A vzadu mají sál pro 300 lidí, kde pořádají koncerty, které jsou ve valný většině rokový. Máme tam strašně dlouho velmi dobrý vztahy a tak tam taky hrajeme, a to zhruba jednou ročně. Koncert na Mariánce je taky jedinej, který si celý pořádáme sami. Vylepíme pár plakátů, rozjedeme šuškandu mezi známejma a čekáme na opakování stejného příběhu. Na mačkanici v chodbě, na hraní, kdy si koukáš s lidma blízko do obličeje a teče ze stropu pot, na pozdější smršť drinků se všema kámošema u baru, na noční hraní na rozladěný piano, který tam mají jako dekoraci, a na spaní ve velký společný místnosti.

No a na úplném konci je pak písnička Rande s panem Bendou, podle který se celá deska jmenuje. Je to náš klasický nesmysl, protože jsme žádnýho Bendu neznali, takže jsme si s ním ani nemohli dát rande. Benda je fiktivní a nepodstatná osoba.

0: týle písničce zazní slovo Madurai, což je město na jihu Indie, kde jsou nádherný chrámy. My jsme totiž v tomhle období začali hodně cestovat po světě a mimo jiný taky do Indie. A tak je tahle deska asi první, na kterou to mělo nějaký vliv. Teda takhle, ne že bychom začali hrát world music, na hudbě samotný to vlastně není znát, ale udělali jsme tam vždycky třeba dost textů, protože při delším pobytu v oněch zemích se nám pročistí hlava a vznikne prostor pro nápady. Funguje to, máme to ověřený a děláme to doteď. Tu desku Rande s panem Bendou jsme pak pokřtili ve velkém sálu v Lucerně, což je legendární prostor nabitej zvláštní energií, nazbíranou z těch nesčetně akcí, které tam proběhly. Už jsme tady předskakovali na jednom koncertě Lucii, teď to bylo na vlastní triko a pravda je, že jsme se toho trošku báli. V Lucerně je dost velký nájem, takže pokud nepřijde dostatečný počet lidí, může se z akce stát finanční průser. Ale riskli jsme to a ku podivu tu Lucernu vyprodali. No a pro zajímavost byla Rande s panem Bendou naše poslední deska, kde ještě malá část nákladu vyšla na kazetách. V době, kdy už jsme nikoho, kdo by kolem nás poslouchal hudbu z kazet, neznali. Bylo to prej proto, že se některý nový auta, zvlášť ty malý francouzský, pořád prodávali se zabudovanýma kazeťákama. Aspoň tak nám to řekli na firmě.
1: Klasický rock.
2: Klasický rock.

Dobré čtvrteční ráno, býťáci, svátek má Irma, Američani dneska mají národní den večeře u televize. Dneska je taky den proti nevyžádanému světlu a celosvětově 10. září dnem prevence sebevražd. Dneska tak začínají týdny duševního zdraví, kde se na toto téma bude co do 10. října dít, besedy, koncerty, přednášky a další osvětové aktivity najdete přehledně na webu TDZ.cz, tedy Týdny duševního zdraví. Mimochodem příští středu se po republice konají pochody pro pozůstalé po sebevraždě s názvem Svíčka za ztracený život.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin a až 40 minut teď ztratíte v osobním autě na příjezdu do Brna od Prahy, kde je kolona od Rosic po křížení s bratislavskou dálnicí. Obousměrně 20-minutové zdržení na trase Mohelnice Litomyšl u Svitav u Koclířova. Už se tam po 35 jezdí, ale je tam semafor, tedy Kyvadlově, a nově je z toho kruháku od Koclířova uzavřen sjezd na Svitavy na 34. V Praze je ranní špička, kterou ještě hustí nehoda v tunelu Blanka směrem na Troju za výjezdem na Dejvice. V pravém pruhu se tam srazila dvě auta. Stejně tak na jižní spojce směrem na Černý most za Spořilovskou a opačně směrem k Vltavě kolona od Krče, protože za Barandovským mostem směrem na Smíchov je nehoda s motorkou. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bík.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přeháňky, nejvyšší teploty 16 až 21. Zítra zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě 13 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Siňaková postoupila s Townsendovou do finále 4 hry na US Open po výhře nad dvojicí Mertensová-Schneiderová. Juniorka Jana Kovačková se Zajíčkovou vypadly ve čtvrtfinále deblu, mladší ze sester Kovačkových ale dál bojuje v dívčí dvouhře, kde je už mezi 8 nejlepšími. Fotbalová Sparta mění část realizačního týmu. Po roce a půl se vrací dánský kondiční trenér Klarup, který nahradí Kola. Už dříve bylo jasné, že trenér Priske i přes nepovedený vstup do ligy u týmu zůstává. Ruský prezident Putin chce uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. Oznámil to americký prezident Trump s tím, že jejich nedávný rozhovor byl skvělý. Dále také řekl, že dohoda by byla příjemná, pokud by s ní souhlasil i ukrajinský prezident Zelenský. Rusko žádá mezinárodní uznání anexe okupovaných ukrajinských území a předání celého Donbasu, včetně oblastí, které jeho armáda neobsadila. Léto bylo ve Španělsku nejteplejší od začátku měření v roce 1961. Od června do srpna tam zaznamenali 61 dnů s mimořádně vysokými teplotami, průměr včetně nocí činil 24,5 stupně. A nakonec v brněnské Olympii probíhá výstava 125 let Škody Motorsport. Můžeme si prohlédnout vozy od prvních automobilů Laurina Clement až po současné elektromobily.
3: Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurina Clement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra Saši Kolovrata. K největším raritám jistě patří Škoda 1100 Supersport, vyrobená pouze ve třech exemplářích. Výjimečná je především také skladba samotné expozice. Část automobilů do Brna zamířila přímo ze Škoda muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se vozy dosud na jednom místě nepotkali. Výstava v Olympii potrvá do 27. září. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: To byla poslední informace těchto zpráv.

Na beatu vzpomínka na člena Síně slávy in memoriam Otu Petřinu, teď ke kytaristovi, který byl na pódiu při ceremoniálu uvádění do Clevelandské Rock and Roll Hall of Fame dvakrát. První v roce 1995 společně s kolegou Stevenem Tylerem uváděli do Síně slávy Led Zeppelin a o 5 let později tam vstoupil s Aerosmith. Tak je jasné, že cílím na Anthonyho Josepha Perryho, tedy Joa Perryho, který tu v neděli byl v Praze s hollywoodskými vampíry. Tak jestli pak jste mu už dopředu popřáli k těm dnešním 670. Tak víte co, býťáci, já k tomu teď tady mám gratulační song starý půl století.

0: Kovbojové s Aerosmith na beatu, nejenom kytarista Joe Perry má dneska ve čtvrtek 10. září narozeniny, ale i bubeník Barrymore Barlow, a toho si na beatu dáme do 8:30 s Jethro Tull. Dohráli jsme skladbu s názvem Zpátky v sedle, což pro Shimmyho je signál nikoli osedlat nějakého toho oře, ale svoje kolo. Jo, tak každý máme svůj oblíbený sport, tak já bych vás třeba tímto ráda pozvala na dnešní mužskou pingpongovou extraligu. Před televizními kamerami se utká Hradec Králové s Havířovem, nebo na západě Čech můžete jít dneska do herny Chodova od 18 hodin, tam bude hrát ostravské NHčko.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Cyklista Matias Vacek pojede na silničním mistrovství světa v Montrealu i o týden později na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích nastoupí do časovky i hromadného závodu. Český basketbalista Tomáš Kyzling se po 5 letech vrací do USK Praha. 33-letý reprezentant působil také v Číně, Polsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku a Slovinsku. V Liberci v pátek skončí první ze 3 etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve 200členném pelotonu pojedou také Štybar, Ježik, Šimunek a Vyvodová. Akce navazuje na závod míru. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Zde.
1: Kytarista.
2: Tady.
1: Klávesák.
3: Ne.
1: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
1: Ha, no takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 8:30 jsou velké problémy v Praze na jižní spojce mezi Barandovským mostem a Vídeňskou, obousměrně. Když pojedeme k Vltavě, tak kolona kvůli nehodě 2 aut a motorky je na Strakonické ulici a směrem, tedy ta bouračka na té Strakonické směrem na Smíchov, jak jsem říkala, fronta na jižní spojce od Vídeňské, jinak na Strakonické z Velkého okruhu. A opačně rána na jižní spojce u Krče, s tím, že tady zase ta kolona začíná na Barandovském mostě. Pořád taky vyšetřují srážku 2 osobáků v Davidském tunelu směrem na Troju. Kolona začíná na výjezdu ze Strahovského tunelu a taky je plná Patočkova směrem do centra. Jak to vypadá na Velkém okruhu? Od letiště je fronta od Varské dálnice po Ořech. Kvůli tomu je taky kolona na Plzeňské dálnici už z Loděnic. No a z Brněnské dálnice směrem na letiště se zaseknete u Strakonické. A jedete-li z Teplic na most, tak vás pomalí nehoda na 13. před Bílinou. Taky počítejte s frontou, která je nečekaně na D1 směrem od Brna na Prahu, protože od 53. kilometru je zavřený pravý pruh, to jsme u Zruče nad Sázovou, no a předtím ta kolona začíná na nějakém 60. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21, na jihu Moravy 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval kvůli časové náročnosti funkce. Ve vedení skončí 30. listopadu, kdy ho nahradí místopředseda Petr Pála. Ministr životního prostředí chce zakázku na sanaci chemikálií na Šumavě zadat bez soutěže přímo firmě Dekonta. V ní má podíl Klára Sovová, kandidátka motoristů na pražskou primátorku. Práce na rekonstrukci Smíchovského nádraží probíhá podle plánu.
2: Modernizace stanice má skončit na konci roku 2028 a poté bude následovat oprava samotné nádražní budovy, která by měla být hotová o 2 roky později. Aktuálně se pracuje na 3. a 4. nástupišti, kde se instalují eskalátory, přístřešky a také čekárny. Cestující se sem přesunou v říjnu. Honza Navrátil, Praha.
1: Na brněnském výstavišti má vzniknout akvárium za zhruba 700 milionů korun. V pavilonu C bude od roku 2028 asi 100 nádrží s přibližně 400 tisíci živočichy a 55 metrů dlouhým podmořským tunelem. A nakonec telefony Redmi Note 17 míří do Česka. Předobjednávky začínají dnes a prodej 17. září. Nejvyšší model nabídne kapacitu baterie přes 9000 mAh, rychlé nabíjení a odolnost proti vodě a prachu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wink. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Wink.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz. Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Franto, ty vole, vrať se, máš u mě ty cigára.
1: Kapitáne, kde seš? Okamžitě sedni zpátky. Nestihnul jsem ti dotankovat letadlo, když jsem šel pro ty naše lahváče, co máme na cestu.
2: Kapitáne, rychle zpátky na zem. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám dneska v oblacích nenaladíte Radio Beat.
3: Ano, tady na Beatu ještě dnes a zítra můžete vyhrát 20-tisícovou poukázku na letenku. Na nákup pak budete mít třeba rok. Pokud jste měli v plánu tu výhru využít už příští středu a zaletět do Toronta na koncert AC/DC, tak si prosím vás vymyslete jinou cílovou destinaci, protože poté, co se nejlidnatějším městem Kanady minulý týden prohnala stoletá bouře, tak statika Rogerova stadionu byla porušená a rychle nebylo nalezeno náhradní místo. A tak se koncert v Torontu AC/DC konat příští středu nebude. Ale všechno zlé je něco dobré. Ve středu se totiž sejdeme v Brně, v Žabovřeskách, na Veslařské, kde ve středu 16. od 11. do 17. hodiny v areálu společnosti Pro Ex 2000 proběhne další roková pumpa Rádia Beat.

AC/DC kvůli bouři porušenému stadionu museli odpískat koncert příští středu v Kanadě. U nás dneska můžete jít do Balbínky, tedy Bolbínové poetické hospůdky v Praze na koncert Jana Spáleného. Včera tam na Radima Hradíka vzpomínal Honza Křížek, ten dneska večer hraje v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. V pondělí Balbínku vyprodalo trio Ivana Hlase a kytarista Norby Kováč má dneska solo koncert v Kojetíně. Lee Oliver, to je maďarský zpěvák a kytarista, který několikrát už byl u nás, třeba s Joe Kučerou tady muzicíroval, jinak hrál třeba i s Johnem Lordem z Deep Purple, Stuartem Coplandem z kapely Police, nebo třeba s Kenem Henslem z Uriah Heep. A Lee dneska bude doprovázet zpěváka a pianistu Romana Dragouna. Jejich společný koncert si můžete užít v Berouně, v sále na Wagnerově náměstí. Takže tolik pozvánka na kulturu dneska večer. Jestli se chystáte na koncert, pěkně si ho užijte.

0: Ahoj Kačenko, zdravím ze Slovácka a prosím tě do dopravy. Ve Veselí nad Moravou, podjezd, co je u Kauflandu směrem k nemocnici, nějaký čas se tam snažil projet s kamionem, na poslední chvíli zjistil, že se tam nevejde, tak se snaží s kamionem vycouvat do kruhového objezdu a zablokoval celý město. Už to stojí na všechny strany, prostě je to tam mrtvý. Ano, ve Veselí je to neveselé, bohužel.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Nikoli Vanda a Žanda, ale Vejvoďák za chviličku na beatu a začne svoji směnu rokovou detektivkou. Já budu končit s dopravou na D1 směrem na Prahu u Zruče nad Sázavou mezi 56. a 53. kilometrem je zavřený pravý pruh. Kolona začíná kousíček za přejezdem Švihovské nádrže na 60. kilometru. Tak v oblasti je i opačně směrem z Prahy na Brno omezení od 48. kilometru, zpomaluje se do 10-minutové kolony před Psáři na 46. Stále přetrvávají problémy v Praze na jižní spojce směrem k Vltavě. Kvůli nehodě na Strakonické na Smíchov za Barandovským mostem je spojka v koloně od Vídeňské, Strakonická od Velkého okruhu. A pořád se třeba taky řeší nehoda v Davidském tunelu směrem na Troju. Brzdí se za tunelem Strahovským a plná je i Patočkova směrem do centra. No a pojďme se podívat na příjezdy do Brna po D1, takže jestliže jedete od Prahy, tak se zaseknete u Ostrovačic. No a jestliže jedete od Vyškova, tak počítejte s kolonou od 214. kilometru po Rohlenku. Tam ještě na 208. kilometru se došetřuje v levém pruhu bouračka dvou osobáků a opačně z Brna na Vyškov zase máme u Rousínova na 217. kilometru Ukrajinice stojící nákladní auto s poškozenou pneumatikou. Tak víťáci, dobrou jízdu a vydařený čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21. Zítra zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě 13 až 16.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: 21-letý britský cyklista Brennan vyhrál na Vueltě už pátou etapu. V čele závodu je ale dál Španěl Mas. Jan Hirt dojel 79. a celkově zůstává 19. Hokejisté Hradce Králové by mohli zhruba za 7 let hrát v nové aréně. Kapacitou by se měla blížit současné hale, která pojme necelých 7 tisíc diváků. Apple výrazně zdražil nové iPhony i starší modely. 18 Pro začíná na 35 tisících korunách, skládačka iPhone Duo stojí od 55 tisíc výš a jeho nejdražší verze přijde na 90 tisíc. Zdražení se týká také iPhoneu 17, u některých modelů až o 12 tisíc korun. Americký prezident Trump očekává konec války USA s Íránem po listopadových volbách do kongresu. Tvrdí, že Teherán se snaží hlasování ovlivnit. Část jeho poradců ale varuje, že konflikt může trvat až do konce Trumpova mandátu. A nakonec letecké muzeum Metoděje Vlacha zítra opět nabídne malý letecký den jako symbolický závěr sezony.
6: Piloti nadačního fondu Metoděje Vlacha a Aeroklub Mladá Boleslav připravili od půl páté zhruba hodinu a půl dlouhý program. V sobotu je vystřídají letečtí plastikoví modeláři při nejstarší soutěži v České republice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
4: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvoďákovi.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: A to tak, že poslední v tomto týdnu, ta čtvrteční, já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Knížka, která se jmenuje Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Napsala ji Marie Škrdlíková, tak to je knížečka, jsou to povídky Marie Škrdlíkové a je to knížka, kterou dám tomu, kdo mi dneska na to přijde jako první. Marie Škrdlíková, velmi mladá spisovatelka, ročník 99, vyrůstala v Uherském Brodě, nyní žije v Brně. A Jan Němec, spisovatel a šéfredaktor časopisu Host, tak o ní napsal, že Škrdlíková sází na práci s jazykem, stále je to ještě recenze teda o knížce, sází na práci s jazykem, náladovou impresi a ponor do vnitřních světů. Máte-li chuť na tuto útlou knihu plnou povídek Marušky Škrdlíkové, tak poslouchejte podle nápověd a indicií, byste měli přijít na to, koho hledáme. Ta první nápověda, první indicie je tak těžká, že je jedna... že je možná těžší než jedna z nejtěžších.

Tolik tedy nápověda číslo jedna. Nabízí se, že hledáme nějakého muzikanta, který je Schwarz, ale můžu vám říct, že takového muzikanta a takovou kapelu dneska rozhodně nehledáme. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: My to zjistíme, co říkáte vy, telefonní číslo je 210 32 33 34 a teprve první nápovědu jsme řekli do éteru. Rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, tady je Aleš. Není to náhodou Nickelback?
2: Nickelback, řekni mi, jako docela často, ne že jako, že by to bylo každý den, ale jednou, dvakrát do měsíce někdo zavolá a řekne Nickelback. Vždyť Nickelback, proč zrovna Nickelback? Slyšel jsi je někdy na Beatu?
3: Vlastně ani, já nevím.
2: Víš ani, no ale co tě vedlo k Nickelbackovi potom po té první nápovědě?
3: Ten desetník.
2: Desetník? Mm-hmm. Jo, jako Niklák teda, myslíš?
3: No jo.
2: Já jsem říkal, že to je těžký dneska, ale my v té první nápovědě skutečně jdeme po jménu jednoho z muzikantů té kapely, kterou hledáme, jo. Ale díky tomu, jak vlastně si řekl Nickelback, já je tam budu muset někdy dát, aby jsme si jako odmázli, jo, odfajfkovali. Ale myslím si, že někdy už byli v detektivce za těch 10 let, že se tam jednou objevili, tak bychom mohli takového vzkřísit, jo. Dobře. Děkuji za tip.
3: Inspiraci, dobrá. Tak.
2: Ano, děkuji za inspiraci. Hezký den, měj se, čau, ahoj. Tak a teď někdo, kdo má inspiraci takovou, že by dokázal uhodnout detektivku 210 32 33 34. Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
4: Haló?
2: Ano.
4: Slyšíme se?
2: Já tě slyším velmi zřetelně, jako z handsfree z auta. Když mi řekneš, jakou kapelu dneska hledáme v detektivce na Beatu, tak ti dám knížku. To koukáš, viď? Hele, to jsem čekal. Nazdar.
4: Myslím, že je to Dire Straits, ne?
2: Dire Straits podle čeho?
4: Podle toho vlastně, že nemají peníze.
2: Hele, jako teď jsem ti v té větě bylo slyšet jenom nemají peníze, jo? Takže podle tebe Dire Straits, jakože nemají...
4: Prázdný kapsy.
2: No, nejsou to Dire Straits a aby jsme předešli dalším prázdným kapsám, tak já dám druhou nápovědu, ale pozor, ta bude složitější.

0: na matematiku, ale věřím tomu, že podle toho návodu, který teď uslyšíme, tak se nám ten převod podaří v podstatě kdykoliv, jo? A jo. Zase se trošku posuneme ke tvorbě té kapely, kterou hledáme. Tak poslouchej, měj se, čau, ahoj.
1: Jo, děkuju, čauko.
2: Počkej, ale tady 77 stupňů Fahrenheita.
3: Já teda přesně nevím, ale ta stupnice Fahrenheita, tak myslím si, že 100 stupňů Fahrenheita odpovídá teplotě koňské krve. Když chceme teda se tady přepočíst ze 77 stupňů Fahrenheita na klimatizaci, se chceme dozvědět, kolik to je stupňů Celsia. Jak to uděláme? No, uděláme to tak, že od 77 odečteme 32.
2: Jasně, 77
3: minus 32. Protože 32 stupňů Fahrenheita odpovídá 0 stupňů Celsia. Takže 77 minus 32. A potom to vydělíme 1,8.
2: Takže nějaký 1,8.
3: Protože stupeň Fahrenheita má jakoby menší velikost než stupeň Celsia a do 1 stupně Celsia se vejde 1,8 Fahrenheitu. Takže 77 minus 32 je...
0: 45, to jsem rychle spočítal. To je panečku galimatyáš. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
0: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210, 32, 33, 34, dvě nápovědy už jsme slyšeli. Dneska je to trošku těžší, přiznáváme, ale třeba po té druhé nápovědě už to zase tak těžké pro někoho být nemusí. Rádio Beat, prosím.
4: Buď zdrav, tady Fírina.
3: Nazdar, Fírino, ty bláho, tebe jsem neslyšel leta.
4: No, já jsem si dal pozu od řízení, víš.
3: Tak. Jo.
4: Zase jsem se vrátil. Tak
3: to jsem rád, že už to zase řídí, že už to máš zase pevně v rukách. Tak jak je to dneska s detektivkou?
4: Se musí točit.
3: Jo, jo.
4: Hele, prosím tebe, napadně Motorhead, protože Lemmy, že jo, ten byl, když byl mladý, byl furt bez peněz a vlastně z toho vznikl Lemmy.
3: To určitě ano, jo, kdo nebyl, když byl mladý, bez peněz, možná ten, kdo jako byl synem někoho, kdo už ty prachy jako měl, ale, nebo jinak se k ní mohl dostat, určitě, ale teď přeci tady byl řečený nějaká jednotka, ne, to teploty, nebo ne, nebo to už si neslyšel?
4: Byli tam Farhanti, no, ale...
3: Byli tam Farhanti, ještě tam mohli být Kelvíni a tyhle ty... A Celsiusové, že jo, ale ten ty tam zazněli. No, máš to zatím blbě, Fírino, zatím blbě.
4: Tak je mi to dobrý, tak si se změnilo.
3: Ne, je to pořád stejný, furt špatně, měj se, hezký den, čau.
4: Dobrý, ale... to hezky, ahoj.
3: Tak Fírina po návratu zůstal tam, kde skončil, to znamená neuhodl. Další je kdo? Rádio, prosím.
5: Ahoj, tady Petr.
3: Nazdar, Petře. Tak co?
5: Já si myslím, že jsou to Bon Jovi.
3: Z jakýho důvodu schválně? To mě zajímá.
5: Jednak celý týden jsou americké kapely a stupeň Fahrenheita to tam nějak mají v názvu nějaké desky.
3: Z roku 1985 jmenuje se 7800 Fahrenheit. Je to tak? To je správně. No a co ta první indicie? Jak je tam zamotan?
5: Tam mi nic necvaklo.
3: Já jsem říkal, že to bude těžký. Ono totiž vlastně Palo Habera zpívá treba na to asi mať zvláštní talent mať vreckové suchoty neustále. Je to odkaz na Aleka Johna Sucha. Alek John Such. Anglicky sice tedy jako sač, ale jelikož Alek John byl maďarského původu, tak Such basák Bon Jovi v 80. letech, člověče, už vlastně nastoupil do této kapely. Ale pak John Bon Jovi vyhodil a na to se ještě dostaneme dneska. Důležité je, že podle těch Fahrenheitů to máš správně. Ano, máš to správně. Chytil jsi i tu rovnici, jak se to vlastně dělá, jak se to zjišťuje, kolik Fahrenheitů je vlastně stupňů Celsia?
5: No, nějak je tam poměr 170,
3: no,
5: ne?
3: No, z těch, ať je kolik chceš Fahrenheitů, v našem případě 7800 třeba, tak odečteš těch 32, jo? Takže když
5: ano.
3: A vydělíš 1,8, já už jsem to udělal za tebe, těch 7800 stupňů Fahrenheita je 4315 stupňů Celsia a 4588 Kelvinů. To koukáš, věděle, matematika, to je
5: ano,
3: moje.
5: Ano, jsem zamotaný.
3: Když jsem si to nechal od někoho spočítat. Tak poslouchej, jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, je knížka Marie Škrdlíkové, já ti ji posílám a až do 10. hrajeme na beatu Bon Jovi. Děkuju.
5: Já taky děkuju, Peťo, ahoj.

0: Se mu to křičí, když má ošetřený hlasivky Bon Jovi, I Believe, Radio B, 9:30 dopoledne. Za chviličku, hned po krátkých zprávách a po dopravních informacích, budeme pokračovat v krasojízdě až do 10. hodiny, budeme na beatu hrát Bon Jovi.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 208 kilometru ve směru od Vyškova na Brno je levý pruh neprůjezdný, srazila se tam dvě osobní auta. D1 od Prahy na Brno mezi 41. a 52. V části tohoto úseku pracují silničáři. Ve stoupání je navíc odstavený kamion a zdržení přes čtvrt hodiny. A D1 ještě v opačném směru od Brna na Prahu mezi 63. a 53. kilometrem mají uzavřený pravý jízdní pruh a tady je zdržení ještě o něco delší, kolem 20 minut. Zaseknutá je i D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Na 11. kilometru se brzdí ještě před stoupáním na Rudnou a zdržení 10 minut. V Ústí nad Labem v Majakovského se srazila dvě osobní auta. V Praze v Přetlucké ulici vyšetřuje policie bouračku osobáku a motorkáře a v Liberci v Rumunské je k řešení dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejista Sidney Crosby chce pokračovat v kariéře i po příští sezóně. 39-letý kapitán Pittsburghu se tak chystá na 22. sezónu v dresu Penguins. Léčba rakoviny slinivky u bývalého premiéra Mirka Topolánka nejde tím nejlepším směrem. V podcastu Filipa Titlbacha řekl.
2: Myslel jsem si někdy na jaře, že už jsem v pořádku, mám metastáze na plících, chodím na chemoterapie, včera jsem byl v gymu, hrál jsem odpoledne tenis, dneska na fyzio, v sobotu budu hrát golf, dobrý. Je to takový, jako že když se nic nestane a když prostě neskusíme něco, tak to není na dlouho, ale nějaký rok to ještě možná vydrží.
1: Olomouc nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonína Nedvězí. Stavba za 14,5 milionu má být hotova příští rok v květnu. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským při odletu z Moldavska údajně málem zasáhl dron. Podle Ukrajinců šlo ale pouze o poplach kvůli dronu v moldavském vzdušném prostoru. A nakonec Apple má ohebný telefon iPhone Duo. Podporuje Apple Pencil, Touch ID, odolnost IP68 a čip A20 Pro. Telefon se začne prodávat 23. října. Česká cena začíná na 55 tisících korunách. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio B.

0: v programu Rádia Beat. Bon Jovi, to je kapela, kterou jsme dneska hledali v detektivce na Beatu. První indicie, to byla kapela Team a Prievan v peňaženke. Treba na to mať asi zvláštní talent. Mať vreckové suchoty neustále. Byla to narážka přes vreckové suchoty na Aleka Johna Sucha. Anglicky sice Such, ale protože byl maďarského původu, tak Such. Basák Bon Jovi, on se potkal s Richiem Samborou v 80. letech v nějaké kapele a od roku 83 už byl členem Bon Jovi. Po 11 letech ho ale pak John Bon Jovi z kapely vyhodil, z části kvůli tomu, že se mu nelíbilo, jak hraje, a z části kvůli tomu, že se mu nelíbilo, kolik je schopen do sebe nacpat drog a alkoholu. Ale když byli Bon Jovi v roce 2018 uvedeni do rock'n'rollové síně slávy, tak si s nimi Alek John Such tedy naposledy ještě zahrál. Zemřel potom na infarkt v roce 2022. Co se týče druhé nápovědy, tam byly převody z Fahrenheitu na Celsie, nebo na stupně Celsia. Ten princip je velmi jednoduchý. Z toho, jaký potřebujete, nebo z počtu stupňů Fahrenheita, odečtete nejdříve číslici 32, a pak to vydělíte 1,8 celé a dostanete stupně Celsia. Je to léty ověřený způsob, jak se to dá zjistit. Co se týče Fahrenheitu, tak Fahrenheit použili Bon Jovi v názvu své desky z roku 1985. 7800 Fahrenheitů, 7800 minus 32 děleno 1,8 je 4315 stupňů Celsia. To je jenom taková převodní matematika. No a pak tam byla ještě připravena třetí nápověda, abyste na Bon Jovi přišli, byla by to tahle z filmu Bonnie a Clyde.
1: Chceš Bonnie? Bonnie chceš?
2: Tak chcete Bonnie, nějaký Bonnie?
1: Bonnie?
2: Bonnie nějaký?
1: Fajn ten Bonnie.
2: Potřebujete nějaký Bonnie?
1: Nechcete Bonnie?
2: Chcete Bonnie?
1: Nějaký Bonnie?
2: Bonnie.
1: Chcete Bonnie nějaký?
2: Nějaký Bonnie?
1: Nějaký Bonnie?
2: Bonnie?
1: Bonnie?
2: Bonnie? Bonnie chcete?
1: Co vlastně chcete?
0: Co vlastně chcete? Úplně by se hodilo zahrát tuhle skladbu. Ale protože jsme dneska nehledali Frankie Goes to Hollywood, ale hledali jsme Bon Jovi, tak se hodí tato skladba.

0: Kdyby někdo měl hořkou kávu nebo hořký čaj, může si osladit touhle skladbou od Bon Jovi nápoj, který má před sebou za půl minuty, bude 10 hodin. Slíbili jsme to, co jsme, tedy naplnili jsme to, co jsme slíbili, že až do 10. hodiny budeme hrát na beatu Bon Jovi. Zítra detektivka není, pauzírujeme, je rockerovo ráno. S detektivkou se vracíme do éteru Rádia Beat až po neděli 14. září v 9 hodin ráno.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 je obousměrně velmi špatně průjezdná mezi 60. a 40. kilometrem. V obou směrech pracují silničáři a v obou směrech, ať na Prahu anebo na Brno, je zdržení kolem 20 minut. D5 je na příjezdu do Prahy od Plzně ucpaná, na 11. kilometru se brzdí ještě před stoupáním na Rudnou a zdržení je 10-minutové. Bubenecký tunel v Praze u vjezdu Praha Troja ve směru na Břevnov v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta a na druhém konci na Barandovském mostě na Praze 5 stojí pravý pruh ve směru na Smíchov. Srazilo se tam osobní a nákladní auto.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21. Zítra zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě 13 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obhájci titulu fotbalisté PSG vstoupili do Ligy mistrů vysokou výhrou 6-1 nad Slovanem Bratislava. 3 góly zaznamenal Torres, Barcelona Feyenoord 5-1, Arsenal Neapol 1-0, Liverpool Atletico 2-1, Sporting Lisabon Galatasaray 3-1 a Stuttgart Viking Stavanger 3-1. Vstup do Ligy mistrů dnes čeká Slávy a bude u toho i sporták Petr Plintovič.
2: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lens. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. kola první ligy Ostravu 3-0, Hradec Králové remizoval s Plzní 0-0, v Mulcapu vypadla Olomouc, která po remíze 2-2 podlehla Prostějovu 3-4 na penalty. Sparta vstoupila do poháru výhrou 5-0 nad Žižkovem. Už je to jasné, Petřínská lanovka v Praze obnoví provoz 22. září. Nové vozy po dvouleté rekonstrukci pojmou až 120 cestujících a jezdit budou zhruba každých 10 minut. Jednorázové jízdné zdraží na 100, pro držitele časových kuponů PIT se podmínky nemění. Spojenci NATO letos na jaře zachytili u Špicberg ruské ponorky při nácviku nasazení tajné zbraně. Ta se má používat k vyřazení podmořských kabelů. A nakonec Apple představil kromě skládacího telefonu také nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max. Dostali výkonnější čip a delší výdrž baterie. Největší novinkou je 48 megapixelový hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou. Předprodej začne v sobotu a ceny v Česku startují na 35 tisících korunách. To byl přehled zpráv, teď The Clash.
0: Classic rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Vín.
3: Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Rád i ty lidi, co v září měsíce píší ódu na lásku v programu Rádia B. Tahle muzika dohrála asi 9 minut před 10:30 dopoledne. Dneska pokračujeme v soutěži o letenky za 20 000 Hot Peppers. Kauza, kdy se letadlo vracelo pro děvčata, která uvízla ve VIP salonku na letišti. Letadlo se už z pojezdové dráhy vracelo zpátky na stojánku, aby děvčata nabrala a chytlo tak zpoždění. Vaším úkolem je, pokud chcete získat letenky za 20 000 korun, namluvit kapitánovi do vysílačky takový vzkaz, který by ho podle vás přesvědčil vrátit se pro vás. Namlouvá se přes býťáckou aplikaci a tady jsou vzorky toho, jak jste to pojali. Ta první je taková, řekl bych, lingvistická, kdy čeština je taková různorodá.
1: Kapitáne, tady řídící věž, okamžitě zahajte návrat. Došlo k administrativnímu omylu. Nejste kapitánem dopravního letadla, ale strážmistrem dopravní policie a nemáte řídit letadlo do Miami, ale řídit křižovatku v Mimoni.
0: Já jsem tam slyšel Petra Šimáčka, jak to vlastně dotyčný býťák namlouval při poslechu zpráv tady na býtu. Další vzkaz pro pilota je vlastně kvůli koncertu.
2: Dobrý den, kapitáne. Já vím, že se většinou pro zapomnětlivé cestující nevracíte, ale já to nechci zadarmo. Měl bych tady jeden volňásek na dvojkoncert Freddieho Mercuryho a Ozzyho Osborna. A to už je výzva, ne?
0: To si myslím, že jo, já bych šel. A pak jeden velmi krátký, takový, řekl bych, skoro až fetišistický vzkaz.
3: Vzkaz pro pilota Boeing 747. Mám kompletní spodní prádlo vaší ženy.
0: Bych mu řekl, tak si ho nech, kamaráde, hele. Tak kdo byste chtěli letenku za 20 000, běžte do býťácké aplikace, dole v červeném proužku je napsáno nahraj vzkaz, na to kliknete, v další obrazovce se vám objeví kostička, kde je napsáno soutěž, vyplníte svoje jméno, svoji e-mailovou adresu, namluvíte vzkaz pro pilota, odešlete a čekáte. I dneska po obědě po 12. hodině budeme znát nového majitele letenek za 20 000.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Skladba Peace of my heart a Sun in my soul, Janis Joplin v programu Rádia Beat, minuta a půl, po půl jedenácté dopoledne, Krausberry, taky Dem, anebo Led Zeppelin, to jsou kapely, které uslyšíte za chviličku, ale až po menšinových sportech sledovali jsme další kolo naší nejvyšší soutěže v národní házené, poslechněte si to za chvilku.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Ve druhém kole první ligy národní házené zvítězili mistři z Příchovic nad Nýřany 24-19. Svinov porazil Studenku 13-12 a Krčín zdolal Čakovice 28-20. Příchovice, Svinov a Krčín zůstávají bez porážky, naopak Nýřany, Tymákov a Čakovice jsou bez bodu. Slovenský MMA bojovník Martin Kozák získal smlouvu v UFC. V show Dana White's Contender Series v Las Vegas porazil Američana Eccolse technickým knockoutem ve druhém kole. Cyklista Matyáš Vacek pojede na silničním mistrovství světa v Montrealu i o týden později na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích nastoupí do časovky i hromadného závodu. Český basketbalista Tomáš Kyzling se po 5 letech vrací do USK Praha. 33-letý reprezentant působil také v Číně, Polsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku a Slovinsku. V Liberci v pátek skončí první ze tří etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve 200členném pelotonu pojedou také Štybar, Ježik, Šimunek a Vyvodová. Akce navazuje na závod míru. Poslouchali jste další magazín Rádia B.
0: Radio Beat.

0: a půl minuty, zhruba před 10:45 dopoledne. Tady jsou další vzorky z toho nepřeberného množství vašich vzkazů pro pilota. Pro pilota, který je už v letadle a chystá se odletět, ale vy ho máte svým vzkazem přesvědčit, aby se pro vás na stojánku vrátil tak, jako se před několika dny vracelo letadlo v Praze na letišti pro děvčata z VIP salonku Hot Peppers. Jedna je taková chocholouškovská vzkazovka.
1: Piloti, piloti, vraťte se, za chvilku chodí docent Chocholoušek a já nechci být na pokoji sám, dík.
0: No dobře, tomu bych i věřil, celý den na suchu, výborně.
2: No teda kamaráde, tak tohoto si pohnojel, takhle se jako na mě vykašlat, když nás Bruce Dickinson dneska večer zved na pivo. Teda to je hrozný, koukej se pro mě hned vrátit, nebo žádný pivo nebude, co by si potom dělal, celý den by si byl na suchu, ani by si pořádně do toho ale nevez a nezletěl s náma. Tak to koukej otočit a vracej se pro mě. Díky, kamaráde.
0: Tam padla věta, žádný pivo nebude, jsem tam slyšel v tom. Už to nechci víc slyšet, tenhle ten zkaz. A ještě jeden takový, no, trenažérovský, dá se říct.
3: Zkaz pilotovi Boeingu 737-800 společnosti Smartwings. Seš historicky první pilot, který odlít s trenažérem. Pro boha, vrať se sem, my na tebe čekáme všichni v rukávu.
0: Tak odlít s trenažerem pravděpodobně pil něco, co mu dalo křídla. Další zkazy posílejte přes býťáckou aplikaci. Máte na to čas ještě do 12. až chvilku po obědě, po 12. hodině vám pustím pro dnešek vítězný vzkaz pilotovi a budeme vědět, komu dáme tedy pro dnešek další letenky za 20 000 korun. Deep Purple za chviličku, Krausberry, teď. Zrovna teď to slyšíte.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

0: Budiš pozdraveny a glorifikovány Hammondovi Havrany a Hammondovi Varhany. Fools Deep Purple v programu Rádia Beat 2,5 minuty před 11:00 dopoledne. Za chviličku, ale skutečně tedy za chvilku, naposledy dneska Petr Šimáček a zprávy, po zprávách potom Van Halen anebo Something, nebo tak nějak podobně od Beatles. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 ponejprv ve směru od Prahy na Brno mezi 38. a 64. kilometrem je silný provoz. V části úseku probíhá údržba a opravy vozovek s držení přes 25 minut a podobné je to i v opačném směru D1 od Brna na Prahu mezi 73. a 53. kilometrem. I tady pracují silničáři a i tady ztratíte minimálně 25 minut. Pozor na Královéhradecku v Chlumci nad Cidlinou v Kozelkově ulici stojí jeden pruh skrze havárku dvou osobních vozů. V Ostravě na Českobratrské vyšetřuje policie havárku hned tří osobních aut. Na Praze 2 na Rašínovo nábřeží směrem z centra hlavního města srazila tramvaj chodce, je to kousek za Palackého mostem, a v Ústí nad Labem v ulici 5. května se řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přeháňky, nejvyšší teploty 16 až 21. Zítra zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině s občasným deštěm, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě. Teploty 16 až 21 na severovýchodě a východě 13 až 16.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Siňaková postoupila s Townsendovou do finále 4 hry na US Open po výhře na dvojicí Mertensová-Schneiderová. Juniorka Jana Kovačková se Zajíčkovou vypadly ve čtvrtfinále deblu, mladší ze sester Kovačkových, ale dál bojuje v dívčí dvouhře, kde je už mezi 8 nejlepšími. Fotbalová Sparta mění část realizačního týmu. Po roce a půl se vrací dánský kondiční trenér Klarup, který nahradí Kola. Už dříve bylo jasné, že trenér Priske i přes nepovedený vstup do ligy u týmu zůstává. V Beskydech jsou opět medvědi. Agentura ochrany přírody zaznamenala výskyt v moravskoslezských Beskydech, zejména na Frýdecko-Místecku a v okolí Rožnova. Máme zabezpečit odpadky, chránit hospodářská zvířata a včelstva. V hustých lesích je doporučeno mluvit nahlas, mít psy na vodítku a k medvědům se nepřibližovat. Medvědi se teď potřebují na zimu vykrmit a vyhledávají dozrávající ovoce, na které chodí zejména za soumraku v noci a brzy ráno. Dnes a zítra bude chladněji než v předchozích dnech. Teploty se většinou dostanou maximálně na 21 stupňů. Na víkend se ale opět oteplí ke 24. A nakonec v brněnské Olympii probíhá výstava 125 let Škody Motorsport. Můžeme si prohlédnout vozy od prvních automobilů Laurina Clement až po současné elektromobily.
5: Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurina Clement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra Saši Kolovrata. K největším raritám jistě patří Škoda 1100 Supersport, vyrobená pouze ve 3 exemplářích. Výjimečná je především také skladba samotné expozice. Část automobilů do Brna zamířila přímo ze Škoda muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se vozy dosud na jednom místě nepotkali. Výstava v Olympii potrvá do 27. září. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Jsou tu Van Halen.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Je to vlastně takové prošení pana doktora, doktor, please, UFO nabítu 11:45 dopoledne. Zhruba za hodinu dáme další letenky za 20 000 korun. Předposlední, další budou ještě zítra při pátku 11. září. Mám tady další vzorky toho, můžu vám teda říct, že velmi těžko se v tom pohybuju, protože je to, jako když otevřete monitor a jedete tím kroužkem furt dolů, furt sjíždíte a furt jsou vzkazy, furt jedna, druhá, třetí, čtvrtá, desátá, dvacátá, padesátá obrazovka plná vašich vzkazů. Musel jsem si vzít normálně židli, což nedělám, a sednul jsem si k tomu a poslouchám jeden vzkaz za druhým. Tady jsou vzorky toho, jakým způsobem byste oslovili pilota a přesvědčili ho o tom, aby se pro vás letadlem vrátil zpátky na stojánku. Jsou to zajímavé, skutečně jako zajímavé výhrušky.
1: Karle, otoč to. Tady tvoje božka. Vzal jsi s omylem tašku s naším kocourem. Měl jít dnes na kastraci k veterináři. Vrať se. Tvoji tašku s košilema a fuseklama jsem ti přivezla. Čekám na stojánku. Jestli se sem teď hned nevrátíš, tak půjdeš na veterinu ty, jasný? A budeš mít po ptákách. Čau.
0: No, co pa o to kastrace, to by asi, no, se skřípáním zubů. Jeden jihomoravský vzkaz.
2: Poslouchaj, Fransku, okamžitě otoč ten aeroplán a vrát se pro mě. Já jsem ti říkal, že máme sloupat jenom to kyselé bílé víno. Ale ty ne, ty to musíš potuplovat ještě aj sladkou hořaličku a tak to se zrychtuješ, jak to hovado. Takže okamžitě to otoč. PS, ještě mě zbylo toho bílého vína.
0: Mně se líbí, jak slovo hovado je v nářečí, se říká opět stejně, jo, bílé, kyselé, víno, to je různé, ale hovado je stejný jak tady, tak i na Moravě. Jedna věc, s které mi také skřípají zuby.
3: Chlapi, neblbněte, přece mi neodletíte. Vraťte se pro mě, jestli je to teda nutný, tak já vám ten striptýz udělám taky.
0: Pánský striptýz pro chlapy, to je... to bych nechtěl zažít, ale ještě tu mám jednu velmi krátkou, takovou ze zahrádkářského oboru, jako přesvědčovačku pro pilota.
4: Pilote, vrať se. Nechal tady ty cukety.
0: No a kdo by se kvůli cuketě nevrátil, že jo? Tak býťácká aplikace, zkuste to ještě dneska. Máte zhruba hodinu necelou na to, abyste přesvědčili pilota pro to, aby se pro vás vrátil. Letenky za 20 jsou ve hře.

Je to tedy přes čáru, tedy Up to the Limit v živé verzi skupina Accept na beatu půl minuty po půl dvanácté dopoledne. Jenom dopravní informace, trápí nás dálnice D1 z Prahy na Brno. Je kolona, která začíná už u sjezdu na Ostředek na 34. kilometru. Je až na 52. silný provoz kvůli údržbě a opravy vozovek. Zdržení přes půl hodiny pro osobní auta. Trošku kratší je kolona v opačném směru ve stejném úseku dálnice D1 od Brna na Prahu mezi 65. a 54. kilometrem. I tady pracují silničáři a zdržení je tam kolem 20 minut, tak s tím počítejte. Čím víc se budete snažit z dálnice jet jinudy, tím víc vás asi potká nějaké zdržení. Nebo třeba to není pravda a někdo ví, kudy se to dá objet. Za tu informaci samozřejmě budeme rádi. 210, 32, 33, 34. Za chvilku Floydi anebo Headlong od kapely Queen.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Dexter's Bridge. Let's go.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: někdy chvilka času, tak si to pustím znova, abych zjistil, kde to skutečně bylo, jestli snad na kovárně. Tři sestry na beatu, 3,5 minuty po 11:45 dopoledne, blíží se nám okamžik, kdy i dneska budeme vědět, kdo poletí, kdo vyletí, kdo dostane padáka, myšleno tím tedy, kdo vyhraje letenku nebo letenky za 20 000 korun. Tady jsou další vaše vzorky, vzkazy pilotovi pro to, aby se pro vás vrátil už z pojížděcí nebo ze zletové dráhy zpátky na stojánku, tak jako se vrátil onehdy pro děvčata z Hot Pepper. Teď si pustíme básničku, kterou tak stihli do těch 30 vteřin, což je limit v býťácké aplikaci, který musíte nebo můžete využít, jo, 29 vteřin. Tak poslouchejte se, nebo poslechněte si, jak se do toho krásně nahňamoucali.
1: O, pane pilote, jaké je vaše jméno? My jsme tři sestry, Lucie, Alice a Alžběta. Vydali jsme se do světa. Na sobě máme kabáty a jiné věci. Na letišti měli keci. Pak potkali jsme pana Hlase. Začal plýtvat naším časem. Zaspíval nám Malagelo a hned se v nás všechno chvělo. Byl to malý úlet a náš let nám ulet. Many, ty my máme. Když se pro nás vrátíte, tak vám všechny dáme. A když nás tu necháte, přestáváme platit daně a voláme železné paně.
0: Ano, taková hudební tématika v téhle básně. Další vzkaz je takový trošku halucinogenní.
2: Kapitáne, tady dispečink, návrat na stojánku. Kolega mechanik teď však mě zjistil, že jste se do termosky místo mátového če, nebo jeho silný odvar z vysluhávek. Nečekejte na letovou hodinu. Za chvíli jeho mraky začnou dávat hádanky. Radar se promění v kaleidoskop. Okamžitě jdou, než v tom kokpitu začnete levitovat.
0: Mraky vám začnou hádat, nebo dávat hádanky. Teď je to jeden takový roztomilý dětský vzkaz.
3: Tatínku, tatínku, ty jsi na mě zase zapomněl. Přileď pro mě hned. Nebo to řeknu mamince.
0: A to se nedělá. Nebo to řeknu mamince, když jsme byli malí jako kluci, tak to bylo nejhorší, co vás mohlo potkat, když vám tímto někdo vyhrožoval. Ještě jeden vzorek spojení Hot Peppers s jednou slavnou americkou kapelou.
4: Kapitáne, vraťte se. Tady Hot Peppers, vzal jste si jenom Red Chili. Takhle vám ty volňásky na koncert jsou na prd. Děkujem.
0: Taky děkujeme, snažte se, máte na to zhruba ještě nějakou čtvrt hodinu, po obědě, po 12. hodině, vyhodnotíme dnešek a dáme někomu další letenky za 20 000 korun.

0: Bacharanina potvoru Evil Woman, Black Sabbath na beatu, 2 minuty a kousek ještě před 12. hodinou, za chvilku Pepa poprvé dneska ve zpravodajském přehledu dne, po Pepovi potom bluesová 12, dnes Dennis Jones, potom třeba Vladimír Mišík anebo Jetro.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Dálnice D1 stále platí od Prahy na Brno. Kolona začíná u sjezdu na Ostředek. Mezi 34. a 52. kilometrem je silný provoz kvůli údržbě a opravy silnice. Zdržení přes 25 minut. No a pokud jedete opačným směrem po D1 od Brna na Prahu, tak mezi 65. a 55. kilometrem taktéž silný provoz kvůli práci silničářů a i tady je zdržení určitě 20 minut. Na Náchodsku ve Velkém Poříčí v Náchodské ulici policie šetří havárku nákladňáku a osobáku. V Ostravě v Orlovské ulici se srazila 2 osobní auta. Na Českolipsku v Novém Boru na třídě Tomáše Garrigua Masaryka trefil autobus lampu veřejného osvětlení. I u této dopravní nehody už je policie. V Děčíně v ulici Míru se srazila 3 osobní auta a v Litoměřicích na Vojtěchském náměstí je k řešení vážná havárka osobáku a motorkáře. Na místě už zasahuje rychlá. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Ty noční ale místy klesnou až na 6. Zítra se mírně ochladí a zatáhne. V jeho východní polovině území občas zaprší.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 5. kola první ligy Ostravu 3-0. Hradec Králové remizoval s Plzní 0-0. V MOL Cupu vypadla Olomouc, která po remíze 2-2 podlehla Prostějovu 3-4 na penalty. Sparta vstoupila do poháru výhrou 5-0 nad Žižkovem. 21-letý britský cyklista Brennan vyhrál na Vueltě už 5. etapu. V čele závodu je ale dál Španěl Mas. Jan Hirt dojel 79. a celkově zůstal 19. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů, má přinést rychlejší a jednodušší povolování staveb. Podle kritiku ale nahrává developerům a oslabuje obce. Aby zákon platil, musí ho podepsat prezident. Ministr životního prostředí chce zakázku na sanaci chemikálií na Šumavě zadat bez soutěže přímo firmě Dekonta, vnímá podíl kandidátka motoristů na pražskou primátorku Klára Sovová. Petřínská lanovka v Praze obnoví provoz 22. září. Nové vozy po dvouleté rekonstrukci pojmou až 120 cestujících a jezdit budou každých 10 minut. Jednorázové jízdné zdraží na 100 korun. Pro držitele časových kuponů PID se podmínky nemění. Americký prezident Trump očekává konec války USA s Iránem po listopadových volbách do kongresu. Tvrdí, že Tehrán se snaží hlasování ovlivnit. Část jeho poradců ale varuje, že konflikt může trvat až do konce Trumpova mandátu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Ian Anderson tady zpívá This Is Not Love. Je dobré, když se to pozná včas. Jet Routal na beatu, 2 minuty po 4 na 1 odpoledne. Hot Peppers vstupenky, kterým říkáme letenky, za 20 000 korun. I dneska jste posílali, i dneska bylo z čeho vybírat. Ještě pár vzorků před tím vítězným vzkazem. Jeden takový vzkaz na zahřátí.
1: Hello, co krouši, seš tam? Prosím tě, musíš se okamžitě vrátit. Nechal jsi na záchodě zvednutý prkínko a v chodbě je pavouk. Tak dělej, čekám tady.
0: V chodbě je pavouk, hned bych obracel tedy aeroplán. Ještě jeden vzkaz, takový pošmajchlování.
2: Tady kontrolní věž, hlášení pro let 527.
3: Ahoj, Míšáčku, jestli to ještě dokážeš, tak se hned, ale hned vrať na letiště. Nechal jsi u mě na nočním stolku kompas, ty kočičáku.
0: Kočičák, to je neuvěřitelný název. Ještě jedna hlasovka o usmíření dvou pánů, kteří se nejdřív pohádali, ale pak se nakonec dali dohromady.
4: Vážený kapitáne, je nezbytně nutné vrátit se zpět na letiště Václava Havla, neboť právě teď jsem v letištním baru usmířil pány Waterse a Gilmora a jsou ochotní nám na odvrácené straně měsíce, kde je cíl vaší cesty, zahrát svůj poslední společný koncert.
0: Koncert Floydů na odvrácené straně měsíce, myslím si, že by bylo během 2 vteřin vyprodáno, kdyby to šlo do předprodeje. Jedna nostalgická vzpomínka na toho pána na křídle, kde to je? To je tadle.
5: Haló, kapitáne, sedí vám na křídle pan Tau, musíte se vrátit.
0: Ano, Buřinka i s Deštníkem se tam procházel po tom křídle. No a co se týče vítěze pro dnešek toho vzkazu, nebo nejlepšího vzkazu podle nás, co jsme tady vybírali pilotovi pro to, aby se vrátil, tak je to tato nahrávka.
6: Tady doktor Dobešek. Dával jsem si ve VIP salonku sedací koupel a než jsem vychytal správnou teplotu, ani o stupeň míň, ani o stupeň víc, nestihl jsem letadlo. Žádám proto pilota, aby se pro mě i hned vrátil, abych mohl odletět k jezeru Hrochů, nebo na něj pošlu kouzlo Juju.
0: Žádný pilot na světě nesnese kouzlo Juju a proto návrat byl, řeknu, 100%. Autorem této hlasové zprávy a tohoto vzkazu pro pilota je Martin, no a Martinovi jsem se dovolal.
7: Lhocký, prosím.
0: Tady je Vejvodák Radio Beat, je to Martin, jo?
7: Jo, ahoj Vejvodáku.
0: Martine, jenom mi řekni, co to je kouzlo Juju?
7: Kouzlo Juju, no to je přece to kouzlo,
0: který my dokážeme. To je to kouzlo, který my dokážeme. Poslouchej, já si pamatuju, že za našeho mládí nejhorší, co tě mohlo potkat, je zemřít smrtí bongo bongo.
7: Přesně
0: to nikdo nechtěl.
7: Ochtání k smrti.
0: No, já bych neřekl, že to bylo ochtání, že to bylo jiné sloveso, teda, jo. Aspoň podle toho fóru a podle té anekdoty, ale Juju, jezero Hrochů, nebo doktor od jezera Hrochů, krásně si to propletl do toho vzkazu pro pilota. A pro dnešek je to vzkaz tedy výherní a ty máš, Martine, Hergot 20 000 korunovou letenku. Gratuluju.
7: No nekecej, to není možný.
0: Ale kecal jsem někdy, krom detektivky.
7: Jo. Ne.
0: Uváděl jsem vás v omyl.
7: Mám husí kůži až na patách. Hele.
0: Hele, jestli máš husí kůži na patách, musíš k lékaři. Jo, tam jo. To přijdeš a on ti něco napíše na to. Každopádně velká gratulace. 20 000 je níčkonc tvoje. Vybírej, přemýšlej, máš platnost až do příštího roku, do září. Do té doby si snad vybereš, ne, za 20, kam poletíš, co?
7: No Martine? Jasně, jo? Tak to je velká radost, moc děkuji a budu věrný poslouchat, jako jsem doteďka. No.
0: Výborně, beru tě za slovo, děkuju, Martine, gratuluju, čau, ahoj.
7: Děkuji, ahoj.
8: S Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz S Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byly Humble Pie na Beatu, minutu a půl po půl jedné odpoledne, budeme hrát Dona McLeana, taky Stony, ale ještě předtím vším, hlavně z toho důvodu, že jste zlobili, tak uslyšíte Beatoskop s Pepou Lábusem.

0: Kinetoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Mladá Boleslav se od zítřka do neděle znovu stane centrem historického motorismu. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Do města se vrací Oldtimer Bohemia Rally, která letos se nabídne již 17. ročník. Na start se postaví desítky historických automobilů a motocyklů i mladších vozů Youngtimerů. Zázemí akce bude ve Škoda muzeu. Provoz bude omezen minimálně.
0: Bítoskop.
1: Don Halia od amerického studia Levanta Tech se svou konstrukcí zcela vymyká obvyklému standardu. Je to loď, vznášedlo a letadlo v jednom. Může plout na hladině jako letadlo, když ale přidá plyn, vznese se jako křídlová loď nebo vznášedlo.
0: Bítoskop.
1: Výrobce představil bezdrátová sluchátka Plot One jako nový způsob komunikace s umělou inteligencí. Bez nutnosti pokaždé vytahovat telefon, otevírat aplikaci a psát příkaz do četovacího okna. Nabíjecí pouzdro má vlastní mikrofony, reproduktor, tlačítko pro komunikaci s AI a také ve stavěné mobilní připojení prostřednictvím eSIM. Díky tomu může zařízení fungovat i bez připojeného telefonu.
0: Tolik z Bítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat. Rádio Beat.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: Ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beam.

0: Skupina Plexis, nebo správně vyskloňováno, hráli jsme Plexisy, půlnoční rebel na beatu, 5,5 minuty před 13. hodinou, jenom signál pro Pepu Lábuse, aby už se chystal do studia, proto aby přečetl zprávy. První po zprávách budou status quo.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 tak se to jenom zhoršilo. Z Prahy na Brno kolona začíná u sjezdu na Ostředek. Mezi 32. a 54. kilometrem je kolona. Silný provoz kvůli údržbě a opravě vozovek. No a stalo se to, co se stát asi muselo. Na 44. kilometru se srazilo osobní a nákladní auto. Jeden pruh stojí. Na místě policisté zdržení minimálně 3/4 hodiny. V opačném směru D1 od Brna na Prahu mezi 65. a 54. kilometrem také pracují silničáři. No a i tady je dopravní nehoda. Na 61. kilometru se srazil osobák s dodávkou. To zdržení teď aktuálně 25 minut, ale bude určitě větší. Pozor na Lounsku, v obci Louny tedy, v ulici Slovenského národního povstání, srazila se tam dvě osobní auta. Na Karvinsku v Bohumíně v ulici Československé armády se řeší bouračka dvou osobních aut. Na Jičínsku v Nové Pace v Nádražní ulici je bouračka autobusu a osobáku a ještě Teplice, ulice Elišky Krásnohorské, je blokovaná havárkou dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Ty noční ale místy klesnou až na 6. Zítra se mírně ochladí a zatáhne. V jeho východní polovině území občas zaprší.
4: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Do Slovanu Liberec přišel zambijský fotbalový reprezentant David Hamansena. 19-letý obránce bude v klubu hostovat v této sezóně z druholigového španělského CD Leganés. V České republice už působil. Na jaře hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno. Pohonné hmoty v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzinu Natural 95 stoupla za týden v průměru o korunu 88 na 44,22 za litr. Nafta je dražší o korunu 90, včera stála 47,79. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vláda o drahých pohonných hmotách v pondělí jednala, rozhodla se ale, že teď marže prodejců pohonných hmot omezovat nebude. Vrchní soud v Olomouci potvrdil výjimečný trest 27,5 roku Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Vraždil jen 22 dní po propuštění. Za mřížemi byl do té doby také za vraždu. V červenci se proti rozsudku krajského soudu v Olomouci odvolal. Vrchní soud ale potvrdil dřívější verdikt. Vrah si tak odsedí celý trest. Řetězce Globus a Metro dál rozšiřují své aktivity v Rusku. Globus otevřel nový supermarket v Tule. Metro, které spoluvlastní Daniel Křetínský, označuje Rusko za důležitý zdroj příjmů. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Status quo na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Vín. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Je tedy vidět a slyšet, že i ve skupině Steve Miller Band mají svůj jet airliner. Zítra poslední šance vyhrát letenky za 20 000 korun za jeden jediný vzkaz pilotovi. Takový vzkaz, který by pilota donutil vrátit se s letadlem pro vás zpátky na stojánku, tak jako se před časem vracelo letadlo pro děvčata z Hot Peppers, která uvízla ve VIP salonku. Za chviličku nabítu Lemelskener, taky Matadors, anebo ZZ Top.

Skynyrd v programu Rádia B, Sweet Home Alabama. Zítra není detektivka, v tomto týdnu jsme čtyři měli, tu poslední dneska. Zítra nás tedy čeká Rockerovo ráno, páteční Rockerovo ráno. Hostem zítra bude muzikant, herec, znalec funkčnosti spalovacích motorů, gurmet a autor knižní kuchařky Pavel Sedláček. Někdo si ho pamatuje z filmu Kdyby tisíc klarinetů, někdo z kurzů vaření v Thajsku, ale všichni ho samozřejmě vnímáme jako pioníra průkopníka rock'n'rollu u nás. Pavel Sedláček, zítra hostem Rockerova rána, začínáme v 9, ať vám to neuteče, určitě to bude stát za to. Stojí za to i ta muzika, která už se pode mnou rozjela, skladba Steam od Petra Gabriela.

0: To jsou Rainbow na beatu, za chviličku bude Pepa Lábus na beatu a pak Jirka Rogl na beatu. Mimochodem, Pepa má zprávy, Jirka hodinu tupláku. Ten jeho první tuplák dneska, čtvrteční, bude se skupinou Kiss, tak se máte na co těšit. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte stále na dálnici D1 oběma směry, ať už na Prahu anebo na Brno. Z Prahy na Brno začíná kolona u sjezdu na Ostředek mezi 30. a 52. kilometrem, potom silný provoz. Na 44. se srazilo osobní auto a nákladní, na místě už je policie. V opačném směru D1 z Brna na Prahu mezi 65. a 54. kilometrem je taktéž kolona. I tady pracují silničáři, navíc na 61. je bouračka dodávky a osobního auta. Celkem solidně ucpaný je pražský okruh ve směru od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem. Z SMSky čtu: ahojky, ve Zdibech se měří. Luděk. Dobře, Lučku, děkujeme. Na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi je bouračka dvou osobních aut a v Ostravě v ulici doktora Martinka v pravém jízdním pruhu se řeší bouračka osobního auta a autobusu. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů. Ty noční ale místy klesnou až na 6. Zítra se mírně ochladí a zatáhne. V jeho východní polovině území občas zaprší.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním z 8 kol se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, která trvá už 19 utkání. Do hlavní fáze pohárů zasáhnou jako první český celek v sezóně. Zápas v Edenu začne ve 21 hodin. Kdo se postará o sanaci území na Šumavě, bude jasné až poté, co ministerstvo financí zjistí, které firmy by se o dekontaminaci mohly postarat. Dnes to uvedl premiér Babiš. Na vládě prý řekl, že se mu nelíbí, že je tam jedna nabídka. O rizikové ekologické zátěži v pondělí na jednání vlády informoval ministr životního prostředí Červený. Za prvních 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1 900 000 000 korun, což je meziročně o 79% víc. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu na 62 705 incidentů. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace prezentovaných na dnešní tiskovce. Na nákladní lodi v čínském přístavu Qingdao dnes propukl požár. Agentura Nová Čína uvedla, že si vyžádal velké ztráty na životech. Později čínská státní média informovala, že zemřelo nejméně 20 lidí. Čínský prezident Xi Jinping vyzval k okamžitým záchranným pracím. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Krásné odpoledne, víťáci, je čtvrtek 10. září roku 2026, svátek má Irma a 11 minut po 14. hodině už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a hodinu tupláků nám jistě k radosti mnohých z vás, třeba takový Loša se raduje, nebo víťáci Taviči a já taky, nám zahájili Kiss, ano, u těch sice neříkáme, že jich není nikdy dost na rozdíl od Beatles, ale řekl bych, že to tak trochu i je pravda, Rock and Roll All Night, to byla klasika, kterou jsme začali a teď krásná I Still Love You z toho odmaskovaného období, nicméně dodnes krásná píseň, no a hned se koukneme na ten náš český rokový píseček, i když vlastně na půl, protože v případě Olympiku, ano, ten je na řadě, začneme želvou, no ale pak navážeme písní pěkně v angličtině a také s velkým orchestrem a takhle Olympik tady na beatu zase tak často nezní, tak doufám, že si to spolu se mnou vychutnáte a já už si tu jdu chystat další tupláček.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wave. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: A jenom doplním, že tahle píseň Olympiku, zde tedy pod názvem It's High Time, se původně jmenovala Už je čas, pokud ji tedy znáte nebo pamatujete v češtině. No a pokračujeme zase v Británii, potažmo i ve Spojených státech, kde totiž žil Ozzy Osbourne, ale jinak samozřejmě rodák z Birminghamu. Letos v červenci jsme si připomněli rok od jeho úmrtí, kdy jsme to tady i na beatu oplakali, ale zároveň oslavili jeho život celým dnem jen a jen jeho muziky. No a nejinak tomu bude v tuto chvíli, když nás tedy čekají v uvozovkách pouze dvě písně, ta asi známější I Just Want You, to je taková, dejme tomu, frekventovaná hodně píseň, třeba v těch nemetalových, nerokových vodách, no a doplníme trošku možná méně frekventovanou, nicméně krásnou písni Running Out of Time.

0: Ozzy Osbourne, nádherné, nechal jsem to takhle až úplně dokonce pěkně. No a právě před 3 dny, 7. září, tomu bylo neuvěřitelných 32 let, co tady na Strahově vystoupili Pink Floyd. Ano, dorazilo tam přibližně 120 000 diváků, což z téhle akce udělalo jednu z největších hudebních událostí v té novodobé historii. Pokud si správně vzpomínám, tak vstupenka stála 690 korun, ještě ji mám schovanou, ale na místě se pak prodávala třeba i za 2000 a i výš. Kapela zde vystoupila ve složení David Gilmour, Richard Wright a Nick Mason, již tedy bez Rogera Waterse. No a byla to prostě nádhera, i když jsme tam trošku zmokli, no, takže další tuplák je jasný, že musí patřit právě téhle kapele. Ta druhá, tedy, jak se vždycky říká, méně známá, i když tomu tak nemusí vždy být, se jmenuje Lost for Words. No a začneme pěkně tím o těch penězích. Money, ano, to je velký hit Pink Floyd dodnes.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: No a v případě dalšího a vlastně už posledního tupláku a možná, že i hetriku, uvidíme, jak nám to před dopravou vyjde. Téhle hodiny zůstaneme na britských ostrovech a jestliže spolu s Pink Floyd jsme vzpomněli na jejich tedy koncert tady v Praze na Strahově, tak i s další kapelou tu máme nějaká ta výročí plus minus. Letos 25. srpna oslavil půlku a tou 75. rodák z Birminghamu Rob Halford, ano, ale jedno výročí je trošku blíž, 6. září, tedy před 4 dny, přesně o 10 let méně bylo Scottu Travisovi, dlouholetému bubeníkovi téhle kapely. No a aby toho nebylo málo, tak za 3 dny, teď tedy 13. září, oslaví teprve 59. narozeniny bývalý zpěvák, ale tedy skvělý Tim Ripper Owens, v současné době zpívá s KK Priest, což je druhá odnož téhle kapely, vedená KK Downingem, a určitě má v repertoáru i třeba tuhle píseň Living After Midnight, to je velký hit Judas Priest, no a i ta další má podobný název, jmenuje se Living Bad Dreams, no a pokud nám vyjde ještě ta trojka, tak to se nechte překvapit, co vyberu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Zde.
1: Kytarista.
2: Tady.
1: Klávesák.
3: Ne.
1: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
1: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend beze slov. Na rádiu Bee.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahojky, ve Zdibech se měří, tohle nám poslal Víťák Luděk, a to jako SMS-ku na číslo 720-001-222. My koukneme do Prahy, na Staré Město, konkrétně tedy na Štefánikův most, kde máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to proto, že se tu srazil nákladák a osobní auto. Zůstaneme u nás v Praze a v ulici v Olšinách, tedy máme Ťukanec, čili nehodu dvou osobáků, a přesuneme se přímo na silnici 11 u obce Olšany v okrese Šumper, kde máme nehodu přímo dvou nákladních vozidel, a to v silném provozu, takže velký pozor tam. A ještě tady máme od vás zprávu ze silnice 22 u Záhořan na Domažlicku, a zde tedy probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Víťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku převážně zataženo. V jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ostanou srážky až večer. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Americké basketbalistky ve čtvrtfinále mistrovství světa v Berlíně porazili 108-56 Maďarsko a postoupili do semifinále. V něm vítězky posledních čtyř šampionátů nastoupí buď proti Austrálii nebo Španělsku. Rusové včetně příslušníků armády získávali roky po invazi na Ukrajinu bojový výcvik v táboře v Bulharsku. Mezi jejich instruktory byli i bývalí příslušníci amerických, britských a australských sil. Podle webu deníku The Daily Telegraph se to objevuje ve zprávě vypracované pro tajné služby Spojených států Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Dnes to napsali novinky.cz. Pražští policisté dnes vyjížděli do Smíchovské ulice na Valentince kvůli požáru. Hořel tam luxusní automobil Rolls-Royce, který utrpěl velké škody. Policisté zatím nevědí, jestli to bylo úmyslné. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny přijali oznámení ohledně požáru vozidla krátce po 4. hodině raní. Zlínští krajští hygienici zakázali lázeňskému léčebnému domu v Praha v Luhačovicích přijímat od 15. září až do odvolání nové klienty. Nařízení souvisí se střevní chřipkou, se kterou v domě bojují už víc než 2 měsíce. Vodu nebo stravovací provoz jako zdroj nákazy testy vyloučili. Uzavření domu má za cíl přerušit řetězec šíření viru. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Rush na Rádiu Beat.
0: Radio B. Classic rock.

proběhne od 20 hodin tady, tedy mimo jiné, tady v IMAXu, na tom největším plátně tady na Floře přímo, takže kdo to tam třeba nemáte daleko, tak se tam můžete vypravit a dva z vás dokonce zadarmo, protože já tady mám lupeny na tenhle, na tuhle projekci, abych vás trochu navnadil, tak představte si, nebo vězte, že původní záznam pořízení na ten klasický 35 mm film byl pečlivě naskenován, převeden do 4K rozlišení. Stejné péče se dostalo i zvukové stopě, která byla nově smíchána z původních více stopích záznamů. No a fanouškům Queen a Freddieho Mercuryho se tak nabízí příležitost zažít koncertní záznam, který jistě mají zarytý hluboko pod kůží, ovšem v podobě, jakou jste dosud vy ani já neviděli. No já musím myslet nějakou otázku, záměrně jsem neřekl, kdy se to stalo, kdy vystoupili ty Queeni v Budapešti, stačí mi rok, ještě doplním, že je to kulaté výročí letos, právě proto vznikl tenhle rekonstruovaný záznam pro biografii, takže napište tam pěkně tu číslovku. Je dobré se podepsat, třeba aspoň křestním jménem, ať vím, komu pak volám, protože když pošlete SMS-ku na číslo 720 001 222, tak když jsem říkal, že ta projekce je 10.10., dohromady je to 20, tak 20. SMS-ka vítězí a na to číslo, ze kterého dorazí správná odpověď, tak na to pak zavolám zpátky.

0: Sometimes I Feel Like Screaming, jedna z nejkrásnějších skladeb především té novodobé historie Deep Purple, no ale předtím nám tady zazněli Queen a já jsem právě dal do placu dvě vstupenky na tedy koncert Queen v Budapešti na velkém plátně, tedy IMAXu na Floře, tak si poslechneme, kdo je tím šťastným a pěkně ve dvou tam takhle zadarmo díky rádiu Beat vyrazí.
1: Ahoj.
0: No, tady Jirka z Beatu.
1: Halo.
0: No, slyšíš mě?
1: Halo, slyšíme se.
0: Teď se slyšíme. Bublajs se říkal, jo? Jak vznikla tahle přezdívka?
1: Příjmení normálně.
0: Hele, tak to máš tady, teda napsal jsi to správně, 1986.
1: Super.
0: To bylo, víš i kdy třeba konkrétně, nebo...
1: Ne, to už je tak strašně dlouho, že si to nepamatuju, ale na tom filmu jsem byl, takže nějak prostě vím, o co jde.
0: Jasně, no tak ho teďka uvidíš ještě jednou v krásný takový zrekonstruovaný podobě, těšíš se?
1: Těším se, moc se těším, protože Queen jsou jedna z mých velice oblíbených kapel. Takže strašně se těším.
0: A v tom IMAXu je ještě zvuk jako blázen, viď? Takže to bude...
1: Jo, jsem párkrát na IMAXu na filmech, dětských ještě se synem, ale vím, tam... jak to tam vypadá, takže si to dovedu představit a těším se, super.
0: Tak teď je tam to, pořád tam dávají Odysseu, viď? Je vyprodaná Nolan teďka, ale zrovna tyhle dva termíny, to 8. a 10. tam budou Queeni. Tak jo, tak blahopřeju.
1: Děkuju
0: moc. A napíšu se na tebe ještě kontakt, jo?
1: Díky, super.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu B.
1: Kapitola 30. Rande s panem Bendou. Rok 2004. Čte Matěj.
2: Z důvodu omezeného rozpočtu jsme přemýšleli, jak ve studiu za míň peněz pořídit hodně muziky. A tenkrát jsme poprvé okusili slast domácího nahrávání. Ten princip je jednoduchý. Ve studiu se totiž většinou platí za den, popřípadě hodiny, takže si to člověk z principu hlídá, aby tam nemusel dávat peníze za čas navíc. Ale když si to nahraješ sám doma, máš to zadarmo a můžeš si to nahrávat, kolik dní chceš. Háček je v tom, jak dosáhnout doma studiový kvality. Dlouho to nebylo možné bastlit nějak jednoduše doma na koleni, protože ty cajky potřební na nahrávání byly drahý a velký a složitý a tak dále. Ale doba poskočila a v novém tisíciletí na scénu vtrhly ve velkým digitální technologie a zpřístupnili nahrávání prostýmu lidu natolik, že se nám vyplatilo koupit si náš první notebook, půjčit si mikrofony, šňůry a různý krabice a jet k našemu manažerovi Danovi Petříkovi na chatu za Prahou. Tam jsme udělali z jednoho pokoje nahrávací místnost a z druhého režii, do ní posadili zvukaře ze studia Sono Andyho a byli jsme pány svýho času. Stala se z toho super dovolená, kterou jen lehce narušoval Danův pitbull Eda, když chtěl furt házet jeho voslintanou gumovou slepici. A taky to bylo naše první seznamování s nahráváním do počítače a editováním v hudebních programech, což už je teď pro každýho z nás rutina. Na naší čtvrtou desku jsme v té chatě nahráli 13 věcí a bylo to zase pestrý. Asi největší hitovka z alba byla písnička Rajda, kterou si vydavatelství vybralo jako single. Na textu se podílel fanánek ze Tří sester a tu věc naspívala Lenka Dusilová, která za náma dorazila na chatu.

Na rajdu natočil klip Jakub Kohák, který si tu písničku vyložil ale trošku jinak, protože zatímco my jsme těma rajdama mysleli prostopášnice, on to pojal tak, že vědci vymysleli a uvařili speciální rajskou polívku neboli rajdu, která omladí ženy o desítky let, což se v tom klipu děje. Starší paní lezou do kádě s červenou barvou a ven vylejzají asi 18-letý holky nebo kolik těm komparzistkám tenkrát bylo. Natáčelo se to v pronátejch prostorách bývalý nemocnice, na place bylo několik kamer, všude běhali osvětlovači, vizážisti a klapky a hlavně v tom klipu hrajou kromě nás desítky najatých komparzistů. Nikdy předtím ani nikdy potom jsme neměli tak drahej klip. A ve stejnou dobu vzniklo video na psí píseň, který bylo naopak úplně nejlevnější, protože jsme si ho udělali sami. Je postavený na tom, že jezdím po Praze na skejtu a tahám za sebou na vodítku bráchu převlečenýho za psa, který taky jede na skejtu. Zaplatili jsme za všechno jenom 5280 korun, z čehož 5000 stál na zakázku ušitej psí oblek a zbytek padnul na obojek s vodítkem. V tom klipu hraje i Alice Bendová, tenkrát vycházející hvězda, která nechtěla nic, protože má ráda psy.

Další klip máme na písničku Vrátnej. V hlavní roli v něm exceluje Matěj Rupert z kapely Monkey Business a vzniknul v režii Markéty Bencový v prostorách kladenských hutí. Při natáčení v tom sci-fi prostředí se stala nehoda, která málem skončila tragicky, protože jeden člověk ze štábu dostal nešťastnou náhodou zásah vysokým proudem, no, bylo to tenkrát docela vofous.

Na téhle desce je i písnička Durová kovbojka, ve který zpíváme o jedné naší srdcovce a kultovní štaci hospodě na Mariánce, která stojí na břehu řeky Sázavy u Stříbrný skalice. Jedná se o historickou stavbu s rustikálním interiérem a zahrádkou, kterou stíní kaštany, a taky je to legendární a magický místo pro vodáky, trampy, cyklisty, motorkáře a vůbec všechny lidi, kteří projdou, projedou anebo proplujou okolo. A vzadu mají sál pro 300 lidí, kde pořádají koncerty, které jsou ve valné většině rockový. Máme tam strašně dlouho velmi dobrý vztahy a tak tam taky hrajeme, a to zhruba jednou ročně. Koncert na Mariánce je taky jedinej, který si celý pořádáme sami. Vylepíme pár plakátů, rozjedeme šuškandu mezi známejma a čekáme na opakování stejného příběhu. Na mačkanici v chodbě, na hraní, kdy si koukáš s lidma blízko do obličeje a teče ze stropu pot, na pozdější smršť drinků se všema kámošema u baru, na noční hraní na rozladěný piano, který tam mají jako dekoraci, a na spaní ve velký společný místnosti.

No a na úplném konci je pak písnička Rande s panem Bendou, podle který se celá deska jmenuje. Je to náš klasický nesmysl, protože jsme žádnýho Bendu neznali, takže jsme si s ním ani nemohli dát rande. Benda je fiktivní a nepodstatná osoba.

0: téhle písničce zazní slovo Madurai, což je město na jihu Indie, kde jsou nádherný chrámy. My jsme totiž v tomhle období začali hodně cestovat po světě a mimo jiný taky do Indie. A tak je tahle deska asi první, na kterou to mělo nějaký vliv. Teda takhle, ne že bychom začali hrát world music, na hudbě samotný to vlastně není znát, ale udělali jsme tam vždycky třeba dost textů, protože při delším pobytu v oněch zemích se nám pročistí hlava a vznikne prostor pro nápady. Funguje to, máme to ověřený a děláme to doteď. Tu desku Rande s panem Bendou jsme pak pokřtili ve velkém sálu v Lucerně, což je legendární prostor nabitej zvláštní energií, nazbíranou z těch nesčetně akcí, které tam proběhly. Už jsme tady předskakovali na jednom koncertě Lucii, teď to bylo na vlastní triko a pravda je, že jsme se toho trošku báli. V Lucerně je dost velký nájem, takže pokud nepřijde dostatečný počet lidí, může se z akce stát finanční průser. Ale riskli jsme to a ku podivu tu Lucernu vyprodali. No a pro zajímavost byla Rande s panem Bendou naše poslední deska, kde ještě malá část nákladu vyšla na kazetách. V době, kdy už jsme nikoho, kdo by kolem nás poslouchal hudbu z kazet, neznali. Bylo to prej proto, že se některý nový auta, zvlášť ty malý francouzský, pořád prodávali se zabudovanýma kazeťákama. Aspoň tak nám to řekli na firmě.
1: Já v kozi nejsem s ním.
2: Já taky ne. No nevíme.
3: Jo, jo, ohnoutě, nevím jak vás, ale mě to moc baví, Víťáci, já se to nikdy nenechám ujít, a když tak třeba si to pustím zpětně, tohle povídání, uvažuju, že si možná pořídím tu papírovou knížku, abych si to ještě přečet, třeba někde na dovče, já nevím, jak vy, ale já mám tu rockovou, big beatovou knihovničku, docela pěkně naducanou, jak jsem někdy říkal, že si to nechám na důchod, ale myslím, že to přečtu ještě, než ten okamžik nastane. Ne, no a nějaký ty důchodce už tu mám připravený, ba ne, Jethro Tull v té době, kdy nahráli skladbu do Ristl, tak ještě zdaleka nebyli v tom věku, co dnes, a divíme se, že ještě hrají, a nejen oni, pak si dáme Holies a možná stihneme ještě něco před dopravou a zprávami Pepi Lábu se uvidíme, jak nám to vyjde.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a nejdřív tu mám zprávu z apky přímo od Rokycan, silnice 183, tak tam máme srážku dodávky a osobního auta, naštěstí bez zranění. Na D11 Bříství, je to tedy mezi kilometry 17. a 18. ve směru na Jaroměř, i zde máme blíže nespecifikovanou dopravní nehodu, ale probíhá zde odtažení vozidel, takže velký pozor. I v tomto místě komunikace, tedy silnice 54, ta u obce Veselí nad Moravou, což je na Hodonínsku, tak zde máme také v sobě dva osobáky a probíhají záchranné a vyprošťovací práce složky IZS na místě, takže vážnější nehoda pravděpodobně. A ještě koukneme do Českých Budějovic, kde nejenže by chtěl žít každý, ale také v ulici Na Dlouhé Louce máme v sobě dva osobáky, takže býťáci nejen tam, ale úplně všude. Jezděte, prosím, opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou až večer. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
3: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru v Serdu Žil, druhá v časovce kajakrosu. Českou reprezentantku dnes ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila jen francouzka Majorži de la Sussová. Na trati byla o 52 sekundy rychlejší. V celkové klasifikaci získala 265 bodů, což bylo o 7 víc než Kneblová. Premiér Babiš dnes v Bratislavě jednal s premiéry zemí Vyšegrádské čtyřky a svým irským protěžkem Martinem. Jeho země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Na Bratislavském hradě řešili příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie i ceny energií a pohonných hmot. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové, sdělil to šéf její správní rady David Dušek. Knihovna své nové jméno také zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Armády zemí NATO překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmorských kabelů. Operaci, při které Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska. Dnes to napsal agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wink. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Beat.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Předtím Luboš Pospíšil a také AC/DC, to byla první muzika téhle hodiny, kdy i v tuto chvíli 17 minut po 16. hodině je tu spolu s vámi Jirka Rogl na rádiu Beat. Mám samozřejmě připravenou spoustu a spoustu další klasiky, ale předtím bych vás rád pozval na ten náš web radiobeat.cz, kde hned na té první stránce najdete článek, který se jmenuje Upíři z Hollywoodu ovládli Prahu a jedná se samozřejmě o reportáž z nedělního koncertu Hollywood Vampires, tedy kapely kolem Alice Coopera, Joe a Perryho,

tak správně počítám, nebo jak si to pamatuju, když jsem to zpracovával, tak si je tam můžete nejen prohlídnout, ale můžete mi třeba i napsat, jak se vám líbí, nebo naopak ne, i to se počítá. A v každém případě my si teď dáme Led Zeppelin a ještě před nima taky Stony.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: way to heaven.
1: Ano, to byl rok 1971 a čtvrté album Led Zeppelin, původně označené místo názvu jen čtyřmi symboly, každý pro jednoho člena kapely. Tahle nahrávka je bez debat jednolitým hudebním skvostem zahrnujícím celou barvitou škálu stylů, od řekněme dřevního heavy metalu přes folk, rock až po blues, kterým skupina definovala hard rockový žánr v těch 70. letech, přesad do takového toho zemitého britského folku z předchozí desky, tu byl, myslím, dál rozšířen o nepřeslechnutelnou mystickou tématiku, mytologii a také okultismus, což dává téhle desce zcela nový rámec, i když, co si budem povídat, ať jsou tu všechny skladby vynikající, jsou přeci jenom už asi na věky zastíněny právě tímhle megahitem Stairway to Heaven, čili Schody do nebe.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Ano, Marx, Engels, Beatles, to je, myslím, dodnes hudebně nejpestřejší album naší skupiny jménem Vltava. Kombinuje pro frontmana Roberta Nebřenského a spolu takové ty typické hravé znaky písničkářství a také té rockovější polohy a tady také s nově použitými samply a nějakou tou elektronikou. Ty texty tu mají, nebál bych se říct, až surreální nádech a nechybí tu potřebný nanelé ta ironie. No a nechce se až věřit, že od vzniku téhle desky, z ní jsme slyšeli právě tu titulní skladbu, v příštím roce uplynou již 3 kulatá desetiletí. Dáme si ten Lizzy a ještě před nimi Bon Jovi.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
3: No a začneme stručnými zprávami tady z D11, tam je to mezi 9. a 17. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tvorba kolon před dopravní nehodou, totéž na D1, tam je to 193. až 188. kilometr ve směru na Prahu a tady vidím dokonce přímo tu nehodu, tam je to 189. kilometr, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, je to havárie osoby. Na místě zasahují složky IZS. Na D0, čili na okruhu, máme mezi 15. až 18. kilometrem směrem k D7 opět kolony, takže i tam se obrňte trpělivostí. Na D2, a tam to je souběžný pruh exit 1 ve směru na Brno, tak tady máme osobák s tyrákem a v příkopu podle té zprávy, takže i tam pozor. No a nakonec z Teplic mám zprávu, a to přímo z Masarykovy třídy, kde máme nehodu dvou osobáků, naštěstí bez zranění za asistence policie České republiky. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou až večer. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Etická komise FAČR rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Za roční dálniční známku řidiče zaplatí i v dalších letech letošních 2570 korun a za měsíční 480. Podobně zůstanou zmrazené ceny známek s kratší platností. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou dnes poslanci pustili do závěrečného kola schvalování. Denní dálniční známka by měla po schválení návrhu nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli od půlnoci. Poslední severovýchodní část torza vyhořela výškové budovy 34 v areálu bývalých obuvnických závodů Svit a dříve Baťa se během dneška zřítila k zemi. Dopomohla k tomu těžká mechanizace demoliční firmy. Demolice nejmhoutnější budovy ve Zlíně tak skončila o několik dnů dřív, než se předpokládalo. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Medvěděv prohlásil, že ruský vojenský potenciál umožňuje zasáhnout Kyjev a hlavní objekty NATO tak, že z nich zůstane jen šedý jaderný prach. Zmínil také, že na hodinách soudného dne zbývají už jen vteřiny. Je to podle něj kvůli Západu, který se snaží postavit svět na pokraji jaderné katastrofy. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

No, to byly opět Pink Floyd, dnes jsme zrovna vzpomínali na jejich koncert na Strahově před 32 lety a vy jste mi hned posílali obrázky vstupenek a svoje vzpomínky, díky moc za ně. Možná jsme se tam i spolu potkali a nevíme o tom, v každém případě to byl velký zážitek, si myslím, bohužel Pink Floyd už pravděpodobně nikdy neuvidíme, možná takhle třeba David Gilmour solo, kdyby přijel, to by bylo bezva, ale jako kapelu už asi těžko. 13 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. V téhle hodině nás čekají menšinové sporty, samozřejmě i nějaká ta doprava, kterou mi můžete posílat nebo volat dle libosti. No a pak tu mám třeba ty Beatles, kterých není někdy dost, a předtím se trochu tak jako pobavíme a odlehčíme atmosféru spolu s Horký, že slíže a já zprostá, se jmenuje jejich song.

0: když se řekne Black Betty, většina z nás, no většině z nás okamžitě naskočí tenhle nezaměnitelný kytarový riff a kapela Ram Jam, rok 1977, jenže její kořeny sahají až do amerických vězeňských pracovních písní. První známé nahrávky téhle písně vznikly už v roce 1933, kdy folkloristé Johna Alan Lomaxovi natáčeli zpěv vězňů na vězeňské farmě v Texasu a zpívali tam mimo jiné i ten slavný a tedy nechvalně proslulý James Ironhead Baker. No a my koukneme na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V ulici za nádražím v obci Suchdol nad Odrou, což je tedy okres Nový Jičín, tak zde máme v sobě dva osobáky, naštěstí bez zranění. A v ulici, tohle byla za nádražím a tohle je pro změnu ulice Nádražní ve Valašském Meziříčí, takže na Vsetínsku. Pozor, opět dva osobáky v sobě bez zranění. A teď tu máme ještě zprávu čerstvou přímo z D1 na 29. kilometru ve směru na Brno. Máme nějakou blíže nespecifikovanou nehodu a tím pádem neprůjezdný levý jízdní pruh. Býťáci, jděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Ve druhém kole první ligy národní házené zvítězili mistři z Příchovic nad Nýřany 24-19. Svinov porazil Studenku 13-12 a Krčín zdolal Čakovice 28-20. Příchovice, Svinov a Krčín zůstávají bez porážky, naopak Nýřany, Tymákov a Čakovice jsou bez bodu. Slovenský MMA bojovník Martin Kozák získal smlouvu v UFC. V show Dana White's Contender Series v Las Vegas porazil Američana Eccolse technickým knockoutem ve druhém kole. Cyklista Matias Vacek pojede na silničním mistrovství světa v Montrealu i o týden později na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích nastoupí do časovky i hromadného závodu. Český basketbalista Tomáš Kyzling se po 5 letech vrací do USK Praha. 33-letý reprezentant působil také v Číně, Polsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku a Slovinsku. V Liberci v pátek skončí první ze tří etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve 200členném pelotonu pojedou také Štybar, Ježík, Šimunek a Vyvodová. Akce navazuje na závod míru. Poslouchali jste další magazín Rádia B.
0: Radio B.

Tak to byl Simon a Garfunkel a předtím také Alice Cooper na beatu a podíváme se, jak to vypadá s půlnočním albem na příští týden, kdy můžete až do 13.9., tedy do neděle do půlnoci hlasovat. Ve hře jsou kapely, jejichž název začíná na písmenko B, takže Badlands, Black Label Society, Blaze Bailey, Jeff Beck, Bad Company a Black Sabbath a právě oni vedou se svým slavným titulem Paranoid, ale kousek za nimi jsou právě Bad Company s albem Bad Company. Jeff Beck, to je Blow by Blow. No, zkrátka, můžete se sami podívat na ten web a zahlasovat. Z každé té IP adresy to jde jednou, tak jestli jich máte víc, tak můžete víckrát. V každém případě jsem zvědav, jak to dopadne, protože mnohdy až do poslední chvíle to nebylo jasné. Jak jsem říkal, jde tu o kapely začínající písmenkem B, takže až pak bude třeba Dčko, tak tam určitě budou nějací Deep Purple a misie, ale můžem klidně dát už teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát začneme na D1, kde ve směru na Ostravu, a to tedy na 193. kilometru, máme neprůjezdný levý jízdní pruh a probíhá zde vyšetřování nehody dvou osobáků. Za další nehodou a bohužel vážnější se vypravíme do Brna, kde v Sokolské ulici, je to tedy Brno Veveří, u stadionu Sokolská na křižovatce s Kounicovou, ale blíž specifikovaná ta dopravní nehoda není, pouze že se zraněním. A dále se podíváme zase do Brna, ano, zůstáváme v tomto městě, Pionýrská ulice, a zde máme dva osobáky, ne osobák a motorka, a taktéž bohužel se zraněním. Složky IZS jedou na místo. Býťáci, prosím, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku převážně zataženo. V jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou až večer. Maximální teploty dosáhnou 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušku během domácího derby se Slaví v šestém kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to dnes uvedla Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže. První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Havlíček odjede od 10. do 12. listopadu s podnikateli na Ukrajinu. Podle něj půjde zatím o největší českou návštěvu země za posledních 10 let. Podnikatelská mise má prý přinést konkrétní dohody o obchodu a investicích. Firmy se zatím vybírají, ale zájem je podle ministra tak velký, že se zvažuje využití dvou letadel. Ministerstvo spravedlnosti představilo novelu, která chce trestat v závažných případech vězením i zasílání fotografií svého pohlavního orgánu nebo zveřejňování bydliště. Má ambici stanovit jasnější hranice, co už je společensky neúnosné. Nově by tak mohli lidé v krajním případě za nevyžádané posílání takových snímků jít až na rok za mříže. Ruský prezident Putin se domnívá, že může využít zjednodušený pohled amerického prezidenta Trumpa na diplomacii ve prospěch Ruska. V souvislosti s nedávnou návštěvou amerických vyslanců v Kyjevě a Moskvě to řekl Trumpův bývalý poradce pro bezpečnost Bolton. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Tak, to byl James Brown, legendární hlas a nezapomenutelná, i když soukromí bezesporu rozporuplná osobnost, před ním Dion a také Spencer Davis Group a celé dohromady to takhle na úvod hodiny po 18. zaznělo jako dnešní podvečerní oldies kratochvíle Six O'Clock Rock. Ano, vím, že je u mnohých z vás oblíbená a my jsme rádi i za tipy na nějakou tu letitou muziku, kterou jej můžeme zaplnit a která se pak takhle po 6. tady takhle pustí. Jirka Rogl je tu spolu s vámi na rádiu Beat a pokračujeme s naším Vláďou Myšíkem a ještě před ním také s Jurajem Hýb. Mimochodem na podzem zase přijedou, 30. října zahrají v pražském Outu Univerzu a to v rámci příliš definitivně rozlučkového turné.

0: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
1: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
2: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Wave. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast na Rádiu Wave.
3: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.

Tak to byl Vláďa Myšík, náš hýčkaný je zpěvák, kytarista a také zakladatel skupin ETC, do Matadors a Blue Effect, a možná ne každý ví, že v roce 1964 se vyučil uměleckým truhlářem ve filmových ateliérech Barrandov a už tehdy se začal věnovat muzice, která se mu pak stala osudem a životní náplní. Vláďa příští rok na MDŽ 8. března oslaví kulatou 80. Tak myslím, že slavit budeme i my tady na beatu, a teď si tedy dáme něco z jiného soudku, a to přímo AC/DC.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Jirko, Michal, čau, prosím tě k dopravě, ale kde jednička směr na Brno od Prahy, to je jako fakt marná. Jo, je to od Šmejkalky, tam to jo, ještě v pohodě, pak se to zastaví na nějakým, já nevím, 29. Pak to zase, já nevím, třeba po 5 kilometrech to chvilku jede, pak to zase zastaví, úplně marný. Opravdu, kdo nemusí, třeba, ať se nejezdí, protože to je opravdu parkoviště úplně k ničemu.
2: No tak děkujem.
1: Jo, kamiony jsou i v kruzích vlastně, kde mají vyložený zákaz, tak jsou kamiony všude, to je...
2: Tak se obrň trpělivostí, no, přeju, ať dojedeš. Ahoj.
1: Pohodě, ale a ještě prosím tě, na tom 29. jak si říkal, nějaká ta bouračka, ta nehoda, tam nikde nic není, tam byl jenom masný flek na zemi, zase plný sorbentem, jinak tam nikde nic nebylo, vlastně de facto bez nehody. Já jsem teďko na nějakým, nevím, na kolikátým, nějakým 40. zhruba ale je to zkrátka marný, opravdu, je lepší tam to rozobrat a jít pěšky.
2: Tak jo, děkujem a měj se, ahoj.
1: Hezký den, čau.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Mladá Boleslav se od zítřka do neděle znovu stane centrem historického motorismu. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Do města se vrací Oldtimer Bohemia Rally, která letos se nabídne již 17. ročník. Na start se postaví desítky historických automobilů a motocyklů i mladších vozů Youngtimerů. Zázemí akce bude ve Škoda muzeu. Provoz bude omezen minimálně.
0: Vítoskop.
1: Don Hall je od amerického studia Levanta Tech se svou konstrukcí zcela vymyká obvyklému standardu. Je to loď, vznášedlo a letadlo v jednom. Může plout na hladině jako letadlo, když ale přidá plyn, vznese se jako křídlová loď nebo vznášedlo.
0: Vítoskop.
1: Výrobce představil bezdrátová sluchátka Plot One jako nový způsob komunikace s umělou inteligencí. Bez nutnosti pokaždé vytahovat telefon, otevírat aplikaci a psát příkaz do četovacího okna. Nabíjecí pouzdro má vlastní mikrofony, reproduktor, tlačítko pro komunikaci s AI a také ve stavěné mobilní připojení prostřednictvím eSIM. Díky tomu může zařízení fungovat i bez připojeného telefonu. Tolik z Vítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Tak to byly Showady Vady, britská skupina založená v roce 1973 v Leicesteru a já pamatuju, jak jejich vystoupení, a to tedy velice strhující, ještě v mém dětství, nebo tak nějak, když jsem byl velice mlád, vysílala naše československá televize. Já jsem si to nahrál na kazetu, jen zvuk bez obrazu, jako jen tím zadním konektorem přímo z té velké Tesly, a pak to sjížděl pořád dokola, takže dodnes znám Showady Vady skoro na spaměť. A tahle skladba, to byl samozřejmě ten největší hit úplně na závěr koncertu. My si teď dáme Queeny.

0: tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: Ha. No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Tak to byl Roman Dragón a Progress 2, muž, který se podobá odvrácené straně měsíce. No a než se rozloučíme, přivítám tady Davea Gora, který tedy je tu připraven se svou American Rock Show, takže se můžete těšit na hodinu plnou americké muziky i amerického přízvuku. Dave se směje, takže je to v pohodě. Potom hned nastoupí Otta Seemann večer u Repráku, to budou 3 hodiny na volné téma. Jsem zvědav, s čím Otta přijde, myslím, že to bude hodně zas na vás, jak budete psát a nebo případně volat. No a potom půlnoční album, tak to je něco, nechci říct úplně pro fajnšmekry, ale je to, myslím, moc povedená deska, ale Šebrich ty růže pro Algernon. Ano, jedna z takových těch nejslavnějších a nejúspěšnějších solovek tohoto bývalého nebo tehdy vlastně ještě zpěváka Arakainu. Udělal to jako bokovku s Mirkem Machem, pokud si správně vzpomínám. Teď už vás naposledy ze studia Rádia Být zdravý Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit v sobotu, ne v sobotu, prostě budu se na vás těšit zase příště, nechte se překvapit kdy. A teď jsem si tu ještě rozloučenou připravil jedny pěkné Dire Straits.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokyrytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kyrytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Ta nejlepší muzika Made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
3: Ahoj Beatňáci, tady Dave Gore, American Rock Show. Jsem tady se výborný hudba pro tebe, jako z dětsky, jako každýkrát mám jako výborný hudba. Já hledám jako všechny skladby neznámé nebo relativně neznámé kapely, to je z dětsky od blues, blues rock, rock, jizánský rock a country rock. A jestli neznáš country rock, budeš mít jako výborný vzorky tento American Rock Show. Jestli neznáš American Rock Show, to je na Radio Beat každý druhý stvrtek od 7 do 8. American Rock Show teď a za dva týdny další. So jedeme teď na první skladba, první kapela a to je country rock jako prase. Jestli neznáš, tento je perfektní jako vzorek, jaký to je. To je skladba She's Country od zpěvák Jason Aldean. On z Macon, Georgia. On má hodně moc úspěch v Americe. Už má 12 desky, 5 Grammy a jako další syny, hodně moc syny, hodně úspěšný muž. A tento skladba zajímavé je, poprvníkrát slyšel, byl na v Americe se můj kapela The Cell, hráli jsme jako jižanský rock a blues rock a měli jsme jako mini tour v Louisiana a slyšeli jsme jako country radio to naše celé sesta tam, kdy jezdili jsme v auto a tento skladba byl v každý, to je jako každý hodin oni hrál to. To slyšeli jsme moc, hodně moc a milovali jsme tento skladba. So doufám, máš rád to. To je country rock jako prase. Jason Aldean a skladba je She's Country.

0: American Rock Show na beatu.
1: A jestli nebyl stačí pro tebe to country rock skladba předtím, mám další. A tento od kapela A Thousand Horses, oni z Nashville, Tennessee, to je jako hlavní město pro country hudba, nejlepší hudebníci jako bydlí v Nashville, Tennessee. A to skladba je Trailer Trashed z kapela A Thousand Horses. A Thousand Horses, oni říká, její hudba je není jenom country, ale to je jako klasický rock, americana rock, soul a blues, všechno dohromady. Ale to je hlavní country, určitě, podle mě. So, tento skladba je Trailer Trash, to je jako to skladba o, jestli piješ jako hodně alkohol, jako bourbon, moonshine, to alkohol z kukuřice, to je silný jako prase, to je, jestli neznáš moonshine, to je jako čirý alkohol, skoro 100% alkohol, hrozný, jako silný, ale fungovat. A tento skladba o jako pít bourbon, moonshine, okolo řeka a mít jako zabavný. So to je A Thousand Horses, a skladba Trailer Trashed.

0: ta nejlepší muzika Made in USA. American Rock Show na Rádiu Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš najít playlist na Radio Beat webové stránek. To je tam. A taky na American Rock Show Facebook page. A tam je vždycky tento pořád je playlist. So můžeš vidět, jako všechno, co hrálo jsme, každý písnička, každý kapela je tam. A taky na American Rock Show Facebook stránka, tam je jako další linky na zajímavé videa. So jestli vidím něco zajímavé, já dám se tam, so můžeš jít na Facebook a jestli chceš dělat like na American Rock Show Facebook, budu rád, ale vždycky jako tam playlist a další hudba pro tebe. So jedeme na třetí skladba tento American Rock Show a to je od jižanský rock kapela Hurry Sundown. Oni z Missouri. Tento název kapela jedno jako slavný skladba z slavný jižanský rock kapela The Outlaws mají jako slavný skladba Hurry Sundown. So tento kapela jako kradil tento název pro její kapela. So tento je Southern Rock, Hurry Sundown z Missouri. Oni mají jenom dva desky a jedno živé deska. Já nevím, jestli stálo, oni existuje, a jestli stálo, hraje, ale je dobrý kapela. Já vybral skladba Little Miss Daisy. Daisy je jako název jako ženská. Od její deska Can You Feel It od 2005. To je od její druhý deska. So, doufám, máš rád to. Jižanský rock, Hurry Sundown, Little Miss Daisy.

Dave Gore, American Rock Show. Cassidy, American Rock Show. Ja mám jako wild card. To je divoký karta, nebo divoká karta. Jestli chce mluvit jako správný česká gramatika, já myslím divoká karta. A normálně to je jako skladba nebo kapela, co je jako mimo, co normálně hraju. Mimo blues, mimo rock, mimo jako jižanský rock a country rock. Něco jako zajímavé. Tentokrát, to je absolutivní rock, to je absolutivní správný žánra, co normálně hraju tady. Ale jak se dělám jako spotlight, jak se zaměřený na tento kapela, protože objevoval tento kapela jenom jednou týden předtím a já říkal, Ježíši Maria, to není možný, neznal tento kapela. To je výborný. To je jenom dva kluky. Jednou je zpěvák a bubeník a to druhý člen je kytarista a basák a klavista. On hraje na klavír. Já nevím, co je správný název. Ale to je absolutivní výborný. Jenom dva lidi. A oni hraje živé. Jenom dva lidi. Super, super, super. To je jako Rush 2.0. Rush 2.0. To kapela je Crown Lands od Canada. A oni mají už stiží desky. So to není úplně nové kapela. Nové pro mě, ale to není úplně nové. Je výborný, mají jako hodně syny z Kanada, ale oni dělali tour se Greta Van Fleet, možná znáš tento kapela. Oni dělal, byl jako předkapela v tour v USA v 2022 a taky byl předkapela se Kiss na její finální tour v 2023. So, jestli neznáš Crown Lands, a tento zpěvák, jeho hlas je absolutně výborný. Ale všechno, co oni dělali, je výborný. Každý deska je super. So, tento skladba, co vybral, je Through the Looking Glass od její nejnovější deska od tento rok, to je její čtvrtý deska. So, doufám, máš rád to. Pro mě já milovám. Kapela Crown Lands. Jedeme na to.

Dave Gore, American Rock Show, is mes biet. Teď jak se mluvit na jedno sotež, so American Rock Show dělá, pro všechny posloucháce na Radio Beat, všechny beat jace, protože já chci objevovat jako nové kapely od blues, rock, jižanský rock, country rock, jako od tento žánry. Jestli ty můžeš poslat mě jako přes Facebook, jako zpráva nebo na Radio Beat email studio@radiobeat.cz. Jestli můžeš poslat mě jako tipy na kapely, co je neznámé nebo relativně neznámé, a každý měsíc já vybrám jednou jako vítěz a on a vítěz bude vyhrát jako jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad, to je riversidebroad.cz. Pro dva lidi, to je se snídaní, a taky půjčovna Ride Izera v Železný Broad, to je vedle jako Riverside Apartments, to je taky jako zdarma dva kola, so můžeš jako jezdit na Greenway Izera cyklotrasa, jako v Železný Broad, Malá Skala, Dolanky, to je jako krásný cesta. So jestli máš tip na jako nové nebo relativně nové, nebo starý, to jedno. Může být 30 let starý, to nevadí. Jestli to je neznámý nebo relativně neznámý kapela, jestli můžeš poslat tip, já budu moc rád. So, a pro Srpen máme jedno výherce. Z Srpen je Sabina Kodisová. A ona z její domácí město, to je jako nejhorší pro mě řekni. So ona z Třešť, to město, nebo já nevím, jestli to je město, nebo jako menší město, ale Sabina poslal jako tip na jednou bluesové kytarista, ale on říká, on hraje jako blues americana, a to je Marcus King. A on z Greenville, South Carolina, a on má jako Grammy pro jeho hudba, a on je zpěvák, skladatel a kytarista, absolutně výborný. On začínal kytarista, který byl jako jenom 3 let starý, on je 30 let dneska, ale když viděl tento video, co Sabina poslal jako na od Marcus, a to je byl jako absolutně super. So já říkal, OK, to musí být na American Rock Show. So, tento skladba je The Well, a kapela je, nebo to zpěvák, kytarista je, Marcus King. Od jeho deska El Dorado od 2019. So doufám, máš rád to, Marcus King.

0: Ta nejlepší muzika Made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: David Gore, American Rock Show s Mace Piet. A tento další kapela, nebo tento další zpěvák, kytarista, je jako bluesový muž. On je absolutně super. Jeho jméno je Albert Cummings. A Albert je... on není neznámý, ale jestli neznáš jako bluesové hudba, nesledovat to, možná neznáš on. Jestli znáš blues, určitě slyšel. Ale tento je pro lidi, kdo nezná, a teď budeš znát. On hrál spolu se B.B. King, Johnny Winter, Buddy Guy. On začínal, není na kytara, ale on začínal na banjo a on hrál bluegrass hudba. A on taky pracoval spolu se Stevie Ray Vaughan pro jeho druhý deska. A taky tento skladba hrál na to deska Tommy Shannon. A on byl jako basák pro Stevie Ray Vaughan kapela. So Albert Cummings už dělal jako 10 desky. A to skladba, co vybral, je Come Up For Air od jeho True To Yourself deska od 2004, to je jeho třetí deska. A to je jako skladba o, on musí pracovat vždycky bez volný čas, protože on musí platit jako všechny složinky. Ale on potřebuje čas pro sebe. A to je jako Come Up For Air, já potřebuju jako vzduch. So, jedeme na to, Albert Cummings, Come Up For Air.

0: muzika Made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Teď jedeme zpátky do country strán. Say Big and Rich, to je jako kapela za Nashville, Tennessee. Big and Rich byl jednou od podivní kapely v country, co dělali rock, hip-hop a pop, jako dělat, jako injekce do její hudba. To je jako super skladba, jestli neslyšel, to je absolutně výborný. To je od jeho deska Horse of a Different Color, 2004, a skladba je Rollin'. A podívej, v tento skladba, tam je jako rap od jako výborný muž Cowboy Troy. So, jedeme na to, Big and Rich, Rollin'.
2: Brothers and sisters, we're here for one reason and one reason alone, to share our love of music. I present to you country music without

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio B.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby, co hraju, a máš rád to kapely, z dětský playlist můžeš jít nebo najít na Radio Beat webové stránek a taky na American Rock Show Facebook stránka. A tam je z dětský požád je playlist. A taky na American Rock Show Facebook page stránka. Tam je jako další video, linky, víc informace na soutěž pro tipy, hudba. So, vždycky můžeš jít tam. So, jedeme teď zpátky do country stránka, nebo zůstáme na country stránka. A tento skladba, to je jako klasický Rickley country. To není jako moc rockové, ale tento písnička, to je písnička, kdy budeš slyšet lidi, kdo je jak jižanský lidi nebo country lidi, oni říká, yee-haw! So, jestli budeš slyšet tento, kdy budeš slyšet tento skladba, to je klasický skladba, kdy yee-haw! To lidi řekni to. To je od Aaron Watson, to skladba je Freight Train od jeho deska The Underdog, od 2015. To je od jeho 12. deska od 20. On už má 20 desky. So, doufám, máš rád to. Freight Train.

0: Ta nejlepší muzika Made in USA. American Rock Show na Rádiu Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět a jedeme zpátky do bluesovej strán se jednou zpěváčka, kytarista Lisa Geyer. A já vybral skladba Gypsy Girl od její deska od 1997, jako trochu starší deska, se název Gypsy Girl, stejný název jako tento skladba. A zajímavé na tento kapele je, na kytar je Barry Goodrow od Boston. Well, byl kytarista v Boston, jako na první dva desky Boston byl Barry Goodrow. A on hraje na Lisa Geyer deska. So to je absolutně super. Doufám, máš rád to. Skladba Gypsy Girl od Lisa Geyer.

Dave Gore, American Rock Show, a jedeme tež do rockové stránka, se kapela Love and a 38. Já vybral jednu skladbu od ní, Rockin' Lola, od její první deska od 2010, se název Love and a 38, stejný jako název kapela. So oni z Los Angeles, a to je jako super kapela, dělali jako tři desky, tento z první deska, Rockin' Lola, doufám máš rád to, Love and a 38.

Dave Gore, American Rock Show, Esme Spiet, Jisli Mashrad, To Skladby, So Harayu na American Rock Show, Zditsky Mujesh, Nayit, Playlist na Radio Beat, Webove Stranki, Ataki na American Rock Show, Facebook Stranka, Tom Zditsky ye, Po Pojad, To Playlist. Ataki na American Rock Show, Facebook Stranka ye, Informatse na Sotej pro Tippi, Jisli Budesh, Poslat tipi maschance vihrat jedno noc v The Riverside Apartments v Železny Brod, to je riversidebrod.cz. Pro dva lidi v četný snídení a taky můžeš mít dva kola půjčovna Ride Izera, to je rideizera.cz. So jenom poslat tipi přes Radio Beat nebo na přes American Rock Show Facebook stránka. So, tento poslední písnička teď, nemáme moc čas, to je Travis Denning. On z stát Georgia, a to je určitě country rock. A skladba je I Know How It Sounds od jeho deska Roads That Go Nowhere od 2024. So, doufám, máš rád to, za dva týdny bude další American Rock Show. Čago bello a hezký večerníček.

0: večeri u repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: No jo, no, do pátečního flámu ještě přeci jenom něco zbývá, protože dneska máme čtvrtek 10. září. Jenom připomínám, že svátek mají Irmy, tak Irmám patří gratulace, to posílám já a samozřejmě vy, kteří nějakou Irmu doma máte, taky nezapomeňte k tomu svátku popřát, pokud jste to už neudělali a nepořídili kytici a něco podobného. Tak, to jenom tak pro začátek, večer u repráku je tady, já jsem Ota Semana, přeji, aby ten večer byl co nejpohodovější. Budeme si pouštět muziku, budeme si taky povídat o čem. No, bude to volný, samozřejmě, tak jak je to vždycky. Záleží na vás, o čem budete chtít dát řeč, když už sem do studia budete volat na 210 32 33 34. Můžete posílat i vzkazy přes býťáckou apku, už o tom tady mockrát mluvím, melduju to pořád dokola, takže tam je nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete. Můžete taky psát a to na tu apku nebo SMSky na 720 001 222 a pak je to ještě varianta, že budete posílat maily, pokud jste u počítače. Tak to si myslím, že taky dáte dohromady studio@radiobeat.cz je ta adresa. Co se týče dnešních témat, no tak mám takový jako nějaký mini návrh. Třeba já jsem zjistil, zaregistroval, že v Americe a v Kanadě je dneska den nebo národní den školního focení. Jo, že se fotějí školáci, ať už skupinově, jednotlivě, tak jak se to vždycky dělá. Což je zajímavé, já si vzpomínám, že my jsme to dělávali vždycky na jaře, na konci školního roku. Oni to mají na začátku školního roku, tuhle tu záležitost. Takže můžeme dát řeč o tom, jak jste třeba vy, jestli vzpomínáte na nějaký historky právě z nějakých školních focení, tak tohle můžeme třeba dát dohromady. Je dneska, pozor, taky národní den portského vína. Byl jsem v Portugalsku, přivezl jsem si 10letý portský víno, moc dobrý, tam jsem ho pil, bylo dobrý. Co mě zaujalo, v Portugalsku je spousta takových těch vinoték, kde mají třeba portský i z roku, já nevím, 1902. Prostě podle let to mají v té policii, vy si vyberete, pochopitelně kupovat si takhle starý portský, tak to už chce sáhnout hodně hluboko do kapsy. Jo? Přemýšlel jsem, že bych, jako, když už bych jako sahal hluboko do kapsy, že bych vybral rok, ročník mého narození, jakože bych si připomněl svoje narozeniny a připil si portským z toho roku. No a zrovna to bylo vyprodaný. Jo. Asi nás tam bylo z tohohle toho ročníku hodně, takže se to prostě vyprodalo. Ale fakt je, že zase otázka byla ta cena. Tam bych asi hodně váhal, protože nebyla zrovna nejnižší, protože přeci jenom jsem už letitější člověk. Tak, takže býťáci, i o tom můžeme dát řeč, třeba jestli vám tohle to chutná a podobně. No a vrátil bych se i k tomu, co jsme tady probírali v pondělí, a to je to cestování, protože ještě zítra budete mít příležitost vyhrát u nás na Beatu letenky za 20 tisíc, který platí po celý jeden rok, takže máte pořád ještě příležitost se týhle soutěže zúčastnit, akorát, že už bude jenom jeden výherce. No, takže se to zužuje, jo? Stojí za to ale zabojovat, já bych to nevzdával. Ty vzkazy můžete i nadále posílat pilotům, samozřejmě. Dáme si teď saxon, no a pak budem dávat řeč.

0: večeri u Red Bráku. Na rádiu Beat.
1: No tady je Pepo, ahoj.
2: Nazdar Pepo, čau.
1: Oto, vrátím se prvně tomu tvýmu pondělnímu večeru.
2: Cestování
1: letadle.
2: No jasně.
1: Jako ne, ne.
2: Ne, nic pro ne, tebe, jo.
1: Co je 2 metry nad zemí, je vysoko.
2: fakt si nikdy neletěl a bojíš se toho doslova,
1: ne.
2: Jo?
1: Ne, v životě jsem neletěl a do letadla by mě dostali akorát tím, že by mě umráčili nebo úplně ožrali.
2: Jo.
1: A otalí mi tam smykem.
2: No a počkej, teď mi řekni, čeho konkrétně se na tom tak strašně bojíš, že to spadne?
1: Ne, já prostě třeba podívám se na YouTubeku,
2: no.
1: Na nějaký záběry z letadla,
2: jo.
1: A třeba to přivítá přes hory,
2: aha.
1: Jo, a najednou za těma horama je propadlina.
2: To bejvá, to za horama bejvá, no. Zase údolí, a pak zase hory, no. Jo, to tak bejvá. No.
1: A to normálně mi to zvedá pajso, jen ten pohled, jo.
2: Proč? Hele, jenom, Pepo, málo se to ví, ale kdyby tam nebylo to údolí, tak by ty hory nebyly hory, bylo by to placka, jo, rozumíš, protože musí být vždycky taky něco dole. Takže málo se to ví a je potřeba to občas také zdůraznit, aby jsme si ty hory dokázali představit. A já myslím, že si každý ty hory dokáže představit, no, jako, hele, je to samozřejmě asi pro někoho velký trauma lézt do letadla, na druhou stranu do auta se dáš, ne? Co?
1: Jo, no vidíš, bohužel musím každý den.
2: A teď si vím, že v autě je mnohem větší pravděpodobnost, že tě někdo sejme, než to v tom letadle.
1: Ale ne, já to neberu jako riziko.
2: No, já vím, no.
1: Já to neberu jako riziko, jo, tady prostě ten pocit. Hele, já jsem kdysi dávno, je to 40 let zpátky, dělal na Delžické elektrárně, hodní, jo. Tam je nějakých 700 schodů,
2: jo.
1: Dolů z té hráze.
2: Jasně.
1: Ta hráz má, myslím, 92 metrů nebo tak nějak. Tak jsem prostě každý den ráno chodil dolů a odpoledne zase zpátky. No. A nějaký problém jsem neměl.
2: Jo.
1: No, ale teďko měla přijít na tu hráz. Stopnu si na to zábradlí, ale a
2: máš
1: jako
2: dost
1: žádný dobrý pocit.
2: Hele, chtěl bych vidět tvoje lejtka, když jsi to chodil nahoru dolů, to muselo být, to muselo být šutry.
1: Ne, to šutry ne, to jsou normálně betonový schody. Jako,
2: to já vím, schody. Ale jako, že si lejtka musel mít svalnatý, víš, stvrdlý úplně šutry, jako chodit
1: ne,
2: tolik schodů.
1: To mi bylo 20 let.
2: No, jako díč, to. Já to si to dovedu představit, ale přece jenom člověk, jako se, to se vymaká ty lejtka, když se běhají takovýhle schody, to je jasný. No,
1: povídej,
2: já jsem se chtěl zeptat, co ti zahraju, jako, ale jestli máš ještě něco, tak povídej dál.
1: Já k tomu ještě bych se vrátil k tomu portskému.
2: No.
1: A víš, jak se portské víno dělá, nebo jak vzniklo?
2: No, jak vzniklo, nevím, jo, ale z čeho se zhruba skládá, to bych dohromady nějak dál, no, povídej.
1: Portské víno vzniklo, když Španělí nebo Portugalci, vozili víno do Ameriky.
2: Aha.
1: A ono se jim během ty plavby kazilo.
2: Jo, tak to smíchali s brandy.
1: A zjistili, že když to víno umrtvíjou alkoholem, hodně silným alkoholem, takže za první z toho vzniká velice dobrý alkohol a že to vydrží.
2: No jo, člověče. A to vydrží, to je pravda.
1: Já jsem chodívával k jednomu pánovi na vinobraní,
2: aha,
1: jako sbírat, nemyslím chlastat.
2: Jasně.
1: A tam vlastně on je dělal.
2: Aha.
1: No, on říká, naložím tady nějaký červený hrozny a v určitým stádiu kvašení to zaliju 90% vinovicí.
2: Jo.
1: Jo, tím to umrtvíl a pak to dal do sudu a nechal to zrát.
2: Jo,
1: tak. A jako je to bašta. Jako je to bašta, je to drahá bašta.
2: Jasně.
1: Ale jako fakt super.
2: A když toho vypiješ hodně, tak umrtvíš i sám sebe.
1: No tak ono to je jedno, jestli piješ pivo, víno, kořáku.
2: Jasně. Musí se to pít s mírou, takže vždycky musíš sehnat nějakého míru, který s tebou půjde na tohleto, na skleničku. Jo?
1: No hele, já jednoho míru mám,
2: no.
1: Nebo znám, a když jsme tohle zkoušeli, tak jsme nedopadli dobře ani jeden.
2: Věřím, že i s mírou se to dá někdy přehnat a je to přes ano. Míru. Prosím tě, co ti teda zahraju?
1: Jestli můžu poprosit Halloween?
2: Halloween, no můžeš, to víš, jo.
1: Forever and One?
2: No. No, můžem. Když to najdu, tak ti to pustím. A já myslím, že to najdu, já, protože to tady máme. Takže jo. Jo? Tak jo? Takže díky za zavolání, díky za pokec.
1: Já ti přeju krásný večer.
2: A já tobě taky. Měj se, čau, ahoj.
1: Taky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: misunderstood. Večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Byťák Vojta se přes byťáckou apku chce vyjádřit k tomu

focení, jak jsem tady říkal, že dneska je v Americe a v Kanadě den, nebo národní den školního focení, kdy se děti fotí. Píše ahoj o to, přijde mi ta americká varianta focení praktičtější, totiž v září můžou zachytit třeba ještě kompletní sestavu žactva. To je pravda, jo, že do konce roku tam nemusí všichni vydržet, zejména pak na těch středních školách a tak. Šla by k tématu píseň 100 zvířat škola, díky Vojta, hezký večer všem. Tak Vojto, dáme si školu. Od 100 zvířat, jo? To může počítat rovnou. Takže to je tak trošku skloubený i s matematikou. 100 zvířat, škola.

0: tak si uděláme docházku, bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Zde.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj, tady Petr.
2: Čau Petře.
1: Ty hraješ na přání?
2: No, spíš si jako povídáme, to, že k tomu pak třeba přidáme nějaký přání, to už je spíš takový jako bonus, jo? Takže spíš mluvíme o různých tématech. O čem ty jsi chtěl mluvit, když jsi volal teďka? Ty jsi někde venku, ty jsi někde na rybách, ne? Nebo?
1: Nejsem na rybách, ale člověče, já teďka jsem na D1.
2: To je jako na rybách, tam potřebuješ trpělivost,
1: no, ano,
2: sedíš.
1: Hele, jako mohl bych normálně přívlačí teďka, jako takhle,
2: jo? Jo, no, to si dovedu představit, to chce velkou trpělivost a bejt prostě úplně v pohodě, v klídku a užívat si to tu D1.
1: Jo, už mi k tomu chybí jenom nějaká dobrá muzika, vzhledem k tomu, že mám naladěnej beat, tak jo. Podmínka splněná.
2: Co si představuješ pod pojmem dobrá muzika? Co bys chtěl teda pustit?
1: Ale člověče, tak já jsem stará škola vzhledem ke studiu, že už táhnu sedmý gumy, takže já jsem vyrostl na párplech, na kysácích a podobný, zeteríny a takovýhle, ale i Erika Klepna mám velmi rád. A jako jedna z mých oblíbených je Kokain.
2: No, ty potřebuješ asi trošku nakopnout na té D1.
1: Ne, to nepotřebuju, ale jsem maximálně v pohodě. No, akorát říkám, jako třetí hodina ze Šalingradu.
2: Jo.
1: Šalingradem a Prahou, jako už...
2: To už dá zabrat.
1: Je to takový, jako, no, tak hele, to, co normálně jezdí žodku a půl, dvojnásobek dneska.
2: Jasně.
1: 36 jsem jel jenom k 9 křížů.
2: Jo, no to dá zabrat. Dobře, tak já ti pustím Kokain od Erika Klepna, jo?
1: Tak já ti moc děkuju a přeju všem, ať jim to jede mnohem líp než mě.
2: No.
1: A všichni dobře dojedou.
2: A tobě ať to utíká, ve zdraví dojedeš, čau, ahoj. No.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak už jsme minuli 21. hodinu, večer u Repráku pokračuje, já jsem Ota Seman, přeji vám příjemný večer, budu pouštět dál muziku částečně na vaše přání, pokud mi zavoláte, dáme řeč a pak třeba vybereme společně i nějakou tu muziku, kterou si pustíme. 210 32 33 34 je telefonní číslo do studia, využívejte i býťáckou apku, kam můžete nahrávat vzkazy, myslím tím ve zvukové podobě, můžete tam taky psát samozřejmě, psát můžete, ale i SMSky na 720 00 1, 2, 2, 2. Pojďme si poslechnout kapelu Dokken.

0: text me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Večeri u repráku na Rádiu B.
2: No ahoj, tady je Petr z Lohkova.
3: Nazdar Petře, čau, zdravím ahoj, tě. Co teď, tě, jak je v Lohkově?
2: V Lohkově je krásně, příjemně.
3: Tak to je dobře, to
2: akorát
3: jsem rád.
2: Akorát už je tma.
3: No, to bejvá někdy takhle,
2: no,
3: touhle
2: to
3: dobou.
2: To bejvá, je to brzy. Ale prosím tě, já jenom krátce k tomu lítání.
3: No.
2: Já vždycky mám, když letím, já jsem za tolikrát neletěl, tak mám špatný pocit, když odstartujem, jak se člověk zvedne ze země a je ve vzduchu. Tak z toho jsem nervózní, pak už je mi to jedno.
3: Jak se to jako prudce zvedá nahoru a než to vystoupá?
2: Se to prudce zvedá a cítím, že nemám půdu pod nohama. No a pak už nějak to snáším, přistání mi ani nevadí, letěl jsem dokonce i do Ameriky.
3: No tak to musela být štreka.
2: Ale to je zase horší to, že já jsem kuřák letíš tak dlouho, že se nezapálí.
3: A to, tak si s tím mohl seknout, mohl jsi to vzít jako takový, že tohle bude milník a když to vydržíš, tak už to ne, už nezačneš.
2: No tak to jsem si nedal.
3: To jsi nedal,
2: to jsem no. Ale prosím tě, já bych ještě měl jednu věc, mimo
3: no.
2: téma.
3: No.
2: Já jsem teďko absolvoval dva koncerty, minulej čtvrtek, to je týden, teď v úterý, v Riegerových sadech v Praze.
3: No.
2: Ono se to jmenuje nějak Energy Pub.
3: No.
2: Já jsem tam nikdy nebyl. Byl jsem na pražském výběru na Jasný páce a krásný koncerty v krásném prostředí.
3: Ty rýgráče jsou nádherný, no.
2: No.
3: Jako tam je to opravdu pěkný. Já tam rád jezdím fotit, protože o tamtu tě nádherně vidět hrát, jo? Myslím z té stráně, no. Kousek před tím, no.
2: No a ještě je tam vidět i ta Žižkovská věž. Je to zajímavé, že je kousek, no. Akorát to byl trošku problém, že já tam chodím od Viktorky ze spoda, to je strašně do kopce. Co pak to se zvládne, ale zpátky, když tam 3 hodiny stojíš, tak se mi jde hodně špatně z kopce.
3: Ne, já ti poradím, tak tam choď od Vinohrad, to se jde jako z kopce.
2: No.
3: A zpátky...
2: A zpátky půjdu do kopce.
3: Zpátky pak, nevím, no, tak to už ti neporadím. No, ale jo, jako ne, je to tak, tam pěkný, no.
2: Ale tak to jsem tam byl prvně v životě a hezky se mi to tam líbilo. Je to tam podobný, jak na občanský plovárně. Je to tam krytý pódium, no tak...
3: Jo, no, je tak, to tam příjemný, to jo, já to tam znám
2: no,
3: taky.
2: No tak jo, ale díky,
3: co
2: že
3: chceš,
2: jsem se dovolal.
3: Co chceš zahrát?
2: Já bych tě poprosil, já už jsem vál jednou, jestli bys mi zahrál Letokruhy.
3: Letokruhy, no tak já ti zahraju Letokruhy.
2: To je moje
3: no.
2: píseň životní.
3: Tak jo, tak si dáme Traktor a Letokruhy. Jo,
2: tak
3: čau, ahoj.
2: Tak to jsi moc hodnej, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Loša, čau.
2: Nazdar, Lošo, čau, čověče, cože nespíš, máš chodit spát brzo se slepicema, abys ráno mohl vstávat a detektivovat, ne?
1: Hele, teď jsem přijel z Turnova, byl jsem tam za kamarádem Pajasem Byťákem, on spod Krkonoší, tak tam makali, čistili nebo upravovali kanalizační řád. No, tak
2: jo, a tebe poslali, abys to prošťouchnul, pať si mrňavej a prolezeš ty trubky, ne?
1: No, oni tam lezli sami astronauti. Já ne, já už jsem důchodu, já jo. Už na to sejvím.
2: Povídej.
1: Jako kolega mluvil, že nelítá, já taky jsem v životě neletěl, jo, i když tady mám letiště kousek za barákem, že tak jo, koukám tady na ty aeroplány, na paradány.
2: Maximálně si letěl, když tě odněkaď vyhodili, ne, co?
1: No, to jsem letěl hodněkrát, jo, poprvé asi v pátý třídě,
2: jo.
1: To jsme s klukama kradli chlasta cigára,
2: jo.
1: No, tak jsem letěl.
2: To už je promlčený.
1: Do průseru jsem letěl, pak jo. Jsem vyletěl u maturity, dělal jsem ji až na podruhý a takový život.
2: Jsi takový trošku letec.
1: No, ale takhle, co bych chtěl, ty jsi mi nahrál na smyč s tím focením školním. Já když si vzpomenu, tak v pátý třídě, když jsme se fotili, škoda, že nemám nějak po ruce tu fotku, moc si nespomenu. Myslím, že jsem byl v první řadě jsem seděl. Čověče, a já se tím tak mám, tak normálně vypláznu jazyk, ale jakoby do boku, jo?
2: Jo.
1: A takhle jsem tam zbejsknutý.
2: Takže jsi byl a jako stouní.
1: Ale vem si, no, ale ještě hodně do boku, jo? A vem si, to byl rok 66, 67, no, aha. Nevím, 66, 67. A čověče, hele, tam už ti byl ten náznak těch kysáků, Jim Simons, jo, všimáš si, jo, prostě,
2: aha.
1: To tam prostě už bylo, že prostě jednou Loša bude klinou k těm kysákům,
2: větší jazyk než celý Loša. Takhle, je jasný, že jsi musel sedět vepředu, protože, nebo být vepředu, že jo, protože logicky stát, sedět, to je jedno, ale ty jsi tak velký, že by tě dozadu nikdo nemohl šoupnout, tam by si se ztratil.
1: No, vem si, v té době, jako nějaký kysáci, já jsem znal tak maximálně Neckáře, Gota, Vondráčkovou, Moravanku.
2: ale zůstalo ti to s tím jazykem, no tak to jo, a ty budeš chtít asi zahrát ty kysáky, že jo?
1: No tak jasný, Domino, Jim Simons.
2: Tak jo. Tak já ti pustím Domino, jo, Lošo, měj se. A držím palce zítra při detektivce, ať to vyhrajou kysáci.
1: No, zkouším to, ale marně.
2: Zkoušíš to, on ti je tam ten vývoďák nedá, viď, furt.
1: No, on je to můj takový nekamarád.
2: Jo, třeba to vyjde zítra. Hele, měj se, čau, ahoj.
1: Hele, taky čau tebi, ťáci, jo, dobrou, čau. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Večeri u repráku. Na rádiu B.
1: No čau, tady Roman.
2: Nazdar, Romane, zdravím tě. Čau.
1: Jak jsi zmínil to Potský, tak já mám k tomu takovou...
2: Otevřenou lahev doma.
1: Kdyby byla. Ale když dávno jsem utekl od manželky...
2: Aha. Byla tě, jo? Byla tě. Tak si utek.
1: No, skoro.
2: Jo, dobře.
1: No ale každopádně jsem utekl do práce, protože bývalý kapitalista byl takový jako velice vstřícnej, tak mě ubytoval ve své kanceláři 2+1. A jelikož to bylo před svátkama, tak mě na svátky pozval, říká, co děláš, vole? Říkám, no dopoledne jdu se dětskama a pak nevím. Přijď na večeru. Tak jsem došel. No a zapomněl jsem podotknout, že on byl 3%.
2: Jo.
1: No, takže jo, manželka.
2: Ano.
1: Smažil, vařil a to. A on na přivítanou nalil portky. To jsem vůbec netušil, to nalívá, jo. Ale on tak obřadně nalil, jako jo. Si štrngli a připili.
2: Říkal jsi normální červený víno, viď, jako.
1: Já jsem si myslel, no.
2: Jasně.
1: Tak jsem to do sebe kopnul, tak jak je zvykem, že? A on na mě vyvalil oči a říká, ty vole, to je portky, to jsem dovezl až z Portugalska.
2: Se vychutnává.
1: No. Já říkám, jo, dobrý, perfektní, říkám, kdybychom to šmrcli na půl s rumem nebo s vodkou, to by to bylo ještě lepší.
2: A teď už je to šmrcnutý, slušně.
1: No a dopadlo to tak, že pak už jsme to mydlili jedna ku jedné, portky s vodkou, potom s rumem.
2: Aha.
1: No večer dopadla úplně znameníče, takové šedrý večer jsem ještě nezažil.
2: Jo.
1: No a jako bylo to perfektní, no, ale jako mě teda moc ne, ale je dva, bolela hlava ještě 3 dny, si stěžovali potom.
2: tak to jo, takže portský, máš na něj dobrý vzpomínky a koupíš si občas perfektní. Takhle jako nějak někde dobrý portský, co?
1: No, já jezdím hodně ven, ale jako já nejsem vinař, já jsem spíš na pivo a občas, když si dám panáka, tak asi toho ruma, jako k ničemu jinému by nesklouzl. Takže no, já jsem pivař.
2: Tak to jo, a co ti zahraju, chlape?
1: Kdybys byl tak hodně, chlape, první tam od Romana Dragona, já nevím přesně, jestli se to jmenuje Clown, ale... Je to Klaus zvaný Cheche.
2: Zvaný Cheche, jasně, to bylo ještě Futurum, to bylo Jedinečná šance se jmenovala ta deska, tuším, tenkrát.
1: Tak, Jedinečná šance a on vydal jenom, jako s Futurem, jenom 2. To právě bylo z Jedinečné šance, no.
2: Pamatuju si, tu desku jsem si pouštěl velmi, velmi často, jasný. Dobře.
1: Já jsem měl obě 2 a jako byly to poklady moje,
2: jo.
1: No ale... Po všechno jsem přišel, protože všechno mi to...
2: No a to tak dneska už není problém si ty věci znova zase sehnat, ne? Co?
1: Pracuji na tom.
2: Tak pracuj a já ti pustím Klauna, jo?
1: Jo, děkuju moc.
2: Čau, ahoj.
1: Čau, opatruj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

0: večeri u Repráku.
1: Na bytu už máme 22. hodinu, rozjela se nám tady docela slušně debata jednak o školním focení, ale zároveň taky o portským. Co se týče toho školního focení, tak to jsem tady zmiňoval hned na začátku. Dneska je v Americe a v Kanadě, tedy dneska, už ten dnešek pomalu chýlí ke konci, ale 10. září, to je v Kanadě a v Americe Národní den školního fotografování. Prostě děti, které jsou školou povinný, anebo třeba i na vyšších školách, to úplně nevím, ale každopádně se fotí. A já jsem říkal, že my jsme se fotí vávávávali, což bejvávalo a už si to, jako pamatuju si to samozřejmě, ale nevím, jak je to teď, ale tenkrát to bejvalo v podstatě na konci školního roku. Tak v Americe to mají trošku obráceně. No a taky je Národní den portského vína, i o tom jsme tady mluvili, jak portské víno vlastně vzniklo poprvé a třeba se tady už mluvilo i o tom, jak komu případně zachutnalo a kdo si ho třeba užil i na Vánoce. No a co se týče těch dalších věcí a témat, no tak je to otevřený. I v téhle hodině můžeme dát řeč prakticky o čemkoliv, býťáci. Telefon sem do studia 210 32 33 34, SMS brána 720 001 222, volná je taky samozřejmě naše býťácká apka, jak ve zvukový, tak v písemný podobě. Už je na vás, jakým způsobem se budete chtít tady se studiem spojit. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer a pouštím Petra Gabriela. Hi there.

0: Prágu. Na Rádiu B.
1: A je tam Oto. Ahoj, Honza.
2: No, nazdar, čau Honzo, čau Zuzko, tak oba jste na telefonu, tak povídej, jak vy to máte s školním focením, případně sportským vínem, jestli se to dá i kombinovat, člověče?
1: No, školní focení, to bych se ptal asi spíš Zuzu, jestli náhodou si nějaké někdy nevzala jako focení, ale ne? Když jsi spolu na svoje, tak jako kšeft myšleno.
2: No.
1: Ale moje školní focení, ježišmarja, to vždycky bývá strašný průšvih.
2: No ne, no tak já jsem mluvil o tom, že vlastně v Americe je mezinárodní, nebo je národní den v Americe a v Kanadě národní den školního focení, ale oni to mají vlastně na začátku roku a já si vzpomínám, že my jsme to měli na konci roku tohle, vždycky pak to jako na jaře.
1: Vždycky květen, červen, něco takového.
2: No, že se chodilo fotit.
1: No. Ale ono to září mi přijde fakt logičtější, on ti to někdo říkal už, že to jsou ještě všichni.
2: No, to jsou ještě všichni.
1: Ještě někteří neodjeli, nevypadli.
2: Jo, z okna, ani tak, jako jasně. Neskočili někde pod auto. No nic, co vy děláte takhle dneska večer, hele, vaše dvojka?
1: No, momentálně mám umotané ručičky, mám za sebou asi 100 kilometrů v italských horách.
2: Jo. Aha, takže serpentíny se zajezdil, jo, trošku.
1: No.
2: Aha. Byli jste na dovolený nebo jenom nějak jako nějaký kratší výlet?
1: To je taková týdenní dovolená. Ještě teďka bydlíme tady u nějakých Čechů.
2: Jo.
1: Akorát ti asi byťáci nejsou, si myslím, tě nás neuslyší.
2: Takže vy jste pořád ještě tam někde v těch jako Alpách, jo?
1: Ještě jsme teďka vlastně, byli jsme v Římě, přejeli jsme vlakem k nám blíž a teďka 100 kilometrů v bouřce, tady cesta, která nejde skoro vidět, no.
2: Počkej, přejeli jste vlakem a pak jsi tam půjčil auto, nebo jak to máš, nebo i s autem jste jeli vlakem?
1: Já jsem tam se svým autem. A my jsme vlastně, já jsem tady se svým autem, jeli jsme sem těch 14 kilometrů sami.
2: No.
1: A vlastně dneska jsem jenom dovezl auto na nádraží nejbližší.
2: Aha.
1: A tam jsme jeli vlakem do Říma, protože motat se v Římě jako...
2: To se ti nechtělo, to chápu, tomu rozumím.
1: To se mi nechtělo, na to, že jste kolegové, tak stejně prostě radši se mi nechtělo přes hory ani do toho šíleného města.
2: Jo, já jako dovedu si to představit, že to jako není... Řím je fakt jako zasekaný, to je pravda, no. Takže jste si užili i tohle, no. Super. A počasí vyšlo, jo?
1: Dvě hodiny se tady honí bouřky, prostě blesky a poslední 10 minut začalo pršet.
2: No jasně, ale jinak jako předtím dobrý, jo, jako ty dny, pěkný.
1: Jo, stalo se, dokonce bylo i chladno.
2: Takže...
1: 20 plus 27, takže chladno.
2: Takže Zuzka, co by kolegyně fotografka, tak určitě nafotila nějaký streetovky, ne, tam někde v Římě.
1: Máš nějaké streetovky, nebo? Já nevím, co si s tím. No, možná něco bude, uvidíme.
2: Uvidíme na sociálních sítích, to já se podívám samozřejmě rád. Uvidíme. Hele, co vám zahraju?
1: No, nad tím jsme se ufašovali, Zuzi, řekni něco, vymyslí něco.
3: Harley.
1: Určitě mají nějaké Harley. Když se slyšet Zuzu Harley, tak jestli najdeš nějaké Harley.
2: Tak nějaký Harley dáme, dobře, tak jo.
1: Dobře.
2: Hele, šťastný návrat odtamtuť. Mějte se oba, čau, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Pěkný den, pěkný večer, rádi tě uvidíme zase někdy.
2: Jasně, čau, já vás taky, ahoj.
1: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Tady Honzo.
2: Tak povídej, co ty pro nás máš za zajímavý příběh, člověče chlape.
1: Mám hned dvě témata, ani jedno není moc veselý. Je to asi týden, co jsem se odstěhoval od manželky, protože mě dlouhodobě podvádí.
2: Takže vlastně to veselý je, ne?
1: Relativně, jasně.
2: Jako říká se, že všechno dobře dopadlo nakonec, takhle.
1: Jo, tak jako, no a druhý téma, bohužel ještě smutnější, vlastně ono docela i v médiích to proběhlo, že v úterý se nějaký český motorkář zabil v Rakousku na motorce a my jsme zjistili, že je to náš kolega z práce. No.
2: Tak to je blbý, to se nedá říct, že dopadlo něco dobře. To v tom prvním případě bych řekl, hele, dobrý, konec dobrý, všechno dobré, ale co se týče toho druhého, tak tam to opravdu jako dobrý není. No. Tak, ale bohužel i to se stává a u těch motorek jako je to každý rok, že jo, co si budeme povídat. No.
1: Prostě ale no, to. Tak je to, byl to 35-letý kluk a vlastně nechal po sobě dvouletou dceru, tak je to takový smutný, jo.
2: Strašná zpráva, no, co ti budu povídat. Tohle nerad slyším, jo?
1: Já vím, no, jenom, že vlastně, když bereme ty témata, tak jsem si říkal, že zrovna jsem v takové situaci, kdy řeším takovýhle průsery prostě ve svém životě. No.
2: Chceš něco zahrát teda, aby se to trošku jako ohladilo, trošku obrousilo?
1: No, já bych tomu Martinovi chtěl zahrát, aby mu někdo zaklepal na tu nebeskou bránu, no.
2: Knockin' on Heaven's Door od, a chceš to od Boba Dylana nebo to chceš od třeba Gánů nebo od...
1: Já bych chtěl originál.
2: Originál, takže Boba Dylana.
1: Jasně.
2: Jasně. Tak jo, tak si to zahrajem a ty se drž, chlape, no. Říkám, co se toho prvního případu hele týče, tak to se velmi rychle jako srovná, to bude dobrý a budeš, jedeš dál svojí cestou, jo?
1: Jedu.
2: Tak se drž, měj se, čau, ahoj.
1: Čau a díky moc, čau.

0: Bubeník.
1: Zde.
0: Kytarista.
2: Tady.
0: Klávesák.
3: Ne.
0: Zpěvák. Povídám zpěvák.
2: Chybí.
0: No takže píšu jedna neomluvená a bude se to muset doučit jinak.
4: Ale klid. Ona občasná absence frontmana hudební skupiny nemusí být na škodu. Díky tomu získají větší prostor další členové a vzniknou opravdové instrumentální klenoty. Právě takové si budeme hrát. Poslouchejte. Víkend bezeslov. Na rádiu Bee.

Radio Beat. Roman z Českých Budějovic opět popadl mobil a přes býťáckou apku mi tady naťukal zprávu. Ahoj, o to, jak jsem psal minule, nějak tomu leteckému druhu dopravy nemám úplně důvěru. Ale to není všechno. Někde jsem viděl tabulku, jak moc zatěžuješ přírodu při různých druzích dopravy a podle té bylo srovnatelné, jestli stejnou vzdálenost urazíš letadlem anebo tankem. No a to jo, to si myslím, že jo, že skutečně ty letadla zatěžují, to je bez pochyby. A stejně tak, ale i ty obrovský lodě, o tom jsme tady minule taky mluvili. Píše dál, jestli můžeš, zahraj prosím Animals, Dům u vycházejícího slunce. Díky, Roman, České Budějovice. Takže House of the Rising Sun, tady jsou Animals, no a budeme přemýšlet o tom, jak moc zatěžujeme ovzduší tím, že někam lítáme. No ale odpusťte si to, když člověk na tu dovolenou chce a chce někam do nějakých dalekých končin a jako jet tankem třeba do Portugalska nebo do Španělska, to bych fakt nechtěl teda. To radši poletím tím letadlem.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Tak se mi tady přes býťáckou apku rozepsal býťák Richard na to téma portského. Píše ahoj o to k tomu portskému vínu. Dovolil bych si opravit býťáka, který hovořil o jeho vzniku v souvislosti s Amerikou. Kde pak Anglie 18. století výrazně zdanila francouzské víno, zatímco Anglie s Francií válčily o španělské dědictví a naopak zvýhodnila víno z přátelského Portugalska. A pak už je to pravdivé. Aby se kvašení vína zastavilo, tak se fortifikuje. To je, přidává se do něj vinný destilát že to má 77% alkoholu. No a víno pak vydrží víc a je úžasné. Bohužel kvalitní portské je drahé. Portská vína za 157 nemají kromě názvu s opravdovým portským vínem téměř nic společného. Ano, s tím nelze než souhlasit samozřejmě. Tak, takže takhle mi to tady rozepsal a co se muziky týče, tak by si Richard přál Monou ANC, tak tuhle tu kapelu si můžeme dát, mám tady skladbu Heartbeat of the Dead.

No Býťáci, ten dnešní večer nám pěkně utekl, tedy myslím tím samozřejmě večer u Repráku, nám už se přiblížila 23. hodina, po 23. hodině nás čeká album, které jste si minulém týdnu vybrali a naklikali, tedy deska Aleše Brichty Růže pro Aljanon, vlastně jedna z nejslavnějších a taky nejúspěšnějších solovek Aleše Brichty, ta zazní celá od začátku až do konce, no a mě nezbývá, než se s vámi pro dnešní večer u Repráku rozloučit. Tak dobrou noc a díky za dnešní pokec. We'll be right back.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: RDAP a Petr Koral.
1: Překrásný večer vám přeje Petr Koral. Začínají další zářijové uši a jejich dnešním hostem je Zbyněk Husa, bubeník skupin Abraxas a Root. Hezký večer.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Ty máš už jich premiéru? Není tam nějaká nervozita?
2: Tak maličko, nevím, co od toho čekat. No.
1: No to se za chviličku dozvíš. Tak já jsem chtěl slyšet, těším se.
2: No, určitě těším se.
1: Dobře, nechci tě k tomu nutit. Budeme střídat zahraniční a domácí písničky z různých období, různých žánrů. No a ostatně, co budu povídat? Pojďme na první.
2: Jdem na to.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, mým dnešním hostem je bubeník Zbyněk Husa a má poprvé a zdaleka ne naposledy slovo. Tak co si tomu říkal?
2: No paráda, já tohleto jakoby úplně originál neznám, což asi zklamu posluchače, který poslouchali tuhletu písničku v mládí, ale znám vlastně jakoby předělávku od Limp Bizkit, protože jsem na nich jako ujížděl od malička a tohle byla, myslím, že taková ta první písnička, kterou jsem slyšel, říkal jsem si, jo, to je dobrý hit jako jejich, pak jsem teda zjistil, že to je předělávka, ale i tak jakože mě to strašně baví, tohle songy, i takhle originální je fajn, ale od Limp Bizkit je samozřejmě lepší.
1: Na to máš pochopitelně právo. Fanoušci kapely The Who, protože to byly Who, tak by s tebou třeba polemizovali, ale tak tomu bývá. Dobře, tak pojďme dál, dáme si první český zpívání.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Někdy stačí jen 2 minuty na celou skladbu a je v ní úplně všechno, teda aspoň z mého pohledu a poslechu. Jak to má Zbyněk Husa? Ptám se.
2: No určitě, to je jako starý dobrý Arakan ještě s Alešem Brichtou a to je jako témazec tohleto poslouchat. Ještě když to hráli vlastně jako mladý, takže jako rád bych zažil tu etapu toho, když chodili na ty koncerty a všichni ty džísky, dlouhý vlasy a teď se valilo z aparátu takovýhle jako, když to řeknu, monstrum úplně sehraný a skvěle to hrálo.
1: No, v mém případě to nedávno bylo 40 let, co jsem to poprvé zažil na vlastní kůži a opravdu to je velká nostalgie. No a jako bylo to tak, jak povídáš. Nicméně, jak ty jsi třeba objevil Arakain, jak ses k ním dostal?
2: No já vlastně od malička jsem jakoby tak poslouchal, že mě táta vnucoval, jakože poslouchej a pak vlastně nejvíc mě dostalo, když vlastně jeli zase turné Trash de Trash. A to mi bylo asi, já nevím, 12, možná 13 a byl jsem vlastně se na nich podívat, no a to mě úplně rozsekalo a od té doby jsem to úplně jel, horem pádem úplně všechno jsem poslouchal až do dnešní doby samozřejmě. Ale samozřejmě starý desky jsou starý desky a to je asi u všech kapel, že lidi jsou na to zvyklí a chtějí vždycky ty starý fláky a je to takový fajné.
1: Jasná věc. Tak zase od metalu někam trošku jinam. K metalu se mimochodem samozřejmě ještě dneska dostaneme, protože připomínám, že Zbyněk je mimo jiné bubeník skupiny Root, ale teď bude takový spíš rock'n'roll pořádnej.

0: Petr Korán a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sliboval jsem řízný odpodlahový rokec a já si myslím, že jsem slovo splnil. Co tomu říká Zbyněk Husa, bubeník skupiny Abraxas a také kapely Root, to se dozvíte.
2: Tak určitě, kdo to teď poslouchal, tak určitě nemohl u toho zůstat sedět, protože to úplně hejbe s člověkem, má to úplně mega energii. A tohle kapela mě jako fakt baví. Mám za to, že snad i měli koncert tady nedávno.
1: Oni už to byli několikrát, jo?
2: No, určitě. Vím, že nějak možná v minulý měsíc nebo nějak takhle tady byli na koncertě. Já to jsem teda prošvih, ale jako mega, no. To člověka nenudí a fakt hodně baví.
1: Pořád si ale neřekl název té kapely. Na to posluchači čekají.
2: Jo, to je vlastně pro. Já si myslím, že to je to Airborne.
1: No samozřejmě.
2: Jo, tak dobrý.
1: Jo, uf.
2: Takže jsem to trefil úplně přesně.
1: Australští rockeři, kteří se s tím, myslím si, nemažou a tak to má být.
2: Je pravda, že to teda hodně cítím vždycky jako, že AC/DC.
1: No jo, kraje.
2: Ale ty brďo, ty to teda valej úplně skvěle. Takový nástupci jejich, mm-hmm. Bych si teda snažil jako říct, nevím, jestli to náhodou někoho neurazí, ale...
1: Já myslím, že ne.
2: Tak dobrý.
1: A pokud vím, tak ti Airborne sami, když logicky celá léta k těm AC/DC přirovnávají, tak jim to nevadí, oni jsou na to vlastně hrdí.
2: Tak je to dobrý.
1: Co bys řekl jedné předělávce? Může být nějaká cover verze?
2: Určitě, můžeme to zkusit.
1: Jdeme na ní. Drifting farther every day.

0: Hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši, mým hostem je Zbyněk Husa, bubeník skupiny Abraxas a Root a jsem velmi zvědav na jeho názor na to, co právě doposlechl.
2: No teď jsem úplně v šoku, protože tohle to jsem v životě neslyšel jako tu předělávku a už od prvních tónů si říkám, sakra, to zní jak Big Bang nebo jako Root, protože říkám, takhle ty bicí vždycky ten kostel hrál, jo, a takhle to vždycky znělo. A teď začaly ty první tóny toho Jirky, jak vždycky dělá to a já říkám, o sakra, to není možný, jo. Takže teď jsem úplně v šoku, že takhle předělali vlastně Metalliku a vůbec to nevím, jo. Takže úplně děkuji ti, protože tohle to si musím doma pustit.
1: Líbilo?
2: Určitě, tyjo, mega, fakt jsem překvapený, to se musím Jiříčka zeptat, co to, že to takhle vymysleli předělat, jo.
1: To bylo už před 30 lety, je to přesně 30 let, v roce 96, když bylo 10. výročí tragické smrti Cliffa Bartna, tak vznikla taková kompilace na jeho počest a Root tam udělal Fade to Black.
2: Tyjo, tak proto to neznám 30 let zpátky.
1: No a když jsme u Root, tak vy jste letos odehráli zase po čase dva koncerty. Bude něco dál, když se zeptám na tvrdo?
2: Já si myslím, že bude určitě, že jsme se domluvali, že příští rok vlastně bychom zase udělali nějakých pár, třeba dva, tři koncerty, samozřejmě podle Jirky, jak dá zdraví, ale chuť má, chce hrát, takže uvidíme, jak příští rok to bude vypadat a já si myslím, že právě tím překvapíme ty fanoušky třeba někdy květen, červen, že vyjedeme a zase uděláme třeba nějaký dva, tři koncerty. No.
1: Jasně, držím palce, jdeme dál.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Jsme zhruba v polovině dnešních uší, jejich hostem je bubeník Zbyněk Husa a on v průběhu skladby se tvářil velmi spokojeně. Asi se nemýlím, viď?
2: Určitě.
1: Tak to vysvětli, proč a hlavně samozřejmě ty si poznal okamžitě, co to bylo, tak řekni i posluchačům, co to bylo.
2: No, hned jsem si tady začal klepat do rytmu, protože tohle to úplně miluju, tuhle písničku. Vlastně i toho zpěváka, protože zpěvák je ze Slipknot a úplně nejlepší hlas dle mýho. A samozřejmě jedná se o kapelu Stone Sound, což je vlastně jeho solový projekt, kde hrál i s Jimem Rootem, vlastně s kytaristou ze Slipknot. A jediný, co mě mrzí, ještě jsem je vlastně neviděl nikdy naživo, ale teda jako úplně to sjíždím zleva zprava, dokonce jsem si to i párkrát hrál ve zkušebně, protože když má člověk blbou náladu a tohle to si pustí, tak ho to úplně vystřelí do vesmíru, naběhne husina a může to poslouchat dokola.
1: Tím bylo řečeno úplně všechno, v podstatě nemám co dodat. Teď ti pustím zase jednu hodně dávnou vykopávku, starou 51 let, je to už z roku 75, kdy to vyšlo. Nevím, myslím si, že to znát nebudeš, ale to nevadí, prostě mě bude zajímat tvůj názor na to, protože je to něčím zajímavé, ale to čím, to nemůžu říkat dopředu.
2: Třeba překvapím.
1: Třeba.

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále jsme v uších Rádia Beat. Mým hostem zůstává Zbyněk Husa, bubeník Abraxasu a také kapely Root. Já jsem sliboval nějakou pradávnou věc, ta právě dozněla a já se ho ptám, co on na ní.
2: No, je to jako super, protože já teda, mě nevadí takhle ty staré nahrávky nebo tohle, protože vlastně když jsem se učil Root nebo Abraxas playlist, tak všichni měli jako tyhle ty starší písničky, takže tenhle ten jakoby zvuk mě vlastně na tom nejvíc baví, jo, kdybych si to ještě mohl pustit třeba na gramofonu, tak to je úplně mega, jo, takže, ale teda přiznám se, že jsem to nepoznal, i když teda nějaký náznaky tam byly, ale mám to úplně mrtvý, nevím.
1: No, nejdřív řekně, jestli líbilo nebo nelíbilo.
2: Určitě, jako líbilo se mi to jako zajímavý, jako proč ne? Chtěl bych to třeba slyšet teď zahraný, jako že třeba nově, jakoby třeba s novým kabátem, jak by se s tím třeba poprali ty muzikanti a tak.
1: Líbilo se ti tam kytarové solo?
2: Samozřejmě, bylo pěkné.
1: A víš, kdo ho hrál?
2: Jedině, koho znám, kdo tomu hrál před 40 lety, je tak Bohuslav Janda.
1: Před 50 lety?
2: Ne, dokonce.
1: A byl to, ano, Bohuslav Janda. Byl to totiž Petr Novák, Věra Mazánková a skupina Bohuslava Jandy.
2: Ty brďo.
1: Skutečně.
2: No, tak aspoň, že jsem uhodnul teda Slávka, protože teď jsme se nedávno právě jeli na koncert a bavili jsme se právě mi o turné, jaký to bylo a jak to bylo super, takže to jsem rád, že jsem to teď slyšel.
1: Prostě tohle bylo ještě těsně před vznikem Abraxasu. No a když jsme u Abraxasu, vy jste letos konečně vyrukovali s novým albem, viď, po klubce.
2: No, konečně, přesně jak si řekl, vlastně začali jsme ho už před 2 lety dělat, ale nakonec, že jsme teda počkali na to 50 let výročí a k tomu jsme vlastně vydali to album Záchytný bod a teď na to jedeme i turné. No a postupně vydáváme ty písničky takhle na internet a zatím se to prodává, lidem se to líbí, tak doufám, že to bude dobrý všechno.
1: My si ze Záchytného bodu taky něco pustíme, ale to má ještě chvíli, to bude až na konci dnešních uší. Teď se vydáme zase někam za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vín.
1: Jestli počítám dobře, doufám, že ano, tak tohle byla sedmá skladba dnešních uší. Uší je, hostem je bubeník Zbyněk Husa a on je tady od toho, aby říkal, jak se mu to pozdává nebo nepozdává, tak co ty a tahle píseň.
2: Tak tohle je úplně moje krevní skupina, protože to je mega, tohle mě strašně baví. Jako malej jsem vždycky chtěl vypadat jako právě ten zpěvák, mít tu bejsku a takhle repovat. Samozřejmě se jedná o kapelu Limp Bizkit.
1: Jo, jo.
2: A musím teda říct, že vždycky, když jsem si zkusil tu čepici, tak jsem vypadal jako blbec, takže, takže jsem vlastně začal hrát na bicí, ale ne, jako ta písnička je úplně skvělá, jakože ta nenechá člověka sednout, vím, že se třeba opakuju, ale to je přesně hudební styl, který mě strašně baví, že když třeba někde jsem a pustím si to, když si to můžu pustit třeba ještě ve zkušebně přes aparaturu, kde to prostě zní skvěle, tak to úplně nenechá člověka sednout a do sluchátek, kamkoliv jedu, tak pouštím si právě Limp Bizkit a všechny jejich songy a tak.
1: Tak teď zase na chviličku na tuzemskou scénu.

0: Vaše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi je další věc z dnešních uší a já musím něco prozradit, protože Zbyněk Husa, dnešní host pořadu uši, tuhle píseň poznal v podstatě okamžitě po několika vteřinách, což mě na jedný straně překvapilo a na druhý ne. Musíš ale říct si posluchačům, proč to tak dobře znáš a hlavně, jak to na tebe působí a tak dál.
2: No, je pravda, že hned jak začala kytara, tak jsem si hned vzpomněl, protože jsem měl tu možnost té kapele dělat bedňáka asi tak už od 11 let, protože můj taťka tam vlastně hrál na bicí, takže jsem měl tu čest mu vždycky postavit bicí a pak jsem tam vlastně v 15 hrál místo něho chvíli. No a samozřejmě jedná se o kapelu Skilla, což vlastně byla kolínská legenda, úplně mega. A tyjo, vím, že když jsem byl malej, tak jsem s nima jezdil, koukal jsem na to, vždycky jsem si říkal, ty brďo, taky bych chtěl hrát takhle dobře, taky bych se chtěl dostat takhle na velký pód. A vím, že právě jeli společně jeden koncert s Arakainem, kde ještě vlastně hrál oblíbený můj Arakain, ale teď táta se Skillou, že jo, takže to byl úplně pro mě nejlepší večer. Taky tam právě hráli tuhle písničku Barbara, že je úplně super.
1: Takže to znáš dokonale. Tak my se teď znovu vydáme někam, no to klidně můžu říct, za velkou louži, jak se říká. Tu kapelu asi poznáš, opět to ti nebude dělat problém, ale já jsem zvědav, jak se ti bude líbit konkrétně tahle věc, protože možná je pro ně lehce netypická, možná, uvidíme.
2: Jdeme na to.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tím, který dnes v uších hodnotí pouštěnou hudbu, je bubeník Abraxasu a také skupiny Root Zbyněk Husa. A já jsem říkal, že toho asi pozná. Poznal si to, že jo, hned. Klidně i vysvětli posluchačům proč a hlavně, jak to na tebe působilo.
2: Já teda musím říct, že tuhle písničku jsem neslyšel, neboli neposlouchal jsem ji nikdy. Ale samozřejmě hned, jak začali první rytmus vlastně bicích, tak vlastně z pohledu bubeníka si troufnu říct, že to je prostě úplně jako signature, prostě podepsaný vzor Lars Ulrich, protože to pozná prostě každý, ať už si říká, kdo chce, co chce, tak prostě jeho specifický vymýšlení jako bicích do hudby je skvělý. Samozřejmě taky zpěv James Hetfield, tak to pozná asi každý, ale za mě teda jako fakt zajímavá písnička, velice mě to baví. A vlastně proti Metallice nejde říct křivý slovo, jo, takže od nich je vlastně všechno super.
1: Opět nemám co dodat. Tak před námi je poslední píseň, respektive předposlední, protože pak bude ještě něco od Abraxasu, ale poslední určená k tomu, aby si nějak okomentoval. Jdeme na to.
2: Dobrá.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Dostali jsme se do úplného finále dnešních uší, jejichž hostem byl bubeník Zbyněk Husa z kapely Abraxas a ze skupiny Root. A já se opět ptám, zda ho něčím zaujala tahle píseň, co právě dozněla.
2: Já teda musím říct, že speed metal jsem nikdy jako nepropadl, takže jsem ho jakoby moc neposlouchal. Ale samozřejmě, když jsem tohleto teď poslouchal a slyšel jsem ty riffy a úplně zblázněný kytary a úplně jakože ta přesnost, tak je to velice zajímavý. A mám za to, že jsem to už slyšel i živě, zahraný přesně takhle, jak je to na desce. Takže jako určitě lidi, kteří jako baví speed metal, jo, tak tohle je úplně určitě top kapela, která to hraje velice dobře a na velký úrovni.
1: Ty jsi i v průběhu skladby typoval muzikanty, co tam hrajou. Já jsem ti kýval všechno, že platí. Je to skupina z Brna, ale ty si nemůžeš vybavit název.
2: Já teď úplně jako zklamu kamarády, protože tyjo, vlastně s Michalem Kusem se známe, Jirka Hub, vlastně kytarista Rootu.
1: Ano.
2: Jeho
1: ano.
2: Brácha David tam hraje na basu, tyjo. No a samozřejmě Jaromír Bartoň zpěv, ty brďo, bubeníka teda bohužel neznám, a ten mladý kluk, velice šikovný taky, ale ty brďo, nemůžu si vůbec vzpomenout na jejich název, jakože...
1: V tom názvu je anglicky orel, nebo něco s orlem.
2: No.
1: Eagleheart.
2: Jo, vlastně, Ježíši Kriste, Eagleheart, no jasně, no. Teď jestli to poslouchá Jiříček nebo někdo z Eagleheart, tak si říká Ježíši Kriste, teď byl na našem koncertu, tam měli obrovskou plachtu, nápis, všecko, ale samozřejmě měl jsem oči jenom pro Jirku, jak hrál dobře, že jo? Takže tak.
1: Jsme na konci a slibovali jsme, že si dáme něco z nového počinu skupiny Abraxas. Výběre na tobě, ty už si teda vybral dřív, to musím přiznat, ale kterou si dáme skladbu?
2: Dáme si písničku Nalitej, protože to byla taková jako první vlašťovka té desky, kterou jsme vlastně vyplodili.
1: To byl Zbyněk Husa, mimo jiné bubeník Abraxasu, který se za chvíličku rozjede. Já děkuju za návštěvu.
2: Moc děkuju za pozvání a mějte se hezky.
1: Loučí se i Petr Korál a tady slibovaný Abraxas.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, je úterý, je 20 hodin a 3 minuty, jak to vždycky říkám, po týdnu. To znamená, že začíná roková zpovědnice. Jak víte, hosté jsou různí. Herci, muzikanti, vědci a další různí kejklíři. V každém případě dnes to bude velice zajímavé povídání, protože, a teď budu trošku tajemný, mnozí z vás už z upoutávky víte, kdo je dnešním mým hostem, ale kdo nevíte náhodou, tak budu tajemný trošku, jo. Tak budeme se bavit o těle a duši, budeme se bavit o karmě, budeme se bavit o, jak bych to řekl, vlastním povaze, kterou můžeme ovlivnit i to, co říkají hvězdy. Takže řeč bude i o hvězdách, jak hvězdy ovlivňují náš život. Od kolíbky až do smrti. A to pozor, ne jen obecně jako skupiny v různých znameních zvěrokruhu, ale i detailně pro každýho z nás, protože každý z nás má svůj osobní horoskop, který je samojediný a odlišuje se od ostatních. Jako třeba, já bych to přirovnal k tomu, otisky prstů. Nikdo nemá shodný otisky prstů s nikým jiným na světě. Tak to prostě je. Každý má svůj originál. A tak je to i z horoskopy. A jestli kecám, tak mě to může potvrdit, nebo vyvrátit tedy, můj dnešní host. Já ho představím za pár okamžiků.

0: spovědnice.
1: Tak, je tady roková spovědnice s mým dnešním hostem a to je strašně zajímavý člověk. Je to velice uznávaný astrolog Richard Stříbrný. Ríšo, já tě tady zdravím. Čau.
2: Díky Dane za pozvání, rád jsem přišel mezi rockery a beatníky, že v rockové hudbě jsem vyrůstal.
1: To je fajn a to je dobře, protože to můžeme doprovodit muzikou, která je nám blízká všem tady, jak jsme. Ale já jsem tak, když jsem tě studoval, ne, že bych jako byl nějaký stebák, ne, já jsem jako se tak zajímal o tvoji osobnost, tak ty nejsi astrolog, to je takový strašně zjednodušený tě takhle charakterizovat. Já bych řekl, ty jsi astrolog, filozof, neurazíš se za to slovo filozof.
2: Ne, vůbec ne, já bych sám sebe charakterizoval jako duchovně založenou vědce, že mám na sebou 18 let vědecké práce, elektrochemický výzkum korozních procesů, ale zkoumání neživé hmoty mě neuspokojovalo mého spurného a zvídavého ducha, tak jsem paralelně už za bolševika zkoumal vlivy nejenom energii fyzikálních, ale i planetárních, duchovních, na ty bytosti zvané lidi, na téhle jedné z bilionů kouly, které se řítí široširým vesmírem.
1: Teď jsi to řekl teda opravdu vědecky. Aha, mnozí z nás, já se k ním počítám, nám lajkům, tam mě zaujala a možná nejen mě, byla pro mě trošku nepochopitelná ta tvoje formulace, jak jsi to říkal, z těch věcí, z té astronomického pohledu. Jo. Co to znamená, teda, že tě zajímá studování lidí z toho pohledu? Ty jsi to nějak formuloval, já si to nepamatuju.
2: Formuloval jsem to tak, že jsem se naučil vnímat po desítkách let a desítkách tisíc horoskopů, které jsem sestavil a vyložil a pozorování desítek tisíc lidských osudů, že jsme nesmrtelnými dušemi, smrtelných tělech, určitých druzích biologického skafandru, kráčíme po té zemi a teď většina lidí neví, proč se jim tu něco přihází, proč ten zakopne a zlomí si nohu, proč tam ten spadne k nohám krásné ženě, pohledne jí pod sukni a řekne, madam, vy se mi líbíte a za chvíli je svatba.
1: To je krásný stav. Jako,
2: jo, čili tahle země jsem zjistil, že pekro, ráj i očisté dohromady, jo, pro ty duše. Je to takový trenažer pro naše duše. A ti, kteří nás zkouší, abychom popošli v těch lekcích výše, jsou planetární bohové. Dřív jsem to bral fyzikálně jako fyzikální entity a dnes Dane už je vnímám jako duchovní entity, které se řídí při naší výchově krédem, které mi říkala má ostravská učitelka, kam jsem chodil do základní školy, když jsem tam zlobil, hřmotná ostravská baba, když jsem mluvil ve vyučování, přišla na mě facku, až jsem byl celý rudý, poníženým bolestí a lítostí.
1: Ani planetární bůh
2: tě řekla mi krédo, které já dneska říkám s chutí svým klientům a studentům, no, chytrému napověz, hloupého však trkni, čili když ta výchova Dana, Sáry, Richarda nejde po dobrém, no tak ty vyšší síly přitvrdí a jejich záměrem není nás tu mučit a ničit, ale vychovávat. Jo. Či já jsem se naučil vnímat jako naše učitele a naše duše jsou v skafandrech s limitovanou životností a měli bychom v těch cyklech času, co nám zbývají...
1: To je náš život.
2: Tomu se říká lidský život.
1: Ano.
2: Cykly času ducha v těle, které stárne. No a postupem toho času zažíváme ráj, peklo, očistec. Ráj, když se zamilujeme, vrhneme se na vrnadnou ženu, my samci heterosexuální.
1: Co je očistec, ženy, co mě nevysvětluje.
2: Očistec, to znáš, to jsou tisíce všedních dní, kdy děláš blbosti, co tě nebaví, dostaneš za to pár peněz, kupuješ si ptákoviny, co nepotřebuješ.
1: Jasně.
2: A častí běží. No a peklo je, když ti vlaguje nohu, spadne ti na hlavu meteorit a podobně.
1: A nebo
2: když ta výchova nejde po dobrém, tak hol ti přerazí nohu nějaký.
1: A nebo když je manželka až příliš protivná.
2: Ale jo,
1: jasně.
2: Něco takového.
1: Ale prosím tě, chtěl jsem se zeptat, jestli je tam ta paralela. Planetární bohové, jak jsi říkal.
2: Ano.
1: Dá se to pochopit jako paralela s těmi bohy, tradičními, jako je Allah, Ježíš nebo Buddha, nebo to chápu blbě?
2: Podívej, nechápeš to správně po těch desítkách let. Hele, za minulého režimu, já jsem tam 18 let dělal to výzkumáku, čas líně plynul a já jsem prostudoval všechny myšlenkové systémy, co lidstvo vymyšlelo v pracovní době. Mimo jiné,
1: buddhismus. U soustruhu třeba.
2: Jo, tak samozřejmě já jako výzkumník a vědec v bílém plášti jsem měl svůj kancelář, čas líně plynul, tomu americkému kredu, času peníze jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, že jsem měl 15 čistého, nikdo mi nic nepřidal, no a tak jsem si mohl aspoň v tom volném čase dělat, co chci. Jo.
1: Takže přemýšlet.
2: Takže přemýšlel jsem a dospěl jsem k jednoduchému názoru, že jediný smysluplný světonázor je takzvaný panteismus nebo monismus, který říká zjednodušeně toto. Ten do nás stvořil, ten ajťák s bilionykrát vyšší vypočinní kapacitou, než si ty dáme, nebo já jako malý Richard, je ten mocný duch, kterému můžeme říkat stvořitel. Ajťák číslo jedna, nebo u počítače číslo jedna, který stiskl klapku, přišel velký třesk, a on jako architekt celou vesmíru to celé vytvořil. Veškerou hmotu a energii v něm. A tvůj duch, který nám je zírá spoza brejlí, z očí Dana Kohouta, no, prostě byl a je a vždy bude jeho součástí. Stejně jako můj nebo přísedící Sáry. Paroh nebo hrdina, všichni jsme nejen na téhle kouli, ale v celém vesmíru jedna rodina. A teď přikročím k tomu rozdílu. No. Protože my jsme pachulci vychytralí, lstiví, kteří po dobrém, to s nima mnohdy nejde ta výchova, no tak vyšší síly musí přitvrdit. A pak to začne bolet. Čili, jak píše Platon v dialogu Demiurgos a ta Critias a tam říká, že Demiurgos, stvořitel, vtiskl do planet část své duše a učinil z nich naše vychovatele. Každému dal do popisu práce nás v nějakém oboru školit. Jo, a když ta výchova nejde po dobrém, začne to bolet. A ti vychytralí pacholci zvaní lidi musí prožívat bolest, duše a těla, úrazy a nemoci, že jinak by nebyli dobří. Když nám je nejhůř z pravidla, slibujeme hory doly, že se napravíme a budeme lepší a lepší. A pak, když nám zase je dobře, ženy, víno, zpěv, kokainové lajny nebo něco,
1: to miluju, tak snadno zapomenem. No. Počkej, a dobře, teď to říkáš jakoby obecně.
2: Ano.
1: Ale tady já vidím takový určitý rozpor. Říká, že když se chováme za svýho života blbě, tak přijde karma jakási.
2: Ano, ano.
1: A vrátí se nám to, jo? Mně se to teda osobně stalo, ale dobrý, já jsem se s tím nějak srovnal. Ale co takový lidi jako Stalin, Hitler a já vím, že Hitler si vpálil kulku do hlavy, ale Stalin zemřel v poklidu a byl to v podstatě masový vrah, který vraždil svoje vlastní lidi. Že jo? Tak kde to je teda ta spravedlnost? A kde...
2: Já takovou odpovím ze široka, že to je inteligentní otázka, na kterou ti samozřejmě odpovím a nebudu se tomu vyhýbat.
1: Prosím tě, no. Richarde, pojďme si pustit tvoji oblíbenou kapelu Black Sabbath Paranoid.
2: Jo.
1: Jo, pak si pustíme moji oblíbenou zpěvačku Janis Joplin a budeme si pamatovat, že pokračujeme v tom, kde jsme teď přestali.
2: Jasně.
1: Souhlasíš, jo?
2: Souhlasím.
1: Chceš vínko zatím, ne?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem v rokový zpovědnici je Richard Stříbrný. Richarde, mně se víc líbí, když tě budu oslovat Stříbrný Richard.
2: Klidně, oslovuj mě, Dane,
1: jak přijde
2: chceš.
1: Takový poetičtější.
2: Já oslovuj mě, jak chceš.
1: Jenom říkám přední astrolog, filozof, velice chytrý člověk, najdete si ho určitě kdekoliv na YouTube, zkrátka na internetu, kde si můžete poslechnout jeho velice, pozor, seriózní, my to dneska bereme tak trošku s nadhledem, ale ne, že bychom to zlehčovali, ale můžete si poslechnout jeho seriózní přednášky a je to opravdu zážitek. Fakt jo, já nejsem vědecky založený člověk. Já příliš nemám rád nějaký hluboký filozofie. Ne, že by se mi pokládala za blbý, ale protože jsem sám blbej, takže jim nerozumím. Takže takhle bych to asi vysvětlil. Ale dneska ten rozhovor s Richardem vám garantuju, že bude velice zajímavý, jakože už zajímavý je. Tak jsme skončili, jak jsi říkal, že, no jak jsme o tom mluvili, no. Že ty planetární bohové, dejme tomu, člověka, který se nechová dobře, říkám to správně, když ano. Tak mě oprav, tak ho dostihnu ještě v jeho životě. A já jsem oponoval, že v historii, no i v současnosti máme takový jedince, kteří ubližují ostatním, vyvolávají války a nevím co všechno. A mluvil jsem o Hitlerovi a Stalinovi. A Hitler, ten byl dostižen na konci války, že jo, v 45. roce. Stalin zemřel v poklidu. A ty si říkal, že na to navážeš.
2: Jasně, já na to hned navazuju a chyba v tvých úvahách spočívá v tom, že se sotožňuješ s tělem Dana Kohouta. Že si myslíš, že se člověk náhodně narodil a náhodně zemře. Mírně ze široka řeknu toto. Ten ajťák, který vymyslel a vypočítal celý vesmír a vytvořil veškerou hmotu a energii v něm, nám dal základní zákon. Řekl, milé děti, chcete se ode mě oddělit, stejně to bude oddělení jenom zádlivé, chceš být Danem, Sárou, Richardem, tak jo, ale dám vám, pacholci, jeden zákon. Nečiňte bližnímu svému, co nechcete v budoucnu sami zažívat. Jinak si čiňte, co chcete. A to, že my dva tu sedíme, uvízli v časoprostoru, kteří mají problémy se svýma ženskýma prachama, rodičema, politikama a vším možným, svědčí o jednom jediném, že jsme to nezvládli. A smysl celé té šarády, zvané lidský život, je vrátit se domů, očištěný s vyčištěnou karmou, ale abychom se mohli vrátit domů, tak musíme mít čisté svědomí a polepšit se a odcházet odsud zmoudřeli. To jsem řekl ze široka, proto to stotožnění s tělem, když se člověk je materialistický a věří, že se náhodně narodil a náhodně zemřel, tak vidí, že třeba ten Stalin, který ať už přímo nebo nepřímo způsobil smrt milionů lidí, zemřel a nedošlo na něj. Všichni z něho měli strach ještě na smrtelné posteli. Ale to neznamená, že jeho duše nebude nést následky, a nebo i z jiného úhlu, že nebyl sám vybrán do role, aby se vyčistila karma celých národů. Protože jak pravím schutí svým klientům a studentům, v partnerství platí, jaký šel, takovou našel. Jaká šla, takovou našla. Co si zasloužíme, to máme ve svém partnerovi. Jo. Co nás na něm štve, to jsme kdysi, minulou tím minulým inkarnacích, činili jemu, co jeho štve na nás, on činil nám. Dostali jsme šanci v rodině Dana Kohouta nebo Richarda Stříbrného ty vztahy zvládnout lépe. Ale je to mnohdy bolestivé, těžké. A to tež platí, když musí se to vyčistit. Když se narodí ten duch, dejme tomu, do Palestiny a má tam spor s Izraelity, s Izraelci. Takže jako muž ženou se dohadují, občas i rvou, tak celé národy. A musí se to vyčistit. A ten pravý kořen všeho toho utrpení na této planetě spočívá v tom, Dané, že ten, kdo nás stvořil, nám dal pár procent svobodné vůle, za kterou pak neseme tu zodpovědnost. Tím, jak jsme porušili rovnováhu v minulosti, proto kdyby si zasloužil lepší ženskou, máži, zasloužil vyhrát 100 mega v loterii, už je máš na účtu. Ale místo toho máš co? Normální ženskou, normální plat.
1: A hovno. No, jasně.
2: No, něco takového.
1: No, jasně.
2: Jo? Čili musíš tím projít, než se zmátoříš. Jo? Přestat se stotožňovat s tělem, to, co přichází brát, že jsou to lekce nebo dozvuk toho, jak jsem se sám choval bližnímu svému, a aby

0: A občas se musí narodit někdo, kdo strhne ty národy k válce, aby se vyčistila karma nejenom v manželství, ale když se rvou v lepším případě fanoušci Sparty s fanouškama Slávie, to je zástupná válka, v horším případě už to je horké a ostré, kde se trhají ty skafandry a duše mají v sobě traumata. Čili tohle, ten Hitler a Stalin, musí se toho zhostit. Teď momentálně třeba Trump nebo Netanyahu nebo Bůh ví kdo, jo, se musí zhostit té nevděčné role, že strhne ty národy do bojů. Jo. Ale furt je lepší, ještě když je čas to, z toho couvnout a nejít do té horké fáze. Jenom strašit.
1: Počkej, tak jim přikládáš jako pozitivní roli?
0: Ne, pozitivní není.
1: V tom, že jsou hybatelé, ty očišťující karmy.
0: Ano, správný výraz by mělo být, nástrojem. Jsou nástrojem. Jo, pro mě, i jak se tu straší malé děti satanem, ďáblem a podobně, Luciferem nějakým, pro mě Lucifer nebo Satan je agent s povolením ne nás zabíjet, ale svádět, přinášet pokušení. Jo. On má právo toho stvořitele, tak jako Slunce, Apollon má právo nás učit, abychom byli srdeční, Luna, Selena, abychom byli citliví a tak dále, Merkur, abychom byli dobří komunikátoři a mohli tu řečnit k lidu, musíme mít dobře postaveného Merkura v tom horoskopu, tak prostě jsou tu entity, které ty naše duše svádí. Jo, protože my nejsme takový, jak si bychom chtěli být, ale jaký dokážeme? Jak dokážeme odolávat svodům, překonávat překážky a makat tu? Jo, a v tom horoskopu, přátelé, milí posluchači, neděste se, to není jako Stuart Hampel, když to říkal, pane, vy jste vdova, všechno je ve hvězdách. Není. Budoucnost není hotová. V tom horoskopu je pouze naznačeno rozložení karet v partii Dana, Sáry nebo Richarda. A jak tu partii budeme hrát, to závisí na naší mravní síle, schopnosti odolávat svodům, překonávat překážky a jak se tu budeme chovat k bližnímu svému a k lidem okolo.
1: Doplňující otázka, abys mě to vysvětlil, abych to pochopil. Jsme stvořeni, ta naše duše, která je v tom skafandru, což je naše tělo.
0: Ano.
1: Jo? Někdo by si přál mít i hezčí skafandr, že? Co jsem vydal, ale to ne, abych odbočoval. Ta duše je tím zrozením determinovaná?
0: Ne.
1: Tím stvořitelem?
0: Ten systém duch-tělo je determinovaný, je mu rozdáno určité rozložení karet. To je ten horoskop. Jo.
1: A záleží na tom, jak v tom hraje. Životě, jak s těma kartama hraje.
0: Přesně tak.
1: Je to tak. Když někdo s kartama hrát neumí, tak je průměrnej, možná jo. I zlej a přesně. Agresivní. A kdo s nima hrát umí, tak dokáže vytvořit třeba lék proti rakovině. Jo? Přesně když to tak. Řeknu takhle. Je ale to tak?
0: Ne, to není správný výraz, vytvořit. Když určitě si přemýšlel jako umělec, vidím tu tvoji desku, jo, těším se, že si ji poslechnu, ty jsi tvůrčí zrozenec, ale další fatální chyba zrozenců zvaných lidí je, že přecelňují roli mozku. Materialistická akademie nám tu křičí mozek a jeho člověk. Jo. Skutečnost, za kterou dám ruku do ohně, je tato. Nesmrtelný duch a mozek jako nástroj toho ducha. Duch může existovat bez mozku, mozek bez ducha ne. Lékaři, když se dívají do očí umírajícímu, tak pořád tam vidí ten záblesk, jak měl je pryč, leží tam jenom hmota bez ducha. Jo, duch
1: a to oko, to, ta jiskra toho oka pohasne.
0: Pohasne. Duch je pryč. Jo? Ten software je pryč. Hardware tam zůstane a rozloží se. Jo? Čili takhle by to mělo být správné. A ten stav toho světa, to je jeden z mých bonmotů, je daň za pár procent svobodné vůle, co nám ten stvořitel dal. Jo? U jednotlivců, jak se hádáme se svým partnerem, místo abychom pochopili, že co si zasloužíme, to máme a je lepší nalézt nějaký rozumný kompromis, než si jít po krku.
1: K tomu se ještě vrátím tady.
0: Jo, a zrovna tak by to měl udělat obejmout se Palestinec s Židem, Němec s Francouzem, Čech se Slovákem, ale my relativně
1: a manžel s protivnou manželkou.
0: Přesně tak, jo, ukončit válku růzových, jo, to je důvod, proč jsme polarizováni v mužský polarizovaných a ženský polarizovaných skafandrech, abychom se k sobě přitahovali ty nebezpečnější tvorové zvané samice v těch navoněných zepilovaných skafandrech nám odeberou genetický materiál, vytvoří biologické skafandry pro další duše, aby tu byl pohyb a pokrok. Jo. Takhle to tu chodilo, chodí a zřejmě chodit bude.
1: No.
0: Ne, ještě dlouho.
1: Tady jste tak jako přenesli slovama smysl, možná řeknu blbost.

0: tímto způsobem třeba vznikly veřejné domy s krásnými ženami. Tak, Deep Purple, oblíbená kapela Richarda.
1: Už se na to těším. A, už mám buňky na to.
0: Počkej, a Richa se přál Smoke on the Water. Jo. Tak my kapelu v originále samozřejmě od Deep Purple hrajeme, ale já jsem navrhl Richovi, že si pustíme takový cover. A ten je vynikající. A je to G3 v takovém tom složení. Joe Satriani, Steve Vai a John Petrucci. A to je nátěr jako svině. Já osobně si myslím, že je to skoro lepší než originál, ale nechci. Ježišmarja, teď to říkám před Richardem, to mě ta karma dostihne. To je.
1: Ne.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na rádiu B.
1: My jsme s Richardem tu první hodinu rokový spovědnice na téma astrologie a vůbec filozofie lidských osudů duše a těla. Richard říká skafandru, že jo? Trošku sofistikovaně pojali. A já bych to teď tak trošku odlehčil a přehoupl bych to na ty horoskopy. Jednak, přátelé, když se nám podaří rozjet tady Richardu v počítač, tak Richard vám dokáže vytvořit váš horoskop a pozor, ne takovej ten obecnej, jak čtete na internetu, dřív v novinách, že jo, takový ty, který se leckdy shodli s vaší povahou, tam, kde jste četli pozitiva, tak jste to brali jasně, ten horoskop je přesnej. Tam, kde jste se dočetli ty negativa, tak jste říkali, je to blbost, ten horoskop kecá, že jo? Protože každý člověk samozřejmě nerad slyší nějaký negativní věci o sobě. Richarde, co si ty myslíš o tady těch obecných horoskopech?
2: Podívej, lid chce být klamán a většina lidí zná astrologii tu takzvanou bulvární, kdy se lidi zredukují do 12 znamení zvěrokruhu, když si řeknou, ty jsi ryba, já jsem vodnář a podobně. Jenomže tam jsou obrovské rozdíly. Vem si jenom svoje sluneční znamení. Ryba je například Daniel Craig, představitel Jamesa Bonda.
1: To je dobrý, to. Já bych mohl rád
2: Bruce mluvnat. Willis, tak je ryba. Jo, není ryba jako ryba, pak jsou ryby jako politici, jako ten Recep Tayyip Erdogan, turecký sultán, turecký vládce. To prostě jsou ryby takové dynamičtější, a pak jsou ryby umělecké, snivé, jako byl František Drtikol, jo, a tak dále.
1: Jo, čili tam je
2: obrovský, jako obrovský rozdíl, čili tam závisí na 39 písmenech malé abecedy, protože astrolog, aspoň ten seriózní, potřebuje nejenom datum narození, ale i místo narození a co nejpřesnější čas, nejlépe plus minus tak 10-15 minut.
1: Jo, čili, až tak, jo.
2: Jo, až takhle je to nutné znát, ale neexistují postupy, jak to dělám pro své klienty, že jim dokoriguju čas narození, když ho neznají vůbec. Jo, to je možné dopočítat za pomocí určitých astrologických technik. Ale mám dobrou
1: zprávu. Počkej, ty toho člověka neznáš?
2: Ne.
1: On neví, kterou hodinu se narodil, jestli ve 2 ráno, nebo...
2: A nevím, jestli kdy se narodil.
1: 9 dopoledne a ty to dokážeš
2: ano, dopočítat? Ano, já to dokážu vypočítat za pomoci metody, kterou jsem nazval astrogenetická, kdy se vezmu reálie z života toho člověka, vyžádám si jenom holá data narození jeho rodičů, manželky, pokud má děti, tak i s časem a s místem narození. A pak s tím systémem horoskopu šibuju sem a tam, až tam zaklapnou ty reálie, které o tom člověku vím. Že 4. a 10. úsek horoskopu jsou rodiče, 3. sourozenci, 5. děti a milenky, milenci, 7. úsek manželé, stálí partneři. A když znám ty reálie, tak s tím šibuju a v momentě, kdy tam zaklapnou ty reálie toho člověka, tak mám čas narození.
1: Počkej. A proč nepracuješ pro kontrarozvědku třeba tady s těma schopnostmi?
2: Podívej, základní problém celé ty civilizace, a ne, že by Češi byli nějací z principu nedůvěřiví, oni jenom nejsou rádi, že mě někdo oficiálně něco tlačí do hlavy. Nějaká církev, musíš věřit tímhle způsobem. Já jsem se seznámil se spoustama lidí, kteří mají v hloubi duše nějakou víru, že nejsou jenom tímhle tělem, že tu je něco, co nás přesahuje. Oni to cítí, oni to vnímají. No, a zvlášť umělci, ti jsou hodně empatičtí a ryby jako ty bývají často nejenom bohemové, kteří zpívají, tančí, milují zábavy, ale i meditují rozjímání. Oni, že v rybám vládne Neptun, je tam takzvaně nejsilnější z těch 10 těles, to astrologie bere v potaz zejména, tak ryby jsou jednou nohou v záhrobí, protože oni když se popíjí alkoholu, nebo já nevím, se uvolní při nějaké hezké hudbě, tak najednou ta duše začne vnímat úplně něco jiného. Rozostří zrak a jsou jinde. To je specifikum vyspělejších rybích mystiků, jo, kteří tu žili a žijou. Jo. Čili to se může vyvinout všechno. Jo, i ty bys mohl nakonec vnímat něco, co ti průměrní nevnímají. Ale základní problém celé ty naší civilizace je, že ve školách nám vnutili mozek a jeho člověk, že bez mozku nic není, ale správně by to mělo znít nesmrtelný duch a mozek jako nástroj, a těm, kteří se už jim to teď musí zdát, a chápu, omlouvám se vám, kteří jste přijali ten světonázor, že jsme se náhodně narodili, náhodně zemřem, že jsme jenom tímhle tělem, co vidíme v zrcadle, ale doporučuji vám přemýšlivějším zakoupit si, pročíst knížku skvělého duchovně založeného vědce Ruperta Schrödera, Mylné domněnky vědy, kde jeho kamarádi neurofyzici, ta neuropatologové a neurochirurgové pitvali lidské mozky a hledali centrum paměti. A když už si mysleli, že ho konečně našli, tak zjistili anomálie, že jsou lidé, kteří tu část mozku, kde předpokládali, že ta paměť tam je, nemají. A takhle našli úplné anomálie. Dokonce tam popisuje ten Schrödera případ chlapa, který měl v lebce jenom centimetr šedé kůry mozkové, zbytek mozkomíšního moku, a ten prevít vystudoval bakaláře a pamatoval si. Jo. Takže dospěl k názoru, on a podobní věci, a já jsem to od nich přijal, že paměť není v mozku, že mozek je jenom filtr, který z cloudu odfiltrovává, co patří Sáře, Danovi a Richardovi. Rozumíš? Jo? Čili, když přijde ten Alzheimer, tak nezblbne ten duch, jenom mozku se přehází ty neuronové sítě, tam je na 140 tisíc kilometrů neuronových sítí, biliony synapsí mezi těma neuronama, a když se to tam přehází a zamíchá, tak je potom jasné, že ten duch nemá na čem hrát. Když připodobní mozek ke klavíru a ten klavír je úplně rozvrzaný, nebo kytára, má utrhané struny, no tak prostě ten duch může být sebelepší virtuos, ale už nic nesehraje. Rozumíš? To je člověk. Člověk je duch v smrtelném těle. Duch udělal výsadek v skafandru s limitovanou životností a v těch cyklech času, co tomu duchoví zbývají, by měl někam pokročit. Nekrást, nelhat, nesmilnit, nepodvádět. Chovat se tu slušně a milovat bližního svého jako sebe samého. Takhle jednoduché to je. Jo.
1: Dobře, budeme pokračovat. Pak dáme takovou nabídku.
2: Ano, už se počítač se zprovoznil.
1: Ano, výborně, dobře. Tak to dáme hned v následující hodině. Výborně.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Jsme v druhé hodině Rokový spovědnice a mým hostem je Richard Stříbrný, přední astrolog. Tu první hodinu, někdy tam byly od vás výhrady, že je to na vás příliš složitý, ale já jsem to tak chtěl. Tak jsme věnovali aby jsme vstoupili do té astrologie a předpovědi horoskopu trošku sofistikovaněji, aby jsme vysvětlili, že to má širší souvislosti. Už to dál nebudu vysvětlovat a rozebírat. A s Richardem jsme se dohodli, on to sám navrh, pozor, má počítač, představte si, Richard Stříbrný má svůj počítač, který jsme zapli a nefungoval, protože byl vybitej, takže dobrá zpráva, nahodili jsme a teď výborná zpráva pro vás. Protože Richard, když se dovoláte nebo napíšete SMS-kou nebo mailem vaše datum narození, to znamená měsíc, den a rok, že jo, je to tak.
2: Měsíc, den a rok a pokud...
1: Počkej, to já ti pak dám slovo, teď. Měsíc, den a rok a hodin, přesné místo, to znamená dolní mokrá, horní mokrá, střední suchá a i jinak suchá a hlavně čas narození. 9 ráno, 10 ráno, 3 hodiny ráno, já nevím, jo? Tak to je strašně důležitý. On vám to, Richard, za chvilinku řekne. No, co je důležitý, když to dodáte, do minuty vám Richard napíše, nebo tedy zjeví, váš horoskop. A pozor, není to šarlatán, který dělá takový ty, jak jsou blesku, takový ty horoskopy, tyjo, dneska tě čeká, tyjo, potkáš blondýnu, tyjo, která je bohatá, skvěle si zašukáte a do smrti budete šťastný. Tak to není. Bude to horoskop sofistikovaný a pravověrný. Jestli mi nevěříte, tak si najděte jméno Richarda Stříbrného. Dozvíte se, že to je velice seriózní a velice šikovný astrolog. Už mi tady voláte, teď ne. Za chvilinku bude můj horoskop, já jsem první. Já mám právo být první. Za chvíli mi Richard řekne ten můj. Ale nejdřív mu pustím jeho oblíbenou kapelu Jethro Tull a skladbu Locomotive Blues.
3: Tak tohle je dobrý, poslouchej. Letadlo nabralo zpoždění, když se muselo vrátit pro partu holek z Hot Peppers, který zmeškali odlet.
4: To je dobrý. By mě zajímalo, co řekli pilotovi.
5: Ano, nás taky. Schválně. Co byste mu řekli vy, aby se vrátil pro vás? Natočte to přes aplikaci Rádia Beat. Odešlete a vyhrajte letenky v hodnotě 20 000 korun kamkoliv. Cílovou destinaci si můžete vybrat klidně až za rok. To by šlo, ne? Každý den jednomu z vás nadělíme podcast. Na Rádiu Beat.
6: Z Hot Peppers začínají zážitky už na letišti. Vezmi kámoše, zbalte kufry a vyražte na dovolenou. O zábavu nebude nouze. www.hotpeppers.cz Z Hot Peppers vám to nikdy neuletí.